budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým mužem.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Řeknu vám, je to k vzteku. Dva květnové svátky a oba letos vyšly na den pracovního klidu. Takže žádné pracovní volno navíc. Ale nezoufejte, my vám to pofoukáme a jako obkládek přiložíme hodinku Oldies. My znamená mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme pohledem na vrchol horké stovky Billboardu přesně před půl stoletím a přejeme příjemný poslech.

Skupina Three Dog Night, Joy to the World, byl její nejúspěšnější single, doma sice jednička, ale na Albionu jen umístění ve třetí desítce. Manželé Karčovi narazili možná na internetu na hit skupiny Medicine Head z roku 1973 s metaforickým názvem One and One is One. Líbí se jim a napsali mi, že by rádi slyšeli i jiné písničky této sestavy. Nabízím další singlový hit a něco k tomu.

Snažil jsem se, ale další stejně chytlavou jako One and One is One jsem nenašel. Pro manžele Karčovi jsem nakonec vybíral z LP desky Through a Five z roku 1974. Rising Sun, to je A strana singlu, který byl vydán ještě před tím albem a který také bodoval. Slip and Slide je albový štráfek z první strany. A teď něco pro pana Jiřího Zuzku, který nedá dopustit na skupinu Orchestrion. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinilového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Přiznám se, že já ze skupiny Orchestrion příliš odvázaný nejsem. V polovině 70. let jsem kupoval a poslouchal jinou muziku. Koupil jsem si jen její první singl, to se ještě jmenovala B-side. Panu Jiřímu a všem vám ostatním jsem naservíroval suprafonskou 45 z roku 1976 v pořadí BA písně autorské dvojice Didovič Kocfelda mají názvy Každý večer a Oheň.

Určitě jste pochopili, že první dnešní předělávku jsme s Vojtou zmákli spojením obou nahrávek dohromady. V první části hráli a zpívali brněnské Synkopy 61 svůj Měsíční park s textem Milana Hanáka z roku 1971. A anglické pokračování, tedy originál, to byla skupina Uriah Heep a její song The Park z A strany Alba Salisbury, také z roku 1971.

Dostal jsem na identifikaci také jazzové nahrávky z konce 60. let. Není to moje parketa, ale podařilo se. Byly to staré americké songy v podání leningradského Dixielandu a to mě inspirovalo k tomu, abych vám je nabídl v zaoceánském provedení. Mahalia Jackson zaspívala spirituál Just a Closer Walk with Thee a Kidori's Creole Jazz Band přidal pohřební Oh, Didn't He Ramble.

Začínám podruhé porovnávat, tentokrát už žádný mix. Rok 1976 Věra Špinarová a Zdeněk Mann zaspívali za doprovodu skupiny Iva Pavlíka píseň Bledý výpravčí. Je to ostravská rozhlasová nahrávka, autorem textu je Pavel Veselý. Jména zahraničních autorů jsou v křestním listu zapsána zkomoleně, název originálu chybí, ale identifikace se podařila.

Určitě si vy starší pamatujete hit Gloria Gaynor Never Can Say Goodbye z roku 1974. Naše dvojice si vybrala její méně známý song, ale také z alba, kterému dal ten hit název. Zpěvačky jsou stále v menšině, abych ten nepoměr mírně vylepšil, sáhl jsem po výběru Carly Thomas. Takže z diska let 70. sklouzneme dál do hudební historie, do soulu let 60. 1961 a 66.

Love of My Own, to je začátek kariéry Carly Thomas a strana jejího druhého singlu. Následující Baby je singlová pecka o 5 let mladší. Thomasu bylo a je na americké hudební scéně poměrně dost. Carla je dcerou Rufuse Thomase a s tatínkem také v roce 1960 poprvé nahrávala. Později byl jejím příležitostným pěveckým partnerem Otis Redding, po jeho smrti pak Johnny Taylor.

této chvíli pravidelní posluchači pravděpodobně čekali třetí porovnávání, jenže, jak se říká, pokaždé není posvícení. Josef Štágr zaspíval za doprovodu Točru a Vokálních planet píseň Za pár dnů a chvíli. Rozhlasová nahrávka je z roku 1974. Autorem textu je Luděk Nekuda. V kolonce autor hudby je uvedeno jméno Gremier, původní název ale chybí a identifikace se zatím nepodařila.

Nepodařila se zatím ani identifikace zahraničního původu písně Jarmily Veselé, která právě dozněla. Jestli máte nějaký nápad nebo poznatek, napište na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zakončím instrumentálkou Jerryho Reeda The Claw. Ve své databázi ji sice nemám, ale za poslech rozhodně stojí. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Naše porotkyně, taky moderátorka, herečka Naďa Konvalinková valí na mě oči, už je tady ve studiu jako host Humoriády. Ahoj Naďo, vítám tě.
2: Zdravím vás všechny, krásné jaru přeju, dejte ty šeříky.
1: Jo, to pomáhá na co?
2: Ne, protože to je nádherná vůně, já ji miluju. A představ si, že jsem nedostala jsem se k šeříku, jela jsem na zájezd někam na Znojemsko, říkám, zastavte mi někde u šeříku, já jenom přivoním a takhle tříkám, říkají, až pojedeme zpátky, tady jsme se nedostali k šeříku. A já přijedu a tam plnej sál, každej stůl mě, kytici šeříku na stole. A pak jsem dostala jednu domů. Oni vednou rychle, ale načuchala jsem si.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná dnes s Naďou Konvalinkovou. Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vítá. Budete potřebovat telefony, to víte, ale teď rozhodnutí Nadě Konvalinkové, čím začneme?
1: Já myslím, že bychom se mohli potěšit a zasmát s paní Ivou Janžurovou a Evou Klepáčovou.
2: Ve třetím poschodí pro vás obchodní dům Květ připravil bohatý výběr večerních oděvů, slušivé šaty pestrých barev.
3: Nepředběhejte, paní Ano. My tady s Blaničkou stojíme už 20 minut.
4: Já taky. Já stála vedle vás.
3: Vy jste stála u sekyrek, tak si laskavě kupte sekyrku. Paní vedoucí, nebylo by tam něco extra? Je to na prodlouženou, víte. Když jde o Blaničku, tak to já nekoukám na peníze.
5: Jak se tak sečnu prohlížím, tak... Tak si říkám, že jedině ty žlutý. Zvýšený pas, prosím, ramínka, vidíte?
3: Ano, ano.
5: Račte do kabiny, prosím.
3: Děkuji. Ty žluté, nezlobte se, paní vedoucí, to prostě není ono, vypadá jako v jiném stavu. Ona je přece tak štíhlonka.
5: No tak tedy něco a la Paříž, kombinace barev.
3: Ano, kombinace barev.
5: Styl cik-cak, račte do kabinky, prosím.
3: Zlobte se, paní vedoucí, ale ta kombinace, jak bych vám to řekla, Blaničku to zkrátka dělá starší. Já tamhle vzadu vidím, ano, ty lila.
5: Já vám rozumím, paní, já bych si taky koupila lila. Navíc je to plize.
3: Plize?
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, nezlobte se, ale ta lila je moc mdlá. V pestrých barvách současné produkce by se Blanička v lila docela ztratila.
5: Vidím, že jste náročná.
3: No to jsem.
5: Tak snad vás tedy uspokojí roba Henrietta. Podívejte se, není to nádherné?
3: Oh!
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, já jsem prostě unešená. To je přesně to, co jsem myslela. Henrietta, dejte to zabalit, platím, beru.
5: Tonka, pojď sem. Zrovna jsem střelila 50. Henrietu od rána. Zavolej do Prostějova, ať pošlou další auták.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Naďo, taky jste scháněli takhle kdysi nějaké šaty vysněné nebo něco, nějaký střih jste získala nebo prostě podpultovka i v oděvech bývala nebo nebývala?
1: Oděvech. Víš co, já jsem tenkrát byla fémina v Železné ulici,
0: ano.
1: Tak tam jsme chodili, když přišlo zboží, my jsme tam měli Květa, tam měla kamarádku vrchní vedoucí, jak nám volala, že přišlo nové zboží a vždycky to nejlepší nám schovala, že nějaký takový hezký věci jsme jako dostali, jinak to bylo za to táče těžký hezky oblíknout.
0: No.
1: A já jsem měla v baráku, představ si, byla kancelář a oni prodávali věci do Tuzexu, třeba džíny nebo tak, tak a babička moje tam chodila po klízek, takže občas nám nějaký vzorek dali. Ale ty džíny byly takový hodně malinký, většinou mě byly malý, byly sejře, no, takže to bylo smutný trošku. Ale když jsem si našetřila na první šusťách těch 45 bonů, no to bylo zázrak, to prostě bylo štěstí. To už člověk takhle neprožívá to štěstí, protože jako jsou věci dostupné, ale tenkrát jako to byla touha veliká, že jo? A dlouho se snilo, než člověk dostal ten daný vytoužený předmět.
0: Co ti dneska v šatníku udělá radost? Štěstí ti na tváři
1: takhle tak mě vždycky udělají donátky, protože mě oblíká se jejich tvář a ty je donát a oni mě opravdu teda šijou překrásné věci. Teď zrovna mám nový šaty dvoje, jedny jsou jako, všechno je to takové laděné do hnědá, že je teď prej hnědá v modě, takže také béžovo hnědo a jsou krásně dlouhý a krásný materiál lehonký, takový chladivý a druhý jsou jako ještě s troškou zelený, no, jsou, je, to je krása.
0: Jo, to se jako pak doma oblíkneš a kocháš se před zrcadlem a říkáš
1: ne,
0: si, to, kam v tom půjdu.
1: Ne, a právě když někam mám vystoupení, tak jako se přebírám v tom a tak dneska si myslím, že mám náladu na ty do zelena, anebo tak.
0: A dneska je to taková trošku nádech možná do toho šeříku, bych řekl, podle toho šátku, co máš.
1: Dneska je šeřík.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? S Ivou Janžurovou, kterou taky čekají docela významné narozeniny a může být ještě s Josefem Veldou. po boku, anebo si dáme Moje první taneční, Miloslav Šimek. Vybíráte ale vy na telefonním čísle 731 800 900, to je číslo sem do studia, a pak číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Víte všechno? Hlasujte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Naděou Konvalinkovou a s Patrikem Rozehnalem si můžete popovídat přes telefonní linku 731 800 900 a hlavně dát vědět, jestli chcete dál slyšet v ukázce Ivu Janžurovou nebo Miloslava Šimka. Dobrý den po telefonu u Moriádnickém.
2: Jaj. Zdravím moju Naděnku Bucovatou Konvalinku.
3: Dobrý den, já vás taky zdravím.
1: A co to bude?
2: Máta vás zdraví. Naděnko, já se zase chystám do Prahy, kterou znám už od dětství, nebo jsme tam měli rodinu. Tak doufám, že vás, jak půjdu kolem divadla pěšky, takže snad vás zazvoním.
1: A co vybíráte, Marto, Ačko nebo Bčko?
2: Na triku. Já jsem na horách, na pustevnách. Za mojich 79 let to zatím zvládám, tak já dám Ačko a Patriku taky vás zdravím, pozdravím všechny.
1: Děkujem,
2: kdo
1: děkujem.
2: Kdo humoriadu poslouchá. Naděnko, ahoj, papa.
3: Ahoj, ahoj.
1: Další hlas, od koho? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarmila z Vysočiny.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Vás tam všechny zdravím, protože jste skvělí. A chtěla bych teda...
1: No,
4: Bčko.
1: Píšeme Bčko, Miloslav Šimek. Děkujeme za zavolání i vám, ať se daří. Krásný zbytek dne.
3: Nashledanou.
1: A dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den, tady je Marcela Čistí nad Labem. Patriku, já vás zdravím. A naše sluníčko taky moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, Naděnko. Jsem ráda, že jste tam zase po dlouhé době a přála bych si pana Šimka.
3: Děkujeme. Dobrá.
1: Děkuju za ten bod.
5: Nemáte zač.
1: Ale máme a ceníme si toho, že posloucháte. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Tady je posluchač Petr z Teplice nad Metují.
3: Zdravíme.
1: A co vybíráte?
6: Pozdravujeme tady svou milovanou a tady zbožňovanou herečku. Paní Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím, dobrý den.
6: Dobrý den. A dal bych si pana Šimka.
1: Dobře, tak jo, přibyli mu hlasy nakonec i díky SMS-kám a uděláme si změnu. Od Ivy Janžurové se přesouváme za Miloslavem Šimkem. Moje první taneční.
7: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí kníř třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám ze zadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože játro neustále vysílá rozvědky všemi směry. Nebo Jožina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na jméno zle. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi do ucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem. Jóža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
1: Slav Šimek, moje první taneční. Kdyby takovou povídku měla napsat Naděja Konvalinková, co by v ní bylo?
3: No, jednak bych napsala, protože ty šaty mi šila moje babička a byly přenádeny. Pamatuju si takový jako jeden růžovo-stříbrný brokát s takovým jako bez rukávu a s takovým jako líncem nahrnutým a jako princes. Byly krásný. No nebo z několika materiálů třeba to vymyslela, protože taky jako nebylo moc peněz, ale opravdu mě oblíkala krásně. No, jednu mám otřesnou příhodu, protože mě šel dělat garde můj tatínek, který, jako aby to nervově zvládnul, tak si přihnul. Mezi těma dámama usnul a když se probral a viděl mě, tak zařval na celý sál. Tančíš jako koza na ledě! No, takže takhle mě tam strapnil, já byla ruda a říká, už tě tam nikdy nechci, tatínku.
1: A nevzala to nikdy?
3: Ne, už ne, už to bylo velké poučení. Ještě mě chtěl doprovodit chlapec, takový roztomilej, milej, a ten na něj řval, no dovolte, no nechoďte za náma pryč. Takhle prostě hrozně, no to byl zážitek, jsi říkal, už nikdy se mnou nepůjdeš nikam.
1: Neznechutil ti to tancování trochu?
3: Tancování ne, ale věděla jsem, že s ním už nikdy právě.
1: Jo. Který tanec ti nešel tehdy, jako se kterým jsi měla problémy, když se ho učila?
3: Docela mi to šlo. Já myslím, že jsem byla šikovná. No. Bavilo mě to. Jsem chodila pak i do pokročilých. To bylo na Míráku. Jinak jsem chodila do taneční v Lucerně, tady, jak jsem bydlela, a potom na Míráku bylo pokračování.
1: Ty jsi vlastně nemusela ani vytáhnout paty na ulici, když jsi šla do taneční. V podstatě jenom si proběhla pasáží.
3: Pasáží a byla jsem a bylo to. Na sále.
1: Jsi to musela mít vůbec hodně proběhaný a ty musíš tu Prahu znát zevnitř, ze dvorů, z pasáží, to, co my možná ani netušíme, kolik jich je a těch průchodů.
3: Určitě hodně. A docela dobře to stavěli naši předkové, protože ty domy mají takové mezi dvorky, jako jo, že prostě je ta skupina domů a uvnitř je vždycky nějaká zeleň a nějaký dvoreček, že na to dbali. Já teda zrovna koukám na střechu pasáže u Nováku, takže tam neslyším ani tramvaj, ani auto, a koukám na modrý nebe a na střechy.
1: Takže Naďa Konvalinková žije na střeše.
3: Na střeše. Blízko nebe. Blízko nebe.
1: Vážení, jak budeme pokračovat? Signálem telefonním se s námi můžete spojit a říct si, jestli Miloslav Šimek ještě jednou bude pokračovat. Tohle už jsme dokončili, ale můžeme mít i povídku, jak jsem stávkoval. A nebo si dáme anekdoty o blondýnkách. Nabízím já proti a vy si zase vybíráte na telefonu 731 800 900. To je to přímé volání do studia. Volejte a spojte se s námi. Pokud se vám to nepodaří, napište SMSku humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali jako svého vítěze a pošlete na číslo 90 011 04. K tomu samozřejmě čas jedné písničky, necelé 4 minuty, tu s námi bude skupina Krištof a jejich Šňůry. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, hlasujte, máte tu šanci ještě. Miloslav Šimek nebo anekdoty o blondýnkách jsou ve hře. Telefonní číslo sem do studia k Nadě Konvalinkové dnes 731 800 900. Kdo volá?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a
1: taky
2: hlasuju pro anekdoty.
3: Děkujeme, píšeme si.
1: A děkujeme dalšímu, kdo se dovolal a taky chce hlasovat. Kdo to je?
4: Je, dobrý den, přátelé. Tak vás zdraví ještě jednou Jirka Strutnovská, tentokrát do živého vysílání, tak jsem hrozně moc rád. Jak říkám, já ještě zdravím moje sluníčko Naděnku. Mám vás hrozně moc rád. Vy se vždycky nabudíte a díky vám má člověk 100%, 200%. Dnes jsme dneska 30, takže 30% je lepší náladu. Takže já poprosím toho pana Šimka a já vás srdečně moc zdravím a přeju vám hlavně stále zdraví a jste stále tak skvěle naladěná a krásně usměvavá.
3: Děkujeme a opatrujte se.
1: Kdo další?
5: Dobrý den, Míra Plzeň.
1: Ano.
5: Zdravím vás všechny ve studiu.
3: Dobrý den.
5: Zdravím pana Šimka.
1: Dobře, děkujeme. Tak je bod pro něj.
5: Na
1: těšíme se zase příště. Ještě někdo? Dobrý den.
6: Tady Anička Hlišnová, vás zdravím všechny a také Naděnku hlavně, protože mám její knížku.
3: Aha.
6: Mně je to jedno, co dáte. Oboje je dobré,
1: ale vy musíte, vy musíte
6: to,
1: někomu dát.
6: Víte to, aby to vyšlo.
1: Aby to
6: vyšlo. Od vás zdravím,
3: nashle. Aby to vyšlo.
1: Tak jako, já tady s tím kouzle neudělám, ale ať bych dal bod kamkoliv, tak stejně to vyhraje Miloslav Šimek, prostě když to tady vidím součet hlasů. Takže budeme pokračovat tentokrát ukázkou a povídkou, jak jsem stávkoval.
7: Otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku, o co vypaže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka. Ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem. Továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Humoriáda.
1: Stalo se ti někdy, Naďo, jak se říká, že někdy něco stávkuje, jako třeba přístroje, nebo prostě to, co doma zrovna potřebuješ, aby fungovalo, nejde. Stalo se ti něco?

0: A zkontroloval jste, jestli to nevypadlo ze zásuvky, jak tam běžím k tomu. Bylo to vypadlý ze zásuvky, takže Archanděl Michal zapracoval a bylo to v pořádku. Dobrý, viď?
1: Ale jakož vědí, na co se zeptat, že jo, těch ženských, ty opraváři. Jako,
0: no.
1: Jako Archanděl Gabriel vnuknul myšlenku.
0: Michal. Gabriel je zdravý.
1: Zdravý. A na toho se taky obracíš?
0: To víš, že jo, na všechny. Každý den je nějaký Archanděl.
1: Počkej, to máš doma někde nějaký seznam a když je nějaký problém, tak koukneš, který Archanděl?
0: Ano, mám na každý den je jiný plamen a každý plamen hlídají nebo obstarávají jiní archandělé. Dneska máme bílý plamen, to je čistota.
1: A ten je kde, ten plamen?
0: Obzračnost. Ve vesmíru proudí sem na planetu a čistí.
1: Čistí,
0: jo.
1: Čistí.
0: A tři archanděle mu pomáhají.
1: Jo, takže ráno se vždycky koukneš.
0: Jo,
1: a řekneš, poprosím dneska, je. Dneska se nemusím mít, dneska to bude čistý, dneska bude plamen.
0: To ne. To čistí myšlení hlavně o takový věci, víš. Zlo to tady jako likviduje, dneska to tady opravdu musí pročistit pořádně.
1: Naděja Konvalinková je naším hostem.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich

0: jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě zbývá čas na nějaké ty ukázky. Teď o téhle rozhoduje Naděja Konvalinková, náš dnešní host v Muriádě.
3: Co? Tak já vím, že se dneska v této době děti potí ve škole při maturitách, tak tady je téma zkoušky ve škole, tak to třeba podá trošku humorně pan Miroslav Donutil.
4: Studie a zkoušky na JAMU. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu, leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmí mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle, já nevím co a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom. A říkám, ne, pane profesore, vy se ještě vypadáte, že v určitých momentech zlomu, dějových zlomu, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já mám taky vzpomínku taky na marxismus, leninismus, protože jsem si říkal, jako nejsem naučena, umím jenom jednu otázku dělnický hnutí, že půjdu až na příští termín. No ale šel jsem se do školy podívat, hele, a jeden po druhém byl vyhazovaný. A říkal, no tak to zkusím, no náhoda je blbec. Hele, já jsem šla, dali mi dělnický hnutí a dostala jedničku, nikdo se mnou nemluvil.
2: Takže zarovnáno, zahlazeno, tohle si měla. A na to vzpomínají snad všichni, na tyhle ty hodiny právě.
3: Ale náš pan profesor nás učil i v restauraci u štiky, u modré štiky, on byl bezvadný, jako jo.
2: Jo. Takže tam kontroloval docházku a tak. Naděja Konvalinková vzpomíná na základě vzpomínek Miroslava Donutila. Mohou být ještě jednou další zkoušky ve škole a vzpomínky na to, anebo scénka těch, kteří tu zněli už v písničkách, ale zvlášť oba. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Kapitán a Letuška, ukázka ze show businessu. Můžete si taky vybrat varianta B. 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04 pro rozhodování a spojení s vámi. Tak do toho teď Valdemar Matoška.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Nutil nebo Jiří Korn a Helena Vondráčková. Komu dáte hlas po telefonu? Dobrý den, přejeme s Naděj Konvalinkovou.
2: Dobrý den, tady je Jenda Orlického hory.
1: Ano.
2: Já vás zdravím, Patriku, i paní Konvalinkovou.
3: Dobrý den.
1: A co vybíráte?
2: Kukadla.
1: Legendární, ano.
2: A k tomu Archanděl Gabriel, ten zvěstoval paně Marii narození Ježíše a ano. Je patronem zprávařů a těle rozhlas, pošta a to.
3: Ano, ano, vydat.
2: A ten Archanděl Michal, to je velitel nebeských vojsk.
3: Ano, ano.
2: A je na pražském orloji a ukazuje ale blbě tím mečem, protože to předělali, dřív ukazovali, jaký je měsíc a teď to ukazuje někam do vzduchu, že jo?
1: Vy jste v tom taky zběhli. Tak a teď nám řekněte Ačko nebo Bčko.
2: Dáme Korna.
1: Dáte, no,
3: děkujem.
1: Nestačí to na vítězství. Ta valná většina hlasů bylo proto poslechnout si, jak to bylo se zkouškami ve škole. Miroslav Donutil to vyhrál.
4: Někdy to bylo zajímavý. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásný. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se to a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonila a zpíval mě Pedojí lidi do Teliany, pedojí lidi na vše stezány. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, to já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem o vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie do Arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě ustátnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor. Humoriáda.
1: Ta dnešní byla s Naděj Konvalinkovou a já moc děkuju za návštěvu. Naděj, tak hezké nadýchání se dalších čerstvých šeříků. A tě všichni archanděle ochraňují a zase doporučí návštěvu tady v Humoriáně.
3: Dobře, těším se na vás na všechny příště a užívejte jaro.
1: Mějte se pěkně a zítra tu s námi v Humoriádě bude Martin Zounár, tak nezapomeňte poslouchat, máme i pro vás každý všední den. A pozor, i v ten sváteční 8. května taky vysíláme to třeba s Libuškou Švarmovou. A teď ještě písničky a pak další zprávy. Poslouchejte Český rozhlas, jsme tu s vámi, jsme tu rádi pro vás.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Českobudějovické centrum Arpida má nové zázemí pro dospělé lidi s handicapem. Povinnost používat geoportál se odloží o rok, schválila to sněmovna. Běžci pro světlušku vyrazili na trať po čtvrté v Českých Budějovicích. Na jihu Čech bude většinou oblačno s teplotami do 19 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jutro. Centrum Arpida v Českých Budějovicích otevřelo svůj kampus životních příležitostí. Bude pomáhat dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Nový areál jim nabídne zázemí pro práci, terapii i běžný život, doplňuje mluvčí centra Ondřej Helebrant.
3: Bude tady denní stacionář a pak tady budou sociální rehabilitace, což znamená, že ty lidi se tady budou učit nějakým sociálním dovednostem, budou se tady umět učit vařit, budou se učit jezdit autobusem, budou zkrátka se učit ty věci, aby mohli normálně zapadnout do ostatní společnosti. Bude tady fyzioterapie, bude tady ergoterapie, hydroterapie.
2: Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok. Ve zrychleném projednávání to schválila sněmovna. Přechodné období, kdy se geoportál ještě nemusí používat, se tak prodlouží do 30. června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se ještě musí systém plně otestovat, aby při dřívějším spuštění nezpůsobil komplikace. S tím souhlasí i opoziční poslanec Lukáš Vlček ze Starostů.
4: Tak přineslo by to určité komplikace, že právě v oblasti územního plánování by věci nemusely fungovat tak, jak by fungovat měly. Takže i z těch důvodů, že ten systém v mnoha ohledech je dokončen, ale je potřeba ho otestovat, tak právě proto, že my se snažíme vyslyšet názory města obcí, tak z toho důvodu my to i podpoříme.
2: Novelu podpořili poslanci všech poslaneckých klubů, proti nehlasoval žádný, teď projedná Senát. Česká národní banka dnes oznámí výši základní úrokové sazby. Podle analytiků nejspíš zůstane na stejné úrovni, tedy na 3,5%, a to navzdory rychlému růstu inflace. Za poslední dva měsíce se zvýšila o víc než 1% bod. Podle expertů ale zatím nejsou dopady takové, aby se měnová politika musela zpřísnit. Kolona historických vozidel dnes v Netolicích na Prachaticku otevře oslavy 81. výročí osvobození. Přijede na hřiště v ulici 9. května v 4:30 odpoledne. Program bude pokračovat až do večera. Pietní akt bude ve 20 hodin u kostela svatého Václava za doprovodu dechové kapely Netolička, následovaný lampionovým průvodem k rybníku mnich. Sport. Noční běh pro světlušku připravili pořadatelé v českobudějovickém parku Stromovka. V jihočeském kraji běželi sportovci pro světlušku po čtvrté. Celkově jich bylo přes 800. Proč se běh vrací do Českých Budějovic, vysvětlila Eliška Petkovičová.
5: Jsme se chtěli prostě podívat k vám na jih. Tady máme připravený jak krátký okruh, tak i dlouhý. A je to úplně super, protože tady nejsou nějaký šílený kopce, je tady placka, takže se nám tady moc hezky běhá. My chceme vlastně spojovat svět nevidomých, tak nás vidících. A není to vlastně o nějakém výkonu, ale spíš o to, abychom prostě si užili společný čas. Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky, večer budou srážky ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách mezi 12 a 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne, biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Oprava mostu a přilehlé silnice si vyžádala uzavírku v Černém Dubu na Českobudějovicku. Silnice z Boršova nad Vltavou do Koroseckého dvora bude zavřená až do konce srpna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 7. května. Tak dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

Rangers dohráli 7 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je čtvrtek 7. května. Ten dnešní den už je s tím 27. dnem tohoto roku a svátek dnes mají Stanislavové. Stanislav je jméno slovanského původu, které je odvozené od slova stan, to je tedy pevnost, nebo stanoviště, nebo také tábor. Význam jména se tedy vykládá jako upevní slávu, anebo získávající slávu vytrvalostí. Tak Stanislavům k svátku všechno nejlepší. V roce 1420, právě 7. května, nejvyšší purkrabí pražský Čeněk z Wartemberka vydal Zikmundovi Lucemburskému Pražský hrad. V roce 1458 byl korunován českým králem Jiří z Poděbrad. A ještě vzpomeňme rok 1757, to Prusové oblehli Prahu a podrobili ji ničivé dělostřelecké palbě. 7. května roku 1962 zemřel strakonický rodák Ladislav Mráz, operní pěvec, basbaritonista. V roce 2012 zemřel ve věku 53 let Michal Pešek, herec a podnikatel. Jako herce si na něj určitě vzpomenete, když hrál v seriálu Malý pitaval z Velkého města toho mladého horlivého kriminalistu. V roce 2019 zemřel ve věku 75 let Václav Postránecký, herec, režisér a divadelní pedagog. Byl dlouholetým členem činohry Národního divadla, také stvárnil celou řadu filmových a televizních rolí, například v komedii S tebou mě baví svět, ale Václav Postránecký se věnoval také dabingu a vyučoval na FAMU a v letech 2005 až 2011 byl dokonce prezidentem herecké asociace. A ještě vzpomeňme rok 2023. Před 3 lety zemřela pěvkyně Soňa Červená. Bylo jí 97 let. 7. května roku 1927 se v Blatné narodil Jiří Janáček. To znamená, že dnes by tento středoškolský vysokoškolský pedagog, literární vědec, kritika, publicista měl 99. narozeniny. 58. narozeniny dnes má herečka Tereza Brodská a 29. narozeniny herec a zpěvák Adam Mišík. A vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak výročí vašeho narození všechno nejlepší. A samozřejmě to nejdůležitější je hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt před čtvrt na šest pro vás máme informace o počasí. V noci převažovala velká oblačnost. V první polovině byly intenzivní přehánky a bouřky, v druhé polovině noci pak srážky ustávaly a oblačnost se protrhává až na polojasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia. Přes den nás čeká převážně oblačno. Během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, jenom výjimečně bude i bouřka. Večer budou i srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia a vád by měl mírný vítr západních směrů rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, během dne pak dokonce velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes stejně jako včera na jedničce a to je mírná zátěž. A hned po ránu se také podíváme na SMSky. Ve Vyšším Brodě je po ránu zataženo a 10 stupňů. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu také zdravíme. A ještě tu máme SMSku také z Kamenice nad Lipou, kde je skoro zataženo 11 stupňů. Čtvrtek pohodáček přeje Věra. Věru děkujeme a i do Kamenice nad Lipou přejeme hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Šest dekád na scéně a pořád jim nedochází dech. Kapela, která přežila všechny hudební trendy i vlastní legendu, se znovu hlásí o slovo. The Rolling Stones totiž vydávají nové album. Oznámení přišlo po tajemné kampani s limitovaným singlem. My vám ho za chvilku představíme, ale ještě předtím píseň Spím v obilí.

0: Tančit na pódiu jako Mick Jagger je asi dodnes snem mnoha hudebníků. Frontman Rolling Stones nespomaluje ani ve svých 82 letech. Britská kapela vydává novou desku a první posluchači ji uslyší už za 2 měsíce.
1: Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood. Jména, která spojuje legendární britská kapela The Rolling Stones. Svou novou desku nazvali Foreign Tongues, v překladu Cizí jazyky. Z ní zveřejnili také single In the Stars, ve hvězdách. Kapela přitom už na sebe upozornila v posledních týdnech, a to tajemnou kampaní, kdy vydala limitovanou edici singlu Rough and Twisted pod pseudonymem The Cockroaches. Vinily se vyprodaly ve vybraných obchodech v řádech vteřin nebo minut.
2: Ten první single, který vyšel před asi 14 dny, Rough and Twisted, to dokonce zní místy jako z období Exile on the Main Street, čili začátek 70. let.
1: Komentuje hudebník a publicista Ondřej Konrád.
2: To je naprosto jednoznačně stonovský zvuk i s tou Jaggerovou foukací harmonikou. On ji používá takovým zvláštním způsobem, že hraje na harmoniky jiného ladění, tak to tak zvláštně trošku jedovatě zní. Ta další, ta In the Stars, tak to je zase taková hymnická záležitost připomínající You Can't Always Get What You Want nebo takovéhle písně právě i s těmi sbory a konec konců i ta hlava textová, že ve hvězdách je tvůj osud. To je taky typická stonovská věc. To jsou takové ty dvě polohy, řekněme základní. Jedna je taková ta syrovější bluesová, to je to Rough and Twisted, a druhá je taková ta velká píseň, které se chytí kdekdo a taky vznikají z ní třeba všelijaké cover verze.
1: Na novém albu The Rolling Stones uslyšíte třeba také bubeníka kapely Red Hot Chili Peppers, Chada Smitha nebo hudebníka Paula McCartneyho. Celá deska Foreign Tongues vyjde 10. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Tinu Turner teď vystřídá Lukáš Pelikán, který připravil zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Senátoři opět odmítli návrh, aby v ústavě bylo právo na platbu v hotovosti nebo právo být offline. Navrhovala to skupina senátorů. Do ústavy chtěla taky prosadit, aby českou měnou zůstala koruna. Většina senátorů ale návrh odmítla. Jeho projednávání tak končí, sněmovna se jim zabývat nebude. Právě návrhy na právo být offline nebo platit v hotovosti se v Senátu objevují opakovaně, podporu ale zatím nikdy nezískali. Aerolinky zatím obnovily 4 ze 14 pravidelných spojů z Prahy na Blízký východ. Létají do 3 destinací, do Dubaje, Abu Zabí a Tel Avivu. Pravidelné linky tam přestaly létat po vypuknutí konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem na konci února. Zítřejší výročí osvobození si už dnes připomenou na mnoha místech v jižních Čechách. Například ve Lhenicích bude pietní akt v 16 hodin na náměstí. V Radomyšli položí věnce u pamětní desky místního rodáka, pilota RAF Jana Matějky v 17:30. Kardašova Řečice si významný den našich dějin připomene u hrobu válečného veterána Václava Kořínka ve 20 hodin. A vzpomínková jízda k 81. výročí osvobození jihozápadních Čech vyjede z Protivína už po 9. hodině ráno. Trasa vede přes Vodňany, Bavorov, Husinec, Prachatice s cílem v Netolicích. Třeboňská galerie 105 otvírá letošní sezónu výstavou Nejmladší generace umělců. Libuše Konupková a Jan Šulc představují společný projekt Synergie bez časí, využívající surové materiály jako dřevo a vlna. Kurátorka galerie Lucie Kukačková informovala, že vernisáž začne v 5 hodin odpoledne. Počasí dnes bude většinou oblačné, ojediněle se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky, večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí maximálně k 19, na horách k 15 stupňům Celsia. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne a biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kyvadlově se jezdí z Chvalšin do Českého Krumlova. Mezi Červeným dvorem a Křenovem opravují propustky a provoz tam řídí semafory. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké čtvrteční ráno. Česká republika má podle zahraničních odborníků velkou šanci přinést užitečné novinky v biotechnologiích. Jak navázat na úspěch Antonína Holého a také léků proti HIV, o tom budeme mluvit za chvilku. Teď necháme zaspívat Daninu Rolincovou.

0: Aby vznikl nový lék a nebo materiál pro medicínu, tak je potřeba nejenom vědecká práce, ale také dovednosti z biznisu. Spojit tyto oba světy se snaží Evropská konference BioEquity, kterou včera hostila Praha, a to poprvé ve střední Evropě.
1: Takhle, jak se to stalo v těch 90. letech u Antonína Holého, už se to dneska stát nemůže.
2: Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, připomíná příběh průlomového objevu léků proti HIV. Vznikla o něm i divadelní hra, která příběh ukazuje v jiném světle, než je obvykle.
1: A hlavní hrdinou ovšem je John Martin, podnikatel, který dotáhl ty myšlenky Antonína Holého až k léku, který dneska léčí miliony po celém světě.
2: Klíčové tehdy bylo, že si Holého objevu v pravý čas všimli další lidé. Jenže v dnešní době se na to podle Jana Konvalinky už nedá moc spoléhat.
1: Už nestačí být Antonín Holý, musíte být taky trochu Johnem Martinem nebo Stevem Jobsem, získat investory.
2: Většina pokusů končí neúspěšně. Investoři by přesto měli zariskovat, protože se jim to může mnohem víc vyplatit, říká výzkumník a zároveň zakladatel biotechnologické firmy Radek Špíšek.
3: Šance na to, že když má někdo nějakou látku, která v laboratoři například výborně léčí, že se z té látky jednoho dne stane lék, je někde mezi 2-5%. Je potřeba proto natchnout soukromé investory.
2: Základem všeho je ovšem základní výzkum. Nápady, které stojí za to převést do praxe, se totiž rodí uprostřed dlouhodobého bádání a objevování naprosto neznámých věcí, připomíná Jan Konvalinka.
1: Antonín Holý nevyvíjel lék proti AIDS, protože AIDS nebyl znám v době, kdy on dělal na těch svých molekulách. Co je těžký, je poznat ten nápad nebo odhadnout ten nápad, který je nejenom skvělá věda, ale ze kterého by šlo opravdu něco udělat praktického, co by změnil svět.
2: Podle Jana Konvalinky se postupně proměňuje i myšlení. Nová generace studentů i výzkumníků už trochu jinak smýšlí o penězích.
1: My slibujeme v Karolínu, že budeme pracovat pro to, aby se šířila pravda a ne pro mrzký zisk. To tam opravdu je v tom akademickém slibu. A dneska je doba, kdy, a já s tím souhlasím, zisk není mrzký, pokud tím cílem je lék, který bude zachraňovat lidský životy.
2: Vědec ovšem dodává, že je čím dál těžší rozhodovat, jakou část výzkumných výsledků zveřejnit, aby se tím podpořil pokrok a spolupráce, a jakou část si nechat jako chráněné duševní vlastnictví. Martin Srb, Český rozhlas. We built

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 6:45. Máme pro vás informace o počasí. V noci převažovala velká oblačnost, v první polovině noci byly intenzivní přehánky a bouřky, ve druhé polovině noci pak srážky ustávaly a oblačnost se protrhávala až na polojasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia. Přes den nás čeká převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, jenom výjimečně by mohla být i bouřka, večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. A vád by měl mírný vítr ze severních směrů rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky, ty budou dobré, během dne pak dokonce velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na jedničce. To je mírná zátěž. Zítra, v pátek, bude oproti předchozím dním trochu tepleji. Bude polojasno až oblačno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy, během dne se jenom výjimečně vyskytnou přehánky, a to spíš na horách. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 8 až 4 stupně a nejvyšší denní teploty zítra 17 až 21 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. To bude zítra v pátek, ale dnes je čtvrtek. Dívám se na SMSky a vidím, že přišly další zprávy od vás, abychom se dozvěděli, jak pak je u vás dnes po ránu. V Praze, respektive v Plané nad Lužnicí je po ránu 5 stupňů, je po dešti a je vysoká oblačnost, je klid a tlak 1600 hektopaskalů. Všem hezký den přeje Marie. To je tedy zpráva z Plané nad Lužnicí. Děkujeme za ní. Ale přišla také zpráva z Prahy. V Praze po bouřlivé noci je obloha polojasná, je 12 stupňů a bezvětří. Den v pohodě přeje všem Josef. Josefe, i vám děkujeme za SMSku a přejeme také hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Halo.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9,5 minuty před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Pietní akty k výročí konce druhé světové války pořádají dnes města a obce také u nás na jihu Čech. Například se Zimově Ústí 1 začne v 18 hodin na Husově náměstí. Od 20 hodin a 15 minut tam organizují lampionový průvod s ohňostrojem. Ten vyjde od hotelu MAS směrem k letnímu kinu. Na Masarykově náměstí v Protivíně začne v 9 hodin program Vzpomínka na květnové dny. Připravili tam přehlídku americké vojenské techniky z druhé světové války a také uctění památky u pomníku padlých. Měrovický jarmark nabídne od 16 hodin výstavu hasičské techniky a koncerty kapel. Dětský úsměv, Hraje to a Chalani. Komentovaná prohlídka výstavy Jaroslava Gerbra začne v 17 hodin v Písecké galerii Dragoun. V Třeboňském domě Štěpánka Netolického od 16 hodin uslyšíte přednášku na téma Když umění muselo mlčet, jak nacisté změnili život výtvarníků. Pořad připravila Zuzana Duchková. Vzpomínková jízda k 81. výročí osvobozeního západních Čech pojede od 9 hodin a 15 minut Protivínem, Vodňany, Bavorovém, také Vlachovobřezím, Husincem, Prachaticemi, Vítějovicemi a Netolicemi. V Třeboňské galerii 105 bude v 17 hodin vernisáž výstavy Synergie bezčasí autorů Libuše Kopuncové a Jana Šulce. V Hornickém muzeu v Rudolfově vystoupí od 18 hodin kapela Classic Country Collegium. Přednášku na téma Gastronomická pouť Indií připravil od 17 hodin cestovatel Michal Muška v Centru komunitních aktivit v Trhových Svinech. A na trénování paměti můžete vyjít do Plany nad Lužnicí, kde v městské knihovně začnou už v 9 hodin a 30 minut.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Samsonova kašna na náměstí v Českých Budějovicích je po opravě schodiště opět přístupná. Čeští hokejisti se připravují na úvodní zápas švédských her. Bude převážně oblačné počasí, teploty vystoupí maximálně k 19 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré jitro. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisti. Zatím není možné odhadnout výši škody, říká policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
3: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
1: V Národním parku začalo hořet v sobotu. Požár se rozšířil na víc než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Opoziční poslanci zablokovali projednávání vládní novely, která má změnit pravidla pro sestavování veřejných rozpočtů. Řečníci, kteří mají ve sněmovně přednostní právo, neumožnili otevřít schůzi před 14. hodinou, tedy před tím, než končí čas projednání o návrzích ve třetím čtení. Podle některých opozičních poslanců se vláda návrhem snaží zničit dluhovou brzdu. Šéfka rezortu financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá. Česko podle ní i dál zůstane jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí v Evropské unii. Samsonova kašna na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Je po údržbě ode dneška opět přístupná veřejnosti. Barokní dílo postupně prošlo v uplynulých 3 letech rozsáhlou obnovou. Poslední 2 měsíce se technici věnovali opravě žulového schodiště. To bylo podle vedoucího prací a restaurátora Lukáše Hostnedla ve velmi špatném stavu.
4: Ta třetí fáze bych řekl, že byla asi nejnáročnější, protože schodiště bylo v dezolátním stavu, když se očistilo, chyběly velké části vlastně těch schodnic, které se doplňovaly z přírodního materiálu, bylo to náročné.
1: Bechyně na Táborsku přestaví bývalý výměník na fitness centrum. Obyvatelé sídliště Nová Písecká v něm najdou zázemí pro posilování i sálové lekce. Město aktuálně čeká na dopracování projektové studie. Rekonstrukce opuštěné budovy za několik milionů korun bude hotová příští rok. Nezávislý starosta Štěpán Ondřich informoval, že posilovna bude fungovat od příštího roku.
2: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace si připravuje na start švédských her. V národním týmu jsou i hráči, kteří zažili úspěšné medailové roky reprezentace do 20 let. Teď budou bojovat o místo v sestavě pro mistrovství světa. Premiéra mezi dospělými čeká například obránce Marka Alšera, který v této sezóně debutoval v NHL za Floridu. O zapojení mládežnických reprezentantů mluví zkušený bek Michal Kempný.
5: Myslím si, že tady bylo pár let, kdy tady ta díra opravdu byla, kdy jsme čekali na to, když ti kluci jako se začnou prosazovat, a já myslím, že ty roky teďka jsou tady. Kluci se derou nahoru, jsou pracovití, chcou se podívat do toho světového hokeje a vím, co to je. Odehrát svůj první zápas v NHL, odehrát svůj první zápas za nároďák, to jsou momenty, které se nezapomínají.
1: První zápas švédských her odehrají Češi večer proti domácím. Hrát se začne v 19 hodin. O víkendu se pak Češi utkají ještě s Finskem a Švýcarskem.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky, večer budou srážky ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupně Celsia, na horách mezi 12 a 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne, biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Z jihočeských silnic nemáme teď informaci o žádné dopravní nehodě. Řidiči musí ale počítat s uzavírkami 20 železničních přejezdů na trati z Českých Budějovic do Horního Dvořiště. Důvodem je pravidelná obnova trati. Objízdné trasy znamenají zajišťky i několik desítek kilometrů. Sledujte proto dopravní značení a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tuška, papír a teploměr. S takovým vybavením teď vyjíždějí na kontroly farmářských trhů inspektoři státní veterinární správy. Na co se zaměřují a jak často přijdou na pochybení, o tom bude řeč ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice za chvíli. Aktuálně naši stanici posloucháte 5 minut po 6. hodině, a to ve čtvrtek 7. května. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: příchodem teplejších dní přibývá na náměstích po celé České republice také stánků na farmářských trzích. Na to, jestli například mastné a také mléčné výrobky odpovídají všem hygienickým nařízením, dohlíží státní veterinární správa. Například ve Vyškově teď farmářské trhy kontroluje každé 2 týdny.
1: Dobrý den, my jsme z veterinární správy a rádi bychom u vás udělali dneska kontrolu prodeje mléčných výrobků.
2: Inspektor Dušan Procházka zahájil kontrolu jednoho ze stánků, tedy na náměstí ve Vyškově. Pane Procházko, na co se budete dnes zaměřovat?
1: Především na hygienu během prodeje, kontrolu teplotního řetězce a skladování mléčných výrobků, označování a doprovodnou dokumentaci.
2: Druhá inspektorka Jana Berlínská vytahuje teploměr a vybírá jeden z produktů v chladničce.
3: Mezi produkty dáme teploměr, abychom změřili teplotu prostředí, protože mléčné výrobky mají danou teplotu, musí se dodržovat chladírenský řetězec. A výrobcem je daná teplota do 8 stupňů Celsia.
2: Vy jste teď vytáhla 2 výrobky, je to mléčný nápoj a nějaký mléčný dezert.
3: U těchto výrobků si zkontrolujeme etikety a označování, jestli jsou tam veškeré povinné údaje, které tam z legislativy být musí.
2: Kontrola je po necelé půl hodině dokončená. Inspektor Dušan Procházka jde teď prodejkyni seznámit s jejími výsledky.
1: Teplotní podmínky byly v pořádku, označování jak kozích, tak kravských sýrů bylo také odpovídající legislativním předpisům. Měli jsme možnost vidět, že ta manipulace z výrobky a prodej byl za splnění hygienických požadavků, takže to je v pořádku.
2: Farmářka Zuzana Moučková tedy prošla kontrolou. Byla jste překvapená?
4: Nebyla jsem překvapená, protože se snažím všechno dodržovat a dobrý výrobek je, když dodržujete všechny pravidla, takže dáváte na trh jenom tu kvalitu.
5: Státní veterinární správa za letošek zatím v Jihomoravském kraji takovýchto kontrol udělala 19. Pochybení zjistili v 5 případech, dodává inspektorka Jana Berlínská.
3: Když se podíváme jenom za okres Vyškov, tak my jsme tady provedli 5 veterinárních kontrol na trzích a u 4 jsme měli porušení.
5: Šlo třeba o potraviny bez dokumentů o původu nebo chybějící registrace k jejich výrobě.
3: V tomto případě se tedy jednalo o neregistrovanou výrobu, takže jsme ty výrobky na místě znehodnotili a prodávající musel výrobky na své náklady neškodně odstranit.
5: Při porušení předpisů prodejcům hrozí také pokuty v řádu 1000 korun. Loni v Jihomoravském kraji veterináři provedli 85 kontrol trhů, včetně třeba prodeje ryb. Porušení zákona odhalili ve 20 případech. Z Vyškova Šimon Franz, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45, máme pro vás informace o počasí. V noci převažovala velká oblačnost, v té první polovině byly intenzivní přehánky a bouřky, ve druhé polovině noci pak srážky ustávaly a oblačnost se protrhává až na polojasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia. Přes den nás čeká převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, jenom výjimečně bude i bouřka, večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude přibývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia a vád by měl mírný vítr ze západních směrů rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, během dne pak dokonce až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A podíváme se na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí a znovu mezeru mačkáte a potom už dopisujete texty vaší SMSky. Všechno nám pak odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Větřní, kde je 10 stupňů, téměř výjimečně skoro mírně polo pod mrakem. S pohodou zdraví Zuzka s Honzou a také dva pejsci, tak děkujeme za SMSku do Větřní. A ještě tu mám také zprávu z Trhových Svinů, kde je oblačné ráno 10 stupňů. Pěkný den přeje všem Boža. Bože, děkujeme a do Trhových Svinů také přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Kapela Nightwork dohrála 5 minut po 6:45. A až bude odpoledne, tak i dnes nabídneme po 13. hodině pořad Alexi a host. Koho si Alexandra Minářová tentokrát je pozvala?
1: Bezpečnostní expert a někdejší šéf vojenského zpravodajství Andor Šándor přijde do Alex a host. Co ho přivedlo do armády? Učinil by stejné rozhodnutí i dnes? Šlo mu někdy o život? Měl někdy strach? A jak se vyhodnocují tajné informace? Ptát se budu po 13. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: A teď jsou tu zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Senátoři odmítli sněmovní návrh na snížení záloh pro živnostníky. Znovu se jim tak budou zabývat poslanci. Koalice návrhem chce snížit sociální odvody pro OSVČ řádově o stovky korun. Podle senátorů by ale změna mohla vést k možným výpadkům příjmů důchodového systému v budoucnu. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má změna pomoct hlavně drobným živnostníkům. Dnes je Světový den hesel. Cílem je upozornit na to, aby uživatelé nepodceňovali zabezpečení svých internetových účtů. Často totiž používají slabá hesla nebo podobná hesla pro víc aplikací. Expert na kybernetickou bezpečnost Michal Špaček doporučuje nastavit si vícefaktorové ověření. Komentovaná prohlídka výstavy Z písku do Hollywoodu nabídne pohled na české umění za oceánem. V písecké galerii Dragon zájemce provede kurátorka Irena Mašíková-Konštantová a bývalý generální konzul České republiky v Los Angeles Jaroslav Olša. Začátek bude v 17 hodin. Galerie sídlí v Jungmanově ulici mezi Velkým a Alšovým náměstím. Přednáška v domě Štěpánka Netolického v Třeboni dnes připomene osudy československých a německých výtvarníků, kteří byli po nástupu nacismu pronásledováni kvůli svému původu, politickému přesvědčení nebo uměleckému směřování. Vzpomene na ně Zuzana Duchková z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Začátek přednášky s názvem Když umění muselo mlčet bude v 16 hodin. Ve 27. kole druhé fotbalové ligy vyhrálo českobudějovické Dynamo nad Jihlavou 3-1. Jihlava se propadla na poslední místo v tabulce. Táborsko zdolalo Chrudim 2-0 a s rovnými 50 body je Silon aktuálně druhý. Počasí dnes bude většinou oblačné, ojediněle se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí maximálně k 19, na horách k 15 stupňům Celsia. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne, biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují u střetu motorkáře s autem v Českých Budějovicích v Rožnově na křižovatce ulici Jana Kolára a Pavla Josefa Šafaříka. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé a k tomu 2 3/4 minuty a vy posloucháte ve čtvrtek Český rozhlas České Budějovice. Tak pěkné ráno. V Čihočeské vlastivědě, která nás za chvilku čeká, si tentokrát připomeneme událost z roku 1891, kdy si občané z obce Větrovy na Táborsku zakoupili zvon za 170 zlatých do své kaple. Na zvon se složili a koupili ho na jubilejní zemské výstavě v Praze v expozici pražského zvonařství Josefa Diepolda. Na tom by nebylo nic divného, kdyby ta kaple v jejich obci zatím ještě nestála. Víc o tom uslyšíte v Jihočeské vlastivědě, kterou na dnešek připravili historička Lenka Vandrovcová a také redaktor Zdeněk Zajíček. Ale až za chvilku, ze všeho nejdřív bude zpívat Petr Muk.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jubilejní zemská výstava se konala na pražském výstavišti v roce 1891 a dodnes ji připomíná zvon na Větrovech. Více si o něm řekneme v Jihočeské vlastivědě. Většina z nás má jubilejní zemskou výstavu spojenou hlavně s průmyslovým palácem nebo vynálezy Františka Křižíka jako elektrická tramvaj či světelná fontána. Ovšem v pavilonu Různé výrobky kovové mělo svou expozici také pražské zvonařství Josefa Diepolda. A právě u něj zakoupili občané z obce Větrovy dne 21. července 1891 zvon za 170 zlatých do kaple, která v jejich obci zatím ještě nestála. Na nákup zvonu přispěli všichni obyvatelé Větrova kromě Jana Smrže. Plášť zvonu je zdobený a po obvodu věnce, tedy spodního okraje, se vine nápis, cituji, Léta páně 1891 v roku jubilejní výstavy lil mne Diepold zvonař v Praze. Kapli, která stojí ve východní části Větrov, mimochodem od roku 1971 příměstské části města Tábor, začali stavět místní 20. září 1891. Finančně či vlastní prací se na jejím zřízení podíleli všichni obyvatelé Větrov, ale i majitel želečského panství hrabě Jan Nepomuk Hrach. Kaple získala zasvěcení svaté trojice po stejnojmenném důlním cechu, který těžil stříbro v sousedních horkách. Kaple stála na samém okraji horeckého důlního revíru. Za první světové války zvon rekvizici pro válečné účely unikl, ale takové štěstí už neměl 23. března 1942, kdy byl snesen a odvezen do Prahy. Ovšem ve sběrně starých kovů byl údajně ukryt a díky tomu se po válce mohl vrátit zpět.

Až do roku 2009 tuto kapličku obsluhoval zvoník, který každý den odbíjel poledne a 6. hodinu večer. Od té doby probíhá zvonění automaticky. Díky tomu se již nemusí nikdo bát, že se mu přetrhne při zvonění lano, protože v takovém případě by dotyčného čekala do roka smrt, jak dokládá příklad zvoníka příbuzníka.

0: počasí.
1: Ve 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: V České republice převládá velká oblačnost, jenom přibližně řečeno v centru Čech je zmenšená. Na severozápadě a severu Čech se objevují přehánky. Teplota ta se pohybuje mezi 5 a 13 stupni, nejchladněji z celé republiky hlásí Plechy rovné 3 stupně. V Českých Budějovicích je teď polojasno, až bych řekla oblačno, 11 stupňů, jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočtený na hladinu moře 1011 hektopaskalů. Na Choráněvě je skoro zataženo 5 stupňů a jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Počasí u nás ještě ovlivňuje mělká brázda nízkého tlaku vzduchu. Bude většinou oblačno. Ráno a dopoledne se přehánky objeví jen výjimečně, více jich bude odpoledne, a to hlavně na západu a severu kraje. Ojediněle se taky vytvoří bouřka. Večer budou od jeho západu srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota dneska vystoupí na 16 až 19 stupňů, bude to nejchladnější den v týdnu, na horách bude mezi 12 a 15. Mírný vítr západních směrů 3 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
1: A paní Houbová, jaké jsou teplotní rekordy k 7. květnu?
2: Maximum z roku 1923 je 31 stupňů a minimum z roku 1957 minus 3,3.
1: To byla zima tehdy. Co slunce, v kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Vyšlo v 5:31 a zapadne ve 20:27.
1: A ještě jedna otázka po ránu. Jak bude zítra?
2: To už počasí u nás začne od severu ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Během noci se vyjasní a ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra během dne pak čekáme polojasno až oblačno a přehánky jen ojediněle a spíše na horách. Teplota ráno klesne na 7 až 4 stupně, přes den vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 16. Vítr povane slabý severní směru 1 až 4 metry za sekundu a bio zůstane na jedničce.
1: Tak to říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Svět zdravých a také sportovců se zrakovým handicapem spojil noční běh pro světlušku. Pořadatelé v Českých Budějovicích připravili trasu v parku Stromovka a za chvilku se za tím během také po tmě poohlédneme. Ale ještě předtím je tu Xindl X.

0: Park Stromovka byl dějištěm nočního běhu pro světlušku. Celkem se na trať vydalo 800 sportovců, možná jste také mezi nimi byli i vy. Důvody, proč se pořadatelé rádi do Českých Budějovic vracejí, vysvětlila Eliška Petkovičová.
1: Jsme se chtěli prostě podívat k vám na jih. Tady máme připravený jak krátký okruh, tak i dlouhý. A je to úplně super, protože tady nejsou nějaký šílený kopce, je tady placka, takže se nám tady moc hezky běhá.
2: Počasí úplně nevyšlo, těsně před startem se rozpršelo.
1: My chceme vlastně spojovat svět nevidomých, tak nás vidících. A není to vlastně o nějakém výkonu, ale spíš o to, abychom prostě si užili společný čas.
2: Elišku Petkovičovou doplnil ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu pro světlušku Jiří Váňa.
3: Je to sice běh, ale je to taková trošku maskovaná společenská akce nebo akce pro dobrou věc, protože nám určitě nejde o ten výkon, nejde nám o tu rychlost, abyste byli v cíli první, ale abyste přišli, dozvěděli se něco o tom zrakovém postižení a aby se tady ty světy vidících a nevidomých propojily.
4: Chystáte se na trasu?
3: Já musím říct, že zatím měl bych zaklepat, ale letos jsem si zaběhl vlastně vždycky aspoň jedno kolečko na světlušce a zároveň jsem i jednou nebo dvakrát trasoval, běžel jsem jako s nevidomým nebo slabozrakým, takže letos si to zatím užívám. Vždycky máme i doprovodný program. Vlastně snažíme se, aby to nebylo jenom o tom běhu, ale v 7 hodin jsme otevřeli stanové městečko, máme tady různé aktivity, můžete si nechat vyšetřit zrak, můžete se nechat namasírovat od nevědomých masérů, když si nepřijdete zaběhnout, stojí za to se tady zastavit.
2: Uvedl ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška Jiří Váňa. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožené jachtu,

0: vím, zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu, pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice. Hej!

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Hodin.
7: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Poslanci nepokračovali v debatě o sudetoněmeckém sjezdu. K bodu se vrátí příští týden. Kvůli suchu varují vodárny před napouštěním bazénu z vodovodu a některé radnice zakazují zalévání pitnou vodou. Českobudějovický dětský pěvecký sbor Jitřenka uspěl v mezinárodní soutěži v Itálii. Převážně oblačné počasí doprovodí na jihu Čech teploty do 19 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Poslanecká sněmovna nepokračovala v debatě o sjezdu sudetských Němců v Brně. Po dohodě všech poslaneckých klubů řádnou schůzi ukončila a usnesení, kterým chce vládní koalice organizátory vyzvat, aby sjezd nepořádali, tak rozhodne příští týden.
8: Návrh usnesení sklidil výraznou kritiku opozice. Podle ní poslanecké sněmovně nepřísluší, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. Poslanec TOP 09 Michal Zuna pak uvedl, že debata na tak citlivé téma navíc k ničemu nepovede.
9: Ve svém důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
8: Podle koalice by sjezd naopak zbytečně otevíral témata spojená s nacistickou okupací. Dál tak trvá na přijetí usnesení. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
10: My samozřejmě máme v plánu bojovat ze všech sil za to, abychom přijali naše usnesení.
8: Sjezd pořádá festival Meeting Brno za 2 týdny. Zakladatel organizace David Macek řekl, že se akce konat bude, ať už sněmovna o usnesení rozhodne jakkoliv. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Vodárny varují před napouštěním bazénu z veřejné vodovodní sítě. Hrozí snížení tlaku v potrubí, nedostatek vody a její zakalení. Kvůli extrémnímu suchu vydal například Sedlec Prčice s okamžitou platností zákaz zalévání a napouštění bazénů. Město je závislé na vlastních vrtech, ve kterých hladina vody klesá. Zákaz radnice vydala podle starostky Miroslavy Řápkové z hnutí STAN o 2 týdny dřív než loni. Dětský pěvecký sbor Jitřenka z Českých Budějovic přivezl první cenu z mezinárodní soutěže v italském Rimini. Prvenství děti získaly v kategorii dětský sbor a druhé místo v otevřené kategorii duchovní hudba. Jitřenka letos oslavila své 60. výročí. Pro mnohé sboristy byl výjezd do Rimini první zahraniční cestou se sborem, pokračuje sbormistrině Elvíra Gadžijeva.
11: Silným zážitkem bylo pro naše děti a mládež zaspívat na závěrečném gala večeru v nejkrásnější a největší renesanční katedrále Tempio Malatestiano. Zaspívali spolu se špičkovými sbory z USA a Řecka za přítomnosti biskupa katedrály Nikola Anselmiho.
6: Českokrumlovští policisti pátrají po svědcích fyzického napadení během Filipojakubské noci. Na webu policie informoval mluvčí Miroslav Šupík. K napadení došlo 1 hodinu po půlnoci 1. května před hotelem Leila v Široké ulici v Českém Krumlově. Napadený muž skončil se zraněním v nemocnici. Policisti hledají druhého muže. Na webu zveřejnili fotografie 2 osob, které incident pravděpodobně viděli. Pokud je poznáváte, obraťte se na linku 158.
12: Sport.
6: Basketbalisti Ústí nad Labem vyhráli v 5. zápase čtvrtfinále play-off Národní ligy nad Opavou 87-72. Odvrátili tak konec sezóny a vynutili si sobotní 6. utkání.
12: Počasí.
6: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky, večer budou srážky ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách mezi 12 a 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne, biozátěž je na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Pozor dejte, na příjezdu do Strakonic od Vodňan v Podstrpenské ulici srazilo auto chodce. Záchranáři taky zasahují v Českých Budějovicích v Rožnově. Na křižovatce ulic Kolára a Šafaříka se srazil motorkář s autem. Jezděte opatrně.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Českobudějovický magistrát opět přijímá návrhy na udílení ceny města. Podrobnosti k tomu přidá náš ranní host krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05 ve čtvrtek 7. května. Tak dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Dnes je čtvrtek 7. května a před sebou máme krásný prodloužený víkend, což takhle vyjet někam na výlet. Jeden tip bychom teď pro vás měli, i když prý to tam dříve vypadalo hezčí, ale to je otázka vkusu. Slovo už teď má autor dnešního rozhlasového sloupku Jiří Březina starší.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Jižní Čechy jsou plné krásných koutů a mě od jakživa lákaly vyšší partie. Šumava, Slepičí hory a pokud počasí rozředí davy, i tak leď. A nejvíc Novohradské hory. Mám ale rád i jeden kout, který nad mořskou výškou nevyniká. Je to od Novohradských kousek, takže si ho můžete dát buď cestou tam jako předkrm, anebo při návratu jako zákusek. Terezino údolí. Nemohu říct, že ho pamatuju v původní podobě. Tak starý zase nejsem. Ale rozhodně ho pamatuju bez Humennické přehrady. A musím říct, že ať udělala s rizikem povodní cokoliv, bez ní bylo údolí daleko hezčí. Několik let jsem tudy chodil ze Stropnice na Hrady do práce. I na kole se to dalo projet. Ta cesta se měnila. Na pár kilometrech jste zažili hodně rozdílné krajiny. V obci údolí jste prošli triumfální sloupovou bránou a pokračovali po pískových cestičkách proti proudu meandrující Stropnice. V těch místech údolí připomíná lázeňský park a zářez do krajiny je tam ještě široký. I tam je hezky, ale musím přiznat, že romantické stavby bukvojské hraběnky, které jsou tam rafinovaně rozhozené v lukách, mi nikdy moc nesedly. Vždycky mi připomínaly spíš pitoreskní kulisy nějaké potěmkinovské vesnice, než něco, co do krajiny opravdu patří. Což se také a vlastně především týká i Flešného vodopádu. Každopádně zajímavá část pro mě začínala, až když se hlavní cesta zařízla do svahu a odbočila směrem k Humennicům. Pokračovala pěšina, která byla široká akorát tak, abych nemusel se sednout z kola, a zavedla mě až k mlýnu pod Stropnickým hřbitovem. Nad hlavou jsem měl stromovou klenbu, která váhavě propouštěla mihotavé paprsky slunce. Svahy byly obrostlé křovím a v říčce se míhaly pstruzy. Bylo tam příjemně i v letních vedrech. Přehrada údolí zmrzačila. Odřízla to nejlepší. Když tam jsem teď, snažím se ani nedojít tak vysoko, abych ji viděl.

0: počasí.
1: Je 7:15, máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká převážně oblačno, ráno a dopoledne se srážky objeví jenom výjimečně, odpoledne jich bude více, zejména na západě a severu kraje. S malou pravděpodobností se vytvoří také bouřka. Večer budou od jeho západu srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vánt by měl mírný vítr ze západních směrů rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré, dokonce by měly být během dne velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes, jako včera, na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A ještě se podíváme na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je polojasno, nebo polojasná obloha, klidno a 10 stupňů. Hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešině je oblačno 8 stupňů, dobré ráno všem přeje Andulka, Andulko děkujeme. A v Berloze je oblačno až zataženo a mírný vítr a 9 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. I vám, Marie, do Berloze děkujeme a přejeme také hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Kde se v člověku bere zlo? A odkud se naopak bere touha zlu vzdorovat? Tuto základní otázku si pokládá Petr Nutil, spisovatel, publicista a marketér ve své nejnovější knize Čas vrahů, anatomie zla a naděje 20. století. Toto dílo propojuje případové studie a analýzy do obrazu doby, která v minulém století z některých lidí udělala masové vrahy a z jiných naopak opěvované hrdiny. S Petrem Nutilem si nejen o jeho nejnovější publikaci popovídáme ve čtvrtek 7. května po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: Prostor pro pořádání kulturních akcí, knihovna a nebo třeba sklady. Města hledají nová využití pro bývalé výměníkové stanice a Bechyně v tom svém vybuduje fitness centrum. Do města známého svými lázněmi, keramikou a také polohou nad soutokem Lužnice a Smutné se vypravíme po písničce od Jiřího Korna.

0: Pro složení výměníku tepla na sídlišti Nová Písecká se bechyňská radnice rozhodla, co s nevyužitou budovou dál podnikne. Nad skladem techniky zvítězil nápad velké posilovny. Fitness centrum se sálovými lekcemi využijí obyvatelé sídliště a také blízkého okolí. A při cvičení si vyzkouší už příští léto.
1: 11, 12, 13, 14, takže 14 na... 30.
2: 14 na 30 metrů má budova bývalého výměníku, jak teď svými kroky zjistil starosta Bechyně Štěpán Ondřich.
1: Jde vchod a za ním by byla recepce, kde by dotyční dělili, jakou aktivitu si přejí, a zároveň by šli do šaten. Šatny budou vybavené i sprchou.
2: Co všechno posilovna nabídne, určí po rekonstrukci její budoucí provozní.
1: Bude to připraveno podle fitness center, které jsme si objeli tady v okolí, a nejen v okolí, i v Praze jsme se byli podívat, jak by prostory pro fitness měly vypadat, takže si myslím, že tam budou posilovací stroje a zázemí pro bosu, pilates a tak dále.
2: A výměník na českobudějovickém sídlišti Šumava přebudovala na kulturní stánek pro pořádání pohybových akcí Hedvika Drenčiny. Ta před 6 lety hledala nové zázemí pro svou organizaci Credence.
3: Kamarád mi řekl o tom výměníku, že je prázdný. Takže jsem skontaktovala teplárnu a poskytli nám ho do pronájmu. A vlastně celý ten rok 2019 se rekonstruoval a na podzim 2019 tam byla první akce Festival nového divadla Malá inventura.
2: Nové využití opuštěných budov je podle místopředsedy České komory architektů Petra Leška vždycky výhodnější než jejich demolice.
4: Prostě to nedávání ekonomicky dlouhodobě smysl neustále jenom bourat a stavět nové, ale naopak ta recyklace i těch budov, místností, prostorů je velmi důležitá.
2: Z rekonstrukcí výměníků podle něj nejčastěji těší právě místní komunity.
4: Příkladem z nedávné doby je třeba pobočka knihovny v Olomouci, která právě vznikla z bývalého technologického prostoru výtopny nebo výměníkového centra, a to na základě architektonické soutěže.
2: Část vyřazených výměníků pronajímá město Písek. Jsou v nich třeba hobby dílny, servis sdílených kol nebo sklady. Tábor za někdejší předávací stanici tepla provozuje baby centrum s bazénem. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: Johna Lennona teď vystřídá Lukáš Pelikán, který připravil zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Školky mají k dispozici novou metodiku k rozvoji socioemočních dovedností. Děti se tak mají naučit líp rozumět svým emocím, komunikovat a navazovat zdravé vztahy. Metodiku připravila organizace SOFA. Součástí jsou hry a aktivity, které učitelé můžou zapojit do výuky. Sociální a emocionální vývoj dětí je jedním z cílů vzdělávacího plánu, který školkám zadává Ministerstvo školství. Zítřejší výročí osvobození si už dnes připomenou na mnoha místech v jižních Čechách. Ve Lhenicích bude pietní akt v 16 hodin na náměstí. V Radomyšli položí věnce u pamětní desky místního rodáka, pilota RAF Jana Matějky v 17:30. Kardašova Řetice si významný den našich dějin připomene u válečného hrobu, u hrobu válečného veterána Václava Kořínka ve 20 hodin. A vzpomínková jízda k 81. výročí osvobození jihozápadních Čech vyjede z Protivína už po 9. hodině ráno. Trasa vede přes Vodňany, Bavorov, Husinec a Prachatice s cílem v Netolicích. Třeboňská galerie 105 otvírá letošní sezónu výstavou Nejmladší generace umělců. Libuše Konůbko-Kobuncová a Jan Šulc představí společný projekt Synergie bezčasí, využívající surové materiály, dřevo a vlnu. Kurátorka galerie Lucie Kukačková informovala, že vernisáž začne dnes v 5 hodin odpoledne. Rezerva Dynama remizovala na Složišti ve 33. kole třetí fotbalové ligy s Hostouní 0-0. Topísek porazil Bohemians 3-1 a je aktuálně nejlepším celkem v tabulce. Patří mu čtvrtá příčka z 42 body. Počasí dnes bude většinou oblačné, ojediněle se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí maximálně k 19, na horách k 15 stupňům Celsia. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne a biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ve Strakonicích srazilo auto chodce v Podcrpenské ulici směrem na Vodňany. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Máme pro vás zásadní informaci. Pokud tedy víte o mimořádném počinu, výkonu a nebo významném celoživotním díle, tak možná někoho takového znáte, kdo do toho celého zapadá. A v tom případě by vás tedy mohlo zajímat, že českobudějovický magistrát opět přijímá návrhy na udílení ceny města. My o tom budeme mluvit za chvilku ve vysílání, ale ještě předtím necháme zaspívat Helenu Vondráčkovou.

Cenu města České Budějovice za mimořádný počin anebo výkon udělí letos opět místní magistrát. Kandidáty můžete nominovat do konce května. O tom, kdo si ocenění pak nejvíc zaslouží, následně rozhodnou radní a také zastupitelé. Ale podrobnosti už k 28. ročníku přidá primátorka města z Hnutí Naše Česko Dagmar Škodová-Parmová, která je s námi ve spojení. Paní

0: možné takhle nominovat. No a ten termín je teď květen, takže je možné vyplnit přihlášku a zaslat nám ji ať už na podatelnu nebo třeba na mou kancelář a opravdu budeme moc rádi za ty nominace.
1: Paní primátorko, a kdo tedy se může stát laureátem ceny města?
0: Tak laureátem ceny města opravdu se může stát ten, kdo se zasloužil o rozvoj Českých Budějovic, o přínos pro naše město. Rozhoduje o tom zastupitelstvo. To znamená, že budeme předkládat návrh na udělení ceny města právě na červnovém zastupitelstvu, kde si toho jednotlivce nebo kolektiv pak na základě nominací schválíme. A pak na září je připravený krásný ceremoniál, kdy předáváme pamětní list a také 50 tisíc korun. Někteří z předcházejících laureátů ceny města si nechali těch 50 tisíc, někdo třeba věnoval na dobročinné účely, takže máme třeba takové případy, že podpořili nadaci města pro vzdělávání anebo třeba ARPIDu.
1: A paní primátorko, co tedy musí obsahovat ta přihláška a kam ji máme zaslat?
0: Tak, přihláška by měla obsahovat jednak toho navrhujícího a pak navrženého potenciálního laureáta a vysvětlení, prosím, co obsahoval ten jeho přínos, proč tedy za rok 2025 je navrhován, ať už jednotlivec nebo kolektiv, a prosím zaslat na naši podatelnu, buď písemně, fyzicky, anebo na e-mailovou adresu podatelny, což je posta@cpomlčkabudějovice.cz, ale také se stává, že ty návrhy končí třeba na e-mailu mé kanceláře, takže buď mým administrátorům a sekretářce, prostě vše nezapadne a ty návrhy prostě združíme a pak bude rozhodovat zastupitelstvo.
1: A ještě jednou, přihlášky se posílají do konce května?
0: Ano, je to tak. Je to tak, do konce května. Teď je právě ten měsíc, kdy je důležité se nad tím zamyslet a vyplnit. Takže prosím, pokud někdo má takový námět, ať navštíví i naše webové stránky, je tu přímo i přehled statut ceny města, přehled těch, kdo už obdrželi cenu města, takže je prostě veškerá ta informace na tom našem webu, anebo třeba je možné přijít na naše infocentrum, tam dámy velmi rády poradí, co a jak, a pomohou třeba s vyplněním té nominační přihlášky.
1: A zaznamenal jsem dobře, že tedy se to uskuteční, to slavnostní vyhlášení, to předávání cen pak v září?
0: Ano, je to tak, máte úplnou pravdu, protože je to na začátku zářijového zastupitelstva, vždy takový velmi příjemný ceremoniál, kdy si zveme daného nominovaného a schváleného laureáta a ten obdrží pak ten pamětní list v obřadní síni naší radnice. No a pak také je možné právě s ním dělat rozhovory a prostě tu slavnost dát patřičně na vědomí i veřejnosti. Takže je to takový hodně mediálně zajímavý moment. A těch laureátů opravdu za existenci té ceny má mnoho a od roku 1998 prostě ji udílíme. S tím, že ale není to jako houska na krámě. V některých letech ta cena nebyla udělena. Takže proto apeluji na ty, kdo chtějí nominovat někoho významného, aby se nám sešly patřičné přihlášky s patřičným odůvodněním.
1: Už tedy jen doplním, že cenu města České Budějovice za mimořádný počin anebo výkon udělí letos opět tedy místní magistrát. A podrobnosti teď po ránu pro nás měla osobně primátorka města z Hnutí naše Česko, Dagmar Škodová-Parmová. Paní primátorko, díky za to představení, toho vyhlášení a samozřejmě ať vyhraje ten nejlepší.
0: Já také děkuji a těším se na ty nominace a těším se pak na toho laureáta.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě 7:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Je to většinou polojasno až oblačno, zatím beze srážek, na Šumavě už se rozpouští mlhy, ale moc jich tam ani nebylo. Teplota se pohybuje mezi 6 a 12 stupni. V Českých Budějovicích je oblačno 12,5 stupně, vítr jižní 2 metry za sekundu, tlak přepočtený na hladinu moře 1012 hektopaskalů. Na Choráňově je taky oblačno 6 stupňů a vítr jihozápadní 6 metrů za sekundu.
1: Projevily se nějak ty přehánky v těch uplynulých hodinách na našich jihočeských tocích?
2: No, řekla bych, že se to moc nepřetrhlo. Ze Soumarského mostu nemáme údaje, ale nedělám si iluze. Ve Vyšším Brodě je stav 65 cm, průtok 7,5 metru krychlového za sekundu, to je jediná stanice, kde je to pro vodáky v pořádku. Lužnice je nesízná, Pilař 110 cm, průtok 0,4, v Bechyni 84 cm a průtok 3 kubíky. Otava v Katovicích je na hranici síznosti 45 cm a průtok 4,7. Teplota vody je mezi 13 a 17 stupni, na Lipně 17,5.
1: Jak bude přes den?
2: Počasí u nás ještě ovlivňuje mělká brázda nízkého tlaku vzduchu. Čekáme většinou oblačné počasí. Ráno a dopoledne se přehánky objeví jen výjimečně, více jich bude odpoledne, a to hlavně na západu a severu kraje. Ojediněle se taky vytvoří i bouřka. Večer od jeho západu budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota dneska vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách bude mezi 12 a 15. Mírný vítr západních směrů o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
1: A zítra v pátek bude počasí podobné tomu dnešnímu?
2: Začne se zase zvolna oteplovat, protože počasí u nás od severu začne ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Během noci se vyjasní a ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra během dne pak čekáme polojasno až oblačno a přehánky ty jenom ojediněle a spíše na horách. Teplota ráno klesne na 7 až 4 stupně, přes den vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 16. Vítr povane jen slabý severní směru 1 až 4 metry za sekundu a bio zůstane na jedničce.
1: A jaké počasí očekáváte na sobotu?
2: Bude to vlastně podobné. Ráno a večer jasno, během dne se vytvoří hlavně na horách kupovitá oblačnost a můžou se tam objevit i slabé přehánky. Teplota bude v sobotu ráno kolem 6 stupňů, odpolední do 23 a vítr jen slabý východní nebo severovýchodní.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Pražský orloj? Zajímavosti s ním spojené nám za chvilku v naší rubrice Co v učebnicích nebylo prozradí Martin Písařík, ale ještě předtím zaspívá Marek Ztracený.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Národním parku České Švýcarsko už nehoří, pomohl noční déšť, jednotky hasičů se chystají k odjezdu. Nové volejbalové hřiště vzniklo ve sportovním areálu v Hluboké nad Vltavou. Běžci pro světlušku vyrazili po čtvrté na trať v Českých Budějovicích. Bude převážně oblačné počasí, na horách se teploty dostanou k 15 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné ráno. Požár v Národním parku České Švýcarsko už nehoří. S dohašováním pomohl noční silný déšť. Jednotky hasičů se chystají k návratu na své základny. Místo požáru si dnes převezme správa Národního parku, která ho bude dál monitorovat. Jaká je aktuální situace na místě, upřesňuje mluvčí hasičů Petr Pelikus.
3: Stupeň poplachu se snížil na druhý a na místě je 7 profesionálních jednotek, 4 dobrovolné. Do 1 hodiny budeme stupeň poplachu snižovat na první. Zhruba na 10. hodinu máme naplánováno předání místa zásahu správě Národního parku.
2: Antukové hřiště na volejbal rozšířilo síť sportovišť v parku Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku. Vzniklo přesunem z podzámčí, kde se připravuje výstavba zimního stadionu. Sportoviště za 1 milion 400 tisíc korun zaplatilo město. Na volejbalové hřiště naváže další rozvoj areálu, pokračuje starosta Hlubockého Sokola David Šťastný.
4: Hřiště nabídnou kvalitní zázemí nejenom pro soutěžní zápasy, ale i pro veřejnost. Na podzim chceme vylepšit zázemí tak, aby sloužilo všem sportovištím v této části. Vedle volejbalu jsou tu 2 baseballová hřiště i zázemí pro hasiče, kde se konají i jejich soutěže. Chceme, aby celý prostor fungoval jako jeden propojený celek.
2: Pyrotechnici tento týden u Lišova na Českobudějovicku zlikvidovali stovky kusů nebezpečné munice. Na síti X o tom informovala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. U Lišova se podle policie našlo mimo jiné 400 kulometných nábojů, dělostřelecký granát a desítky protitankových granátů. Část nálezu pyrotechnici zlikvidovali na místě, zbytek odvezli. Na jaře nálezů přibývá, protože lidé víc chodí do přírody. V každém případě je nutné volat linku 158 a na munici nesahat. Do Lotyšska přiletěly z ruského území 2 drony. Jeden z nich se zřítil na sklad ropy. Podle hasičů poškodil 4 prázdné nádrže, ale větší škody nezpůsobil. Hasiči uhasili jen doutnající trosky. Po druhém dronu se stále pátrá, uvedla lotyšská státní televize LSM. Zatím není jasné, komu drony patřily. Úřady ale i přesto varovali obyvatele měst podél ruských hranic před vycházením z domu a ve městě Rezekne zůstávají dnes z nařízení úřadů školáci doma.
1: Sport.
2: Noční běh pro světlušku připravili pořadatelé v Českobudějovickém parku Stromovka. V jeho českém kraji běželi sportovci pro světlušku po čtvrté. Celkově jich bylo přes 800. Proč se běh vrátil do Českých Budějovic, vysvětlila Eliška Petkovičová.
5: Jsme se chtěli prostě podívat k vám na jih. Tady máme připravený jak krátký okruh, tak i dlouhý a je to úplně super, protože tady nejsou nějaký šílený kopce, je tady placka, takže se nám tady moc hezky běhá. My chceme vlastně spojovat svět nevidomých, tak nás vidících a není to vlastně o nějakém výkonu, ale spíš o to, abychom prostě si užili společný čas.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, bouřky jen výjimečně, večer budou srážky ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách mezi 12 a 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bouralo se u Kratochvíle na Prachaticku. Na silnici 145 se srazilo osobní auto s nákladním. Pozor dejte taky na okraji Veselí nad Lužnicí, směrem do Horusic je tam sražená srna. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Osm hodin a k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 7. května. Tak dobré ráno a hezký čtvrtek přeje ze studia Luboš Voráček. V Třeboni vzniká alej Tomase Šerkra. Prvním stromem v ní se stal cedr atlaský. Připomíná osud jednoho z Vintnových dětí a mecenáše místního gymnázia. V kořenech stromu je ukrytá schránka s poselstvím od těch, které Thomas Schrecker podpořil. Ta reportáž je připravená pro vás, za chvilku vám ji nabídneme, ale ještě předtím zaspívá Lenka Filipová se svou dcerou Leny.

0: Světoběžník, podnikatel, filantrop a také jedno z Vintnových dětí, to byl Thomas Schrecker. Tvrdil, že dobro je potřeba oplácet dobrem a po své smrti odkázal gymnáziu v Třeboni téměř 16 milionů korun. Na jeho počest založili třeboňští gymnazisté alej Thomase Schreckera a první strom do ní zasadili právě včera, přesně 2 roky po jeho smrti.
1: Tato časová schránka byla vytvořena jako vzpomínka na foto z den. Dnes sázení památného stromu v aleji Toma Schreckera.
2: V kořenech stromu je ukrytá pamětní schránka. Píše se v ní například tohle.
1: Pokud tuto schránku právě otevíráte, znamená to, že uplynul čas, který byl pro nás tehdy budoucností. Doufáme, že svět je dobrým místem k životu, že lidé spolu mluví, spolupracují a nezapomínají na radost z maličkost.
2: Vzkaz přečetla výkonná a kreativní manažerka fondu Fotos Lenka Vetýšková.
3: Kromě přání, fotografií, vzpomínek jsme tam vložili i dnešní noviny, pamětní mince, je tam rolnička pro štěstí, archy známek poštovních.
2: Vzkazy do ní napsali všichni studenti i učitelé, kteří byli letos z nadačního fondu Fotos podpoření.
3: Fotos, filantropický odkaz Toma Schreckera, je odkaz, díky kterému můžeme podporovat věci, které se na škole dějí a v běžných rozpočtech škol na to nejsou finanční prostředky, takže vysíláme naše žáky do zahraničí na studijní pobyty, zveme si do školy odborníky z praxe, máme různé rodičovské kavárny na různá témata, která jsou zrovna aktuální.
2: Sázení stromu přihlíželi i blízcí Thomase Schreckera.
4: Já jsem Natálie Fajkusová Bočoryšvili. Znala jsem Toma 33 let, tak je to, nebudu lhát, je to nejbližší člověk. Tak příjemně vidět, jak Tom pořád ještě dává ty lidi dohromady. Ať ten strom roste a spojuje lidi tak, jak to dělal Tom. Ať prostě přináší radost. Ať můžeme se schovat, když bude špatné počasí. Tak, jak jsme si mohli schovávat u Toma.
2: No já vidím, že jste dojatá, já taky.
4: A tohleto, to je jedině, co můžu říct. To ostatní asi odneseme v srdci, protože tohleto, to je člověk, který byl s velkým písmenem. A nikdy na něho nezapomeneme.
2: Cedr, který bude růst před gymnáziem v Třeboni, je ale pouze první z řady, přibydou k němu další.
5: Chceme zajistit kontinuitu odkazu Toma Schreckera. Tak jsme vymysleli založení aleje. Jejíž první strom stojí právě před gymnáziem, protože gymnázium od Toma v loňském roce získalo velký štědrý dar.
2: Připomíná ředitelka gymnázia Anna Koktava.
5: Alej Toma Schreckera je tedy založená prvním stromem a druhý bude stát příští rok na jiném místě v Třeboni a bude věnováno příběhu zase jiného Vintonova dítěte.
2: Strom byl vysazen 6. května, v den, kdy uplynou 2 roky od smrti Thomase Schreckera. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude převážně oblačno, ráno a dopoledne se srážky objeví pouze výjimečně, odpoledne jich bude více, zejména na západě a severu kraje. S malou pravděpodobností se vytvoří také bouřka. Večer budou pak od jeho západu srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. A vád by měl mírný vítr ze západních směrů, rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu, který pak večer ještě bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, během dne by měly být dokonce i velmi dobré. A biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A ještě se naposled podíváme na SMSky, které posíláte. Volary Rafanda hlásí 9 stupňů a zataženo píší Luděk a Zdeňka. Děkujeme za zprávu. Ale mám tu také SMS-ku Stina nad Vltavou, kde je po ránu polojasno, fouká, je 11 stupňů. Po večerní bouřce trochu více zapršelo. Hezký prodloužený víkend přeje Věra Stina nad Vltavou. Věro, děkujeme za SMS-ku. A pak tu ještě mám také zprávu z Borovan. Ta přišla před chvilkou. V Borovanech je oblačno, 12 stupňů a mírný vítr. Pohodový den přeje všem Růža. Růžu děkujeme a do Borovan přejeme také. Hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Pietní akty k výročí konce druhé světové války pořádají dnes města a obce také u nás, tady na jihu Čech, například v Sezimově Ústí 1, začne v 18 hodin na Husově náměstí. Od 20 hodin a 15 minut tam pak organizují lampionový průvod s ohňostrojem. Ten vyjde od hotelu MAS směrem k letnímu kinu. V Netolicích začnou dnes oslavy osvobození v 16 hodin a 30 minut na hřišti v ulici 9. května, kam přijede kolona historických vozidel. Program pak pokračuje od 20 hodin u kostela vystoupením jihočeské hudby Netolička a také lampionovým průvodem k rybníku Mnich. Tam bude posvětnění ohňostroj. Oslavu dne vítězství připravili dnes také ve Lhenicích. Na náměstí tam začne v 16 hodin pietní akt kladení věnce a také rodinná stezka s tajenkou a odměnou. Lampionový průvod s překvapením k výročí konce druhé světové války pořádají od 20 hodin také v Trhových Svinech. Sraz je u kulturního domu. V Kardašově Hřečici si rovněž od 20 hodin připomenou konec druhé světové války na místním hřbitově u hrobu válečného veterána Václava Kořínka a od 20 hodin a 15 minut pak u pomníku padlých na náměstí Svobody. Městy s Radomyšl pořádá od 17 hodin a 30 minut pietní akt k výročí konce války u pamětní desky pilota RAF Jana Matějky a také u pomníku padlým. Na Masarykově náměstí v Protivíně začne v 9 hodin program Vzpomínka na květnové dny. Připravili tam přehlídku americké vojenské techniky z druhé světové války a také k uctění památky u pomníku padlých. Mirovický jarmark nabídne od 16 hodin výstavu hasičské techniky a koncerty kapel Dětský úsměv, Hraje to a Chalani.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z boxerského klubu zmizela závodnice. Najde ji infiltrovaný detektiv? Premiéra seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Od Vsetínského zámku do Beskyd. Valašskou trasou zvanou Beblava projede Ondřej Cihlář v dalším díle nového cyklu Cyklodálky. A ČT Art. Její láska a odvaha neznaly hranic. Válečný film podle skutečného příběhu francouzské odbojářky Lisy Obrakové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: A jsou tu zprávy a Lukáš Pelikán.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V obchodním centru v Dobronické ulici v Praze 4 někdo nad ránem odpálil bankomat. Policie o tom informovala na síti X. Po zlodějích pátral psovod a vrtulník. Na místě je pyrotechnik. Výše škody zatím není známá. Kolik peněz pachatelé z bankomatu ukradli, policie zjišťuje. Češi si letos pro dovolenou vybírají jiné destinace než obvykle. Může za to konflikt na Blízkém východě. Podle ředitele portálu Letuška Jiřího Trejbala stoupla poptávka po středomořských destinacích až o 20%. Víc turistů letos vyrazí taky třeba do Egypta nebo Maroka. Naopak zájem o cesty do Asie kvůli přestupům v oblasti Blízkého východu klesl. Podle mluvčího letiště Václava Havla Jiřího Hanicha ale roste zájem o přímé spoje mezi Prahou a Asií. Komentovaná prohlídka výstavy Z písku do Hollywoodu nabídne pohled na české umění za oceánem. V písecké galerii Dragoun zájemce provede kurátorka Irena Mašíková-Konštantová a bývalý generální konzul České republiky v Los Angeles Jaroslav Olša. Začátek bude v 17 hodin. Kolona historických vozidel dnes v Netolicích na Prachaticku otevře oslavy 81. výročí osvobození. Přijede na hřiště v ulici 9. května v 16:30. Program bude pokračovat až do večera. Pietní akt bude ve 20 hodin u kostela svatého Václava za doprovodu dechové kapely Netolička, následovaný lampionovým průvodem k rybníku mnich. Ve 27. kole druhé fotbalové ligy vyhrálo českobudějovické Dynamo nad Jihlavou 3-1. Jihlava se propadla na poslední místo v tabulce. Táborsko zdolalo Chrudim 2-0 a s rovnými 50 body je Silon aktuálně druhý. Počasí dnes bude většinou oblačné, ojediněle se vyskytnou přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí maximálně k 19, na horách k 15 stupňům Celsia. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne, biozátěž je mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Policie vyšetřuje střet dvou aut v Českých Budějovicích v okružní ulici poblíž křižovatky směrem k Vysoké škole technické a ekonomické. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké ráno. Se mnou vstoupíte ze zrychleného světa, říká ta první letošní výstava Galerie 105 v Třeboni. Aby jsme mohli vystoupit ze zrychleného světa, tak musíme navštívit multimediální instalaci, která se jmenuje Synergie bezčasí. Ta otevře letošní sezonu v kulturním prostoru na Masarykově náměstí. A nejenom o ní se za chvilku dozvíme více od našeho ranního hosta, ale ještě předtím píseň.

0: Historická stavba v srdci Třeboně, ve které se daří modernímu umění, tak to je Třeboňská galerie 105. Právě dnes tam otevřou letošní sezonu, jak jinak než vernisáží výstavy. Ta se jmenuje Synergie bezčasí. A nejen na ní nás teď pozve kurátorka galerie Lucie Kukačková, která je s námi ve spojení. Přeji dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Synergie bezčasí je multimediální instalace. Jak byste ji našim posluchačům popsala?
1: Tak Synergie bezčasí je společná výstava dvojice mladých umělců, studentky

0: zároveň přesah do scénografie. Takže ve své tvorbě hodně pracuje s textilem, vytváří různé objekty, které jsou pak součástí těch jejich performance, a zároveň taky pracuje s ovčí vlnou. No a ještě dalším médiem, které se v té instalaci objevuje, je vlastně videozáznam jejich společné performance, která vznikla během tvůrčí rezidence, kterou oba autoři letos na jaře u nás ve Stopice měli. A právě i v tom videu se objevují některé prvky, které pak návštěvníci uvidí v té samotné instalaci. Takže se tam propojí vlastně všechna ta média od toho dřeva, textilu, přes ovčí vlnu až po to video.
1: Vy jste k otevření té sezóny přidali také divadelní představení souboru, který je jmenovcem vaší galerie. Mám pravdu?
0: Je to tak. My máme vlastně už od začátku fungování ve Stopice takovou každoroční tradici, kdy zahajujeme sezónu naší open air scény ve dvoře vždycky 10.5. bez ohledu na to, jaký den v týdnu to je, a právě s odkazem na to číslo 105. A pokaždé zveme divadelní soubor o 105. A letos vlastně už teď v neděli u nás na pódiu přivítáme Petra Prokopa a Ondřeje Cihláře s inscenací Košičan.
1: Tak to je tedy divadelní představení, ale pokračovat budou také i oblíbená letní kina na dvorku galerie. Tak můžete připomenout, jaké jste vybrali filmy, jaké budete promítat?
0: Určitě. A teď v květnu uvedeme dva filmy. V polovině května chystáme promítání Mistra a Markétky, což je vlastně filmová adaptace nejslavnějšího Bulgakova románu. A pak koncem května nás čeká černá komedie s názvem Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. No a v červnu pak nás čekají dva české filmy, Tanec s medvědem a Letní škola, film, který vlastně získal Českého lva za nejlepší scénář.
1: Ale to zdaleka není všechno, protože u vás v Třeboňské galerii 105 také míváte koncerty. Na jaké koncerty se můžeme těšit u vás?
0: Je to tak, teď vlastně nejbližší koncert, který nás čeká, bude v červnu a vystoupí u nás Pivoňka, ještě s předkapelou, a potom v červenci nás čeká taková alternativní kapela Taige.
1: Tak tady už jen doplním, že informace aktuálně o galerii 105 pro nás milá kurátorka Třeboňské galerie 105 Lucie Kukačková. Díky za to povídání a přeji, ať se letošní sezona povede minimálně aspoň jako ta loňská.
0: Taky moc děkuju. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Za půl minuty už bude 8:45, i proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde už je připravená meteoroložka Eva Houbová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: V jižních Čechách je polojasno až oblačno, jenom na východě kraje až jasno. Teplota pomalu stoupá, teď je mezi 6 a 14 stupni. V Českých Budějovicích je oblačno 14 stupňů, vane jihozápadní vítr 3 metry za sekundu, tlak přepočtený na hladinu moře zůstal na hodnotě 1012 hektopaskalů. Na Choráňu je oblačno až 6 stupňů a vítr jihozápadní 7 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Počasí u nás ještě ovlivňuje mělká brázda nízkého tlaku vzduchu. Bude většinou oblačno. Ráno a dopoledne se přehánky objeví jen výjimečně, více jich bude odpoledne, a to hlavně na západě a severu kraje. Ojediněle se taky vytvoří bouřky. Večer budou od jeho západu srážky ubývat a oblačnost taky. Teplota vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách bude mezi 12 a 15. Mírný vítr ze západních směrů 3 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
1: A zítra?
2: To už počasí u nás začne od severu ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu a bude se pomalu oteplovat. Během noci na zítřek se vyjasní, ojediněle se k ránu vytvoří mlhy. Zítra během dne čekáme polojasno až oblačno a přehánky jen ojediněle a spíše na horách. Teplota ráno klesne na 7 až 4 stupně, odpoledne vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 16. Vítr povane jen slabý ze severních směrů 1 až 4 metry za sekundu a bio zůstane na jedničce.
1: A to už se dostáváme k víkendu. Jak bude v sobotu?
2: Bude to vlastně podobné jako zítra. Ráno a večer jasno. Během dne se vytvoří hlavně na horách kupovitá oblačnost a místy se tam může objevit i slabá přehánka. Teplota ráno bude kolem 6, odpoledne do 23 stupňů a vítr slabý východní až severovýchodní.
1: A paní Houbová, jaké počasí vy meteorologové očekáváte na neděli?
2: Od západu se začne pomalu projevovat frontální systém. Zpočátku bude jasno až polojasno, ale odpoledne od západu se začne zatahovat a večer a v noci na pondělí bude zvolna přibývat srážek. Teplota ráno bude kolem 7, odpoledne do 25 stupňů a vítr mírný východní až jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak podle toho, jak vás poslouchám, tak to vypadá, že už takové sucho v těch nejbližších dnech nebude, tak se těšme, že opravdu ta voda spadne, o které mluvíte. Tak kompletní informace o počasí měla pro nás meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to a přeji hezký den.
2: Vám taky. Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Neckář dospíval svou Lékořici 9¾ minuty před 9. hodinou, to znamená, že za necelých 10 minut nás čekají zprávy, které připravuje kolega Lukáš Pelikán, ale ještě máme chvilku, abychom se podívali na naše jihočeské dopoledne. A to má na svědomí Hanka Šeberová, která se mnou sedí ve studiu. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Hezké dopoledne, Luboši. Ano, to je pěkné. Řekl si, mám to na svědomí, tak teď se musím snažit, aby to bylo fajn. A ono to bude fajn, já doufám, že se témata budou našim posluchačům líbit. Probereme totiž ztrátu sluchu u psů, a to Jitka Cibulová-Vokatá v rámci rubriky Pojďte s námi za zvířaty. Taky bude řeč o internetových podvodech. Opět vymysleli podvodníci jeden nový, na který by si naši posluchači měli dávat pozor. Benešova vila v Sezimově Ústí vstoupila do nové návštěvnické sezóny. K návštěvě nás pozve regionální stopař Petr Kubát. No a ti, kteří by se chtěli něco dozvědět o indické kuchyni a jejím koření, mám tip na dnešní přednášku cestovatele Michala Mušky, se kterým se spojíme, přijede totiž dneska do Trhových Svinů, tak mu zatelefonujeme. No a tebe jako kluka z Borovan, kde se koná borůvko braní, asi celkem zbytečné, Luboši, se ptát na to, co to je žahour, že ano?
0: No, to no, můžu se splést. Žahour, to je ten borůvkový přeliv.
1: Takový. Přesně tak. No, předpokládám, že jste připravovali doma knedlíky s touhle ovocnou omáčkou a my se naučíme žahour připravovat. No a to je jenom takový výběr a nástřel témat, které nás čekají po 9. hodině.
0: Máme se na to těšit. Hanka Šeberová a její pozvánka, díky.
1: Naslyšeno.
0: Těšíme se po 9. hodině, ještě předtím tedy zprávy s Lukášem Pelikánem. No, Luboš Voráček, děkuji za tu vaši pozornost ranní, přeji hezký čtvrtek, klidný pro někoho z vás možná poslední den v tomto pracovním týdnu a ve 12 hodin se budu těšit naslyšenou při písničkách pro radost.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Českobudějovická Arpida otevřela nové budovy pro sociální služby. Poslanci schválili odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Začal jarní úklid dálničních odpočívek, lidé tam vyhazují i nebezpečný odpad. Na jihu Čech bude oblačno s teplotami do 19 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemný poslech. Českobudějovické centrum Arpida otevřelo nové zázemí Arpida Plus. Nabídne pomoc dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí pracovat na své samostatnosti. K dispozici mají moderní terapeutické prostory a byt pro nácvik běžného života, říká vedoucí stacionářů Václava Businská.
3: Když se rozhodnete třeba pro chráněné bydlení, nebo že by ten klient mohl si zkusit někde samostatně bydlet, tady si to vlastně jako nacvičí. Je to skvělé, že si vlastně můžete týden vyzkoušet nebo na dobu, kterou si domluvíte, nějaké samostatné bydlení s tím, že jste pod dohledem toho pracovníka, on s váma spolupracuje, nacvičuje a vy máte nějaké to bezpečí, ale zároveň už si zakusíte tu dospělost.
2: Stavba vyšla na 108 milionů korun a kromě Evropské unie a Jihočeského kraje ji podpořila i veřejná sbírka. Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června příštího roku. Prodloužení přechodného období schválili poslanci. Jde o takzvanou malou novelu stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Podle ní je totiž geoportál v současnosti funkční, ale není zatím zcela otestovaný. Předlohu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident Pavel. Silničáři zahájili letošní jarní úklid odpočívek na dálnici D1. Nově se při něm setkávají s nebezpečným odpadem, jako jsou například akumulátory. Loni kvůli tomu na skládkách třikrát hořelo. Silničáři loni v celém Česku odvezli z odpočívek 2600 tun komunálního odpadu. To je o 500 tun víc než v roce 2020, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Řidiči nebo cestující veřejnost se na odpočívkách zbavují prakticky veškerého odpadu. Objevili jsme stavební suť, staré televizory, počítače nebo i kuriózní věci, jako třeba dřevěnou latrínu nebo funglnovou vířivku, či dokonce uhynulé exotické hady uložené v kartonové krabici.
2: Samsonova kašna na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Je po údržbě ode dneška opět přístupná veřejnosti. Barokní dílo postupně prošlo v uplynulých 3 letech rozsáhlou obnovou. Poslední 2 měsíce se technici věnovali opravě žulového schodiště. To bylo podle vedoucího prací a restaurátora Lukáše Hosnedla ve velmi špatném stavu. Sport. Čeští hokejisti večer rozehrají poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách nastoupí v 19 hodin proti domácím. Švédové zatím na evropských turnajích vyhráli všechny zápasy. Podle trenéra Radima Rulíka jsou silní dlouhodobě.
5: Ohromné množství hráčů v NHL, nejvíc z Evropy. V podstatě jim, když odmítne, já nevím, 15-20 hráčů z NHL, tak mají dalších 15 k dispozici. Tak to záleží jenom, jak to chtějí jakoby složit. Takže já si myslím, že co se týče té výchovy a vůbec té produkce těch kvalitních hráčů, tak jsou asi na tom nejlíp v Evropě.
2: Utkání Švédsko-Česko začne v Engelholmu v 19 hodin. Počasí. Vážně oblačno, během dne ojedinělé přehánky, výjimečně bouřky. Večer budou srážky ustávat a bude i obývat oblačnosti. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách mezi 12 a 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne, biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Českobudějovicku počítejte s uzavírkou silnice mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou Zámostím. Její kompletní oprava bude trvat až do konce roku. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po
0: Pohodový 7. květen, přátelé, tak dneska to po dlouhé době venku trošku zavonělo deštěm a řekněme si upřímně, že příroda si o něj už skoro psala žádanku. Ale nebojte se, dopolední vysílání uplakané rozhodně nebude. Naopak, dnešek je světovým dnem učitelů. Nevím jak vy, my na ní vzpomínáme a já na ní vzpomínám velmi ráda, protože jsme vždy vyžadovali, aby se neskoušelo a nepsali se žádné písemky, tak doufám, že tyhle triky a fígle fungují dodneš a že žáci budou mít klid a pohodu a užijí si společně tento svátek se svými kantory. No a svátek slaví a rozhodně důvod k oslavě mají Stanislavové, takže všem Standům, Stáňům přejeme krásný den plný pohody. A nejen Standům, ale vám všem. Hanka Šoberová přeje navíc ničím nerušený a dobrý poslech.

0: Posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Je čtvrtek. Před námi jsou 3 volné dny, což je opět ideální čas pro nějaký výlet a cestování třeba k příbuzným. Dodržujete dopravní předpisy, dbejte hlavně zvýšené opatrnosti, taky v komunikaci. U mikrofonu vedle mě je redaktor Zdeněk Zajíček. Zdeňku, ahoj.
1: Dbát zvýšené opatrnosti, to je úžasný obrat vždycky v těch svodkách a v těch zprávách. Skutečně je to nutné a nejenom na té silnici. Já tady mám teď nedávnou čerstvou zkušenost z mé rodiny, kdy mému synovi během jeho cesty na Jižní Moravu přišla následující zpráva, já ji budu citovat. Oznámení o dopravním přestupku. Tímto vás vyrozumíváme, že prostřednictvím automatizovaného systému kontroly silničního provozu bylo u vašeho vozidla zjištěno překročení nejvyšší povolené rychlosti. Na základě platných právních předpisů jste povinen uhradit uloženou pokutu ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. V případě, že pokuta nebude ve stanovené lhůtě uhrazena, bude záležitost postoupena k vymáhání, mohou být rovněž účtovány úroky z prodlení a náklady v řízení. A teď tam byl internetový odkaz v té zprávě, protože mu to přišlo do mobilu. Tam byl i návod, jak se má kliknout na jedničku, skopírovat případně odkaz do prohlížeče a tak dál. A synovi to bylo pochopitelně podezřelé, tak mi to přeposlal jako print screen, čili jako obrázek obrazovky, aby mi nepřeposílal ten mail. Já jsem to dal umělé inteligenci, aby mi to projela.
0: Ano.
1: A přepsala z toho obrázku text. Ona to přepsala a rovnou pod to napsala, pozor, varování před podvodem. Tato zpráva vykazuje jasné známky phishingu, tedy podvodné zprávy. Což už mi bylo teda jako jasné předtím, ale přece jenom člověk trošku váhá, protože já jsem před několika lety také platil.
0: Nebo se to z nás stalo někdy, alespoň jednou.
1: Ano, mně přišla fotka z Břeclavy, také z Jižní Moravy, ale ten úřední proces byl jiný. Jo? Tak jsem to hned celé přeposlal Lence Krauzové, tiskové policejní mluvčí a koordinátorce prevence. A ta mi k tomu řekla toto.
2: V tomhle případě jednoznačně po přečtení té zprávy, která se tváří pod přečtení toho textu, který zní velice dobře a poměrně v té jedné fázi docela i výhružně, na což jako ty podvodníci hřeším. Že lidi vyděsí a ono samozřejmě, když vám přijde SMS-ka nebo e-mail v takovémhle znění s tím, že ještě vás upozorní, že pokud nesplníte ty povinnosti, může to mít právní důsledky. V některých zprávách se objevují dokonce, že jim hrozí exekuce a podobně, to není příjemný nikomu. Při téhle zprávě se podíváme, a to je důležité pro všechny, aby se vždycky podívali na adresu toho odesílatele. Pokud se jedná o e-mail, tak když se podíváte tady, jsou to víceméně směsice písmen, číslic s adresou, která končí .com. To vypovídá o tom, že v žádném případě to určitě nepíše policie. A za druhé je to samozřejmě tak, že my nikoho nebudeme vyzývat SMS zprávou či e-mailem k uhrazení pokuty, zrovna tedy, která se týká tady překročení rychlosti. Byť ta zpráva, která odkazuje na portál, který se tváří oficiálně, protože má koncovku gov, ale pokračuje dál nesmysly jak CZ, CFD, SBD. To prostě člověka, který se trochu orientuje, určitě břinkne takzvaně do oka a pochopí, že se v tomhle případě jedná o podvod. Není to jediná zpráva nebo první, kterou já vidím ze svého pohledu. Zkouší to, takže vystupují jako bankovní společnosti, jako pojišťovací společnosti, ale samozřejmě někdy vystupují jako instituce a chtějí po lidech peníze a hřeší na to, že člověk se lekne, přestane přemýšlet selským rozumem a přihlásí se na odkaz, který je tam připíchnutý a tam už po něm chtějí osobní data, přístupová hesla do bankovnictví a takhle si přijdou k jejich penězům.
1: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Co teda, kdybych já podlehl a kliknul na tento odkaz, ten zní https://portal.gov/cz.cfd/s. Tak co by se stalo? Co se v tu chvíli otevře? Já jsem to neskoušel logicky, protože nevím, jestli tam není na to napojený nějaký červ nebo nějaký virus nebo něco takového, co by se přesto dostalo do mobilu nebo cokoliv jiného. Co by se stalo, když na to někdo klikne?
2: Vy jste to právě i teď zmínil. My samozřejmě spolu na to klikat nebudeme, protože si nechceme zaprvé do svého mobilního zařízení nebo do počítače stáhnout třeba vir. Ale zároveň ono záleží taky, o jaký typ podvodu jde, ale může to být tak a stává se velice často, že po kliknutí na ten odkaz ten člověk je přesměrován na nějakou stránku, kde po něm ti neznámí pachatelé vyžadují platbu. On tam v domnění, že tedy bude platit za pokutu nebo za přestupek, za něco, čeho se dopustil, nebo třeba někde dluží, někdy to jsou i doplatky za balíky z přepravních společností, vyplní své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví či veškeré údaje z kreditní karty a tím může dát přístup neznámým pachatelům k jeho účtu. A nebo stáhne aplikaci třeba, která umožní přístup třetím osobám.
0: Ano, to byla Lenka Krausová, tisková mluvčí policie České republiky Jihočeského kraje. Zdeňku, takže máme jasně potvrzeno, že takovéto zprávy se mohou objevit v mobilech třeba i našich posluchačů.
1: No, já to měl v rodině přímo, jo? Takže ale pozor, základem je ne. Čili neklikat, nereagovat a neplašit, je to prostě podvod. A pokud máte trochu černé svědomí, tak se radši optejte na městské policii nebo na magistrátu obce s rozšířenou působností, kam patříte, protože to zpravidla dělají oni, nebo policie České republiky, no a nebo jim přepošlete to, co vám přišlo, tak jak jsem to udělal já. No a také poslouchejte Český rozhlas České Budějovice, protože my se tomuto tématu budeme věnovat následně několikrát ještě.
0: Říká Zdeněk Zajíček. Zdeňku, díky za to. Naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: No a my se od podvodníků za chviličku přeneseme raději do světa zvířat. Porucha nebo ztráta sluchu u psů bude tématem dnešní rubriky. Pojďte s námi za zvířaty, uslyšíte například o tom, jaká psí plemena mají povinný test na sluch, a nebo jestli veterináři doporučují uši psům čistit. Podrobnosti za chviličku. Předtím zaspívají Miraj anebo Paul Young právě teď.

Kde se v člověku bere zlo a odkud se naopak bere touha zlu vzdorovat? Tuto základní otázku si pokládá Petr Nutil, spisovatel, publicista a marketér ve své nejnovější knize Čas vrahů – Anatomie zla a naděje 20. století. Toto dílo propojuje případové studie a analýzy do obrazu doby, která v minulém století z některých lidí udělala masové vrahy a z jiných naopak opěvované hrdiny. S Petrem Nutilem si nejen o jeho nejnovější publikaci popovídáme ve čtvrtek 7. května po 11. hodině dopoledne, tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Pojďte s námi za zvířaty.
2: O zamilovaných se tvrdí, že nevidí a neslyší. Děti často dělají, že jsou hluché, když po nich něco chceme. Skutečná ztráta sluchu má ale zcela jiné příčiny a platí to i u zvířat. Právě tomuto tématu se bude v rubrice Pojďte s námi za zvířaty věnovat redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá a veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
3: Co týká příčin hluchoty, tak ty můžeme rozdělit na vrozená onemocnění a získaná onemocnění. U těch vrozených onemocnění máme dokonce i plemena psů, u kterých jsou chovatelé povinni provádět vyšetření sluchu. Jedná se například o argentinskou dogu, francouzskou buldočka, obecně o bílá plemena. Protože u bílých plemen je hluchota vázaná i na albinismus a pokud majitelé vlastně chtějí potom ta štěňata prodávat, tak je musí přivést k veterináři, většinou se ta mláďata uspávají do lehké sedace a vyšetřuje se sluch. Ten sluch se vyšetřuje pomocí takzvaného Bayer testu. Používáme elektrody, které zapichujeme do kůže pod hlavou a do uší. Dáváme špuntíky molitanové a tomu zvířeti pouštíme různé jako tóny a zvuky. Pak zaznamenáváme křivku, jak to zvíře slyší a nebo neslyší.
4: Mají problémy se sluchem i plemena, která mají delší uši?
3: To je taková věc, která většinou se nabízí, že dlouhé uši znamenají problémy. Určitě je fajn u dlouhosrstých plemen vyholovat ten odboltat zevnitř, aby to ucho, jak se říká, větralo. Ale jsou i plemena, která mají uši stojaté, například německý ovčák, a poměrně dost trpí na záněty, protože zase je tam úhel určitý toho zvukovodu, že jo, a to ucho tak nevětrá. Takže není to úplně jako přesné pravidlo, převislé uši problém, ale samozřejmě větší sklony k tomu určitě jsou.
4: Kdy pes může o sluch přijít z jiného důvodu?
3: Důvodem může být jednak onemocnění závažné, hlavně teda zvukovodu, a nebo to může být i třeba u těch geriatrických starších pacientů, kdy s hluchotou se setkáváme většinou na ten 10., 11., 12. rok. To zvíře skutečně přestává slyšet. U psů, ale i u koček je třeba takové těžko rozpoznatelné začátek hluchoty, protože oni samozřejmě mají výborně vyvinutý čich a pokud mají v dobrém stavu zrak, tak ani nepoznáme, že pes neslyší. Ale majitelé, kteří třeba mají zvíře, které přestane vidět, tak říkají, dokovat slyší, je to všechno v pořádku, je schopný orientovat se, ale v momentě, kdy to naše zvířátko přestalo slyšet, tak jsme zjistili, že je naprosto bezradné a opravdu na vodítku a ta orientace je naprosto špatná.
4: Můžeme psa nějakým způsobem otestovat nejdřív sami, než přijdeme za veterinářem, abychom tam nešli zbytečně a pes jenom neposlouchal, ale měl skutečně nějaký problém se sluchem?
3: Sami můžeme klidně otestovat a většinou se doporučuje, buď to, když pes spí, tak hodit vedle, nebo i kočka, že jo, hodit vedle klíče, nebo třeba něco kovového a to zvíře většinou zareaguje. Samozřejmě se doporučují třeba i píšťalky s různým tónem zvuku, který je trošku jiný, tam je ty ultrazvukové píšťalky, na které může to zvíře zareagovat a prostě mít jenom zbytky toho sluchu.
4: To znamená, že při postupné ztrátě sluchu nemusí slyšet nebo reagovat na náš hlas, ale na tu píšťalku ano.
3: Určitě. To právě, že tam potom třeba lidi dělají to, že používají třeba rolničky nebo píšťalky, aby ten pes se aspoň trošku jakoby naučil reagovat na ten zvuk, ale definitivní diagnóza je pomocí toho Bayer testu, kde my můžeme opravdu prostě zachytit i zbytky toho sluchu, jestli to zvíře je hluché na jedno nebo třeba na obě ty uši.
4: Jaké problémy se sluchem se dají léčit a jaké ne?
3: Co se týká problémů se sluchem vyvolané zánětem těmi zvukovody, tak tam velmi často se může jednat o chronický zánět, dochází ke zmnožení sleznice zvukovodu a ten zvukovod se vlastně zúží natolik, že není prostě schopný přijímat ty signály zvenku. Nevratné poškození hlemíždě sluchového, které může být způsobeno jak hlubokým zánětem, ale stejně tak i aplikací třeba antibiotik při hlubokém zánětu zvukovodu může docházet proděrovení bubínku. A když potom tam dojde k aplikaci třeba gentamicinových antibiotik nebo polymyxinu, tak ten má toxický účinek na ty buňky toho hlemíždě sluchového a dojde k zabití těch buněk a to zvíře potom neslyší, ještě to je doprovázeno třeba náklonem hlavy, protože sluchové centrum je zároveň i rovnovážné centrum a ztrátou rovnováhy a zvířata třeba dokonce i válí sudy, že jo, a regenerace toho hlemíždě sluchového není vždy stoprocentní.
4: Operovala jsi někdy ucho kvůli ztrátě sluchu?
3: Operovala jsem ucho z důvodu chronického zánětu zvukovodu a tam byla zajímavá, spíš aby tam jako nebyly ty chronické záněty, aby to zvíře jako netrápilo. Ta operace není úplně jednoduchá, bere se buď to pouze část boltce ušního, anebo celý ušní boltec včetně, tomu se říká bula tympanika. Bula tympanika jako jakoby kostinná ulitka v lebce, ve které je schované právě to sluchové ústroj, a to se také musí vlastně odstraňovat. A bylo třeba zajímavé to, že když jsme měli psy, kteří měli skutečně jako zánět toho zvukovodu a odstraňovali jsme celý ten zvukovod, takže v podstatě tam se nacházel jako boltec ušní, ale zvukovod se odstranil, tak to zvíře i přesto slyšelo, při nějaké signály přijímalo přes tu kůži. Majitelé to teda tvrdili, to jsme nedělali samozřejmě, protože u toho se těžko ten test vlastně, když tam ten zvukovod není, se nedá prostě udělat. Takže taková docela zajímavost.
4: Co ušní hygiena? Je zdravá nebo ne?
3: Ušní hygiena, dřív se tvrdilo, vytrhávejte chlupy z uší, čistěte jenom za týden ten zvukovod, používejte uchošťoury. Dneska teorie je taková, jak celkově tam spějeme k tomu nechávat vše trošku na přírodě, pokud pes nemá problémy se zvukovodem, nečistit, nevytrhávat uši, nechat být. Pokud samozřejmě máme plemena, která mají opravdu osrstění tak kvalitní, že se nachází i v těch zvukovodech, vytrhávat tu srst těch zvukovodů se doporučuje. A pokud se rozhodneme čistit psovi uši, to znamená pokoupání, nebo se často koupe třeba v rybníce, že jo, tak jsou čistící kapky, kdy ty kapky jenom nakapeme, promasíreme zvukovod, co pes vyklepe, tak vyklepe a zbytek pomocí papírového ubrousku vytřeme.
1: Pojďte s námi za zvířaty.

Madonna v jihočeském dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Když chcete v dnešní době odjet z Českých Budějovic do Prahy, anebo naopak, tak i přes všechna možná zdržení, která mohou kvůli různým okolnostem nastat, nebude cesta trvat déle než maximálně tak 2-3 hodinky. Vlakem to stihnete dokonce i za hodinu a půl. V jihočeské vlastivědě si připomeneme doby, kdy cesta trvala celý jeden anebo dva dny. Dnešní díl pro vás připravil etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. A za chviličku si to budete moct poslechnout. Tohle jsou brontosauři. Obrázek, oblázek.

Cestování dostavníkem nebo formanskými vozy stálo nejen dost peněz, ale zabralo i hodně času. Jenomže do výstavby železnice prostě jiná možnost nebyla. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. V první polovině 19. století lidé při cestování využívali často dostavníky. Nejčastěji je upřednostňovali obchodníci, poslové, úředníci či studenti. Šlechta dávala přednost vlastním kočárům. Také obyvatelé Českých Budějovic tehdy mohli cestovat do Prahy díky pravidelnému dostavníkovému spoji. Ten vyjížděl každý den ve 4 hodiny ráno z Českobudějovického náměstí od hostinců u Tří kohoutů a u Bílého zvonu. Cestující i voskové si dávali přestávku na oběd v Miličíně. Do Prahy dorazil dostavník až v pozdních večerních hodinách, kolem 10:30. Zpáteční spoj vyjížděl z Prahy už v 3:45 ráno od hostince u Zlatého anděla a do Budějovic přijížděl kolem 10:00 večer. Na trase mezi Budějovicemi a Prahou byly kromě Miličína také zastávky v Benešově, Voticích, Táboře a Veselí nad Lužnicí. Cesta z Budějovic do Prahy stála 4 zlaté a 36 krejcarů. Existovala i jiná, levnější varianta. Dostavník z Budějovic do Prahy přes Vodňany a Písek. Ten vyjížděl každou sobotu v 1:00 odpoledne. Cestující přenocovali v Chrašticích. Dvoudenní cesta byla téměř o polovinu levnější, ale bylo potřeba zaplatit za nocleh. A pokud někdo chtěl cestovat ještě úsporněji, mohl využít služeb formanských povozů. Ty jezdili do Prahy téměř pravidelně jednou týdně. Jejich seznam byl zveřejňován v tisku, stejně jako hostince, kde se bylo možné s vozkou domluvit. Například forman Weber přespával a byl k dispozici v hostinci u Tří jelenů. Cestování dostavníkem nebo formanskými vozy stálo nejenom dost peněz, ale zabralo i hodně času a až teprve výstavba železnice přinesla zrychlení a po čase i zlevnění dopravy osob a také zrychlení pohybu informací a přenosu kulturních poznatků.

0: S příchodem teplejších dnů přibývá na náměstích po celém Česku stánků na farmářských trzích. Na to, jestli třeba masné nebo mléčné výrobky odpovídají všem hygienickým nařízením, dohlíží státní veterinární správa. Například ve Vyškově teď farmářské trhy kontroluje každé 2 týdny.
1: Dobrý den, my jsme z veterinární správy a rádi bychom u vás udělali dneska kontrolu prodeje mléčných výrobků.
2: Inspektor Dušan Procházka zahájil kontrolu jednoho ze stánků, tedy na náměstí ve Vyškově. Pane Procházko, na co se budete dnes zaměřovat?
1: Především na hygienu během prodeje, kontrolu teplotního řetězce a skladování mléčných výrobků, označování a doprovodnou dokumentaci.
2: Druhá inspektorka Jana Berlínská vytahuje teploměr a vybírá jeden z produktů v chladničce.
3: Mezi produkty dáme teploměr, abychom změřili teplotu prostředí, protože mléčné výrobky mají danou teplotu, musí se dodržovat chladírenský řetězec. A výrobcem je daná teplota do 8 stupňů Celsia.
2: Vy jste teď vytáhla 2 výrobky, je to mléčný nápoj a nějaký mléčný dezert.
3: U těchto výrobků si zkontrolujeme etikety a označování, jestli jsou tam veškeré povinné údaje, které tam z legislativy být musí.
2: Kontrola je po necelé půl hodině dokončená. Inspektor Dušan Procházka jde teď prodejkyni seznámit s jejími výsledky.
1: Teplotní podmínky byly v pořádku, označování jak kozích, tak kravských sýrů bylo také odpovídající legislativním předpisům. Měli jsme možnost vidět, že ta manipulace z výrobky a prodej byl za splnění hygienických požadavků, takže to je v pořádku.
2: Farmářka Zuzana Moučková tedy prošla kontrolou. Byla jste překvapená?
4: Nebyla jsem překvapená, protože se snažím všechno dodržovat a dobrý výrobek je, když dodržujete všechny pravidla, takže dáváte na trh jenom tu kvalitu.
5: Státní veterinární správa za letošek zatím v Jihomoravském kraji takovýchto kontrol udělala 19. Pochybení zjistili v 5 případech, dodává inspektorka Jana Berlínská.
3: Když se podíváme jenom za okres Vyškov, tak my jsme tady provedli 5 veterinárních kontrol na trh a u 4 jsme měli porušení.
5: Šlo třeba o potraviny bez dokumentů o původu nebo chybějící registrace k jejich výrobě.
3: V tomto případě se tedy jednalo o neregistrovanou výrobu, takže jsme ty výrobky na místě znehodnotili a prodávající musel výrobky na své náklady neškodně odstranit.
5: Při porušení předpisů prodejcům hrozí také pokuty v řádu 1000 korun. Loni v Jihomoravském kraji veterináři provedli 85 kontrol trhů, včetně třeba prodeje ryb. Porušení zákona odhalili ve 20 případech. Z Vyškova Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Přátelé, já myslím, že je ideální čas na to, abychom si společně zasoutěžili. A to o vstupenky, o dvě volné vstupenky na Křivonožku 2026. Milovníci historických vozidel z Bystřete, Křivonožka se jede tentokrát 9. května v autokempu Křivonožka u Hluboké nad Vltavou. Jedná se o 55. ročník této mezinárodní soutěže historických automobilů, ale také motocyklu. Pokud byste chtěli být na místě a vidět tu nádheru, tak můžete volat na číslo 22 155 44 11 a vysoutěžit si dvě volné vstupenky. No ale je pravda, že budu potřebovat správnou odpověď na otázku a ta zní, kolik kilometrů měří trať 55. ročníku mezinárodní soutěže historických vozidel Křivonožka. Buď je to za A 75 kilometrů, nebo je to za B 100 kilometrů, anebo za C 150 kilometrů. Tak možná víte, anebo budete tipovat, uvidíme. Hezké dopoledne, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady František.
0: Zdravím vás, Františku. Znáte správnou odpověď, nebo tipnete?
1: No, tipnu, já bych tipnul 70.
0: Tipujete 70? Moc mě to mrzí, ale no, není to správná
1: to
0: odpověď.
1: Mrzí,
0: mějte se hezky. Františku, zkuste to příště, určitě to vyjde.
1: Dobře.
0: Mějte se hezky.
1: Díky.
0: A naslyšenou.
1: Taky, nashledanou.
0: Přátelé, ano, další z vás už to bude mít mnohem snažší, protože zbývají jenom pouhé dvě možnosti. Je to buď a nebo, jak se říká, tak uvidíme, jestli budete mít štěstí, anebo budete vědět. Hezké dopoledne, vítejte.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tady je Růža.
0: Zdravím vás, Růžo. Kolik kilometrů měří letos ta trať?
2: No, já bych typovala 100.
0: Typujete 100 kilometrů. No vidá, a to je správná odpověď. Já vám gratuluji, dvě volné vstupenky jsou vaše, užijte si Křivonožku. Půjdete taky?
2: No to víte, že půjdu, když jsem tam volala.
0: Koho vezmete, manžela?
2: No, manžela nebo syna.
0: Výborně, tak si to spolu moc hezky užijte. Co vás zajímá, spíše automobily anebo motocykly? U čeho se raději zastavíte?
2: No, spíš u aut, jo, ale manžel ten zase nebo syn, ty radši jako prohlíží motorky.
0: Motorky, no ano. Mm-hmm. A vy možná i ty nádherné dobové oblečky. Mě to vždycky hodně baví, jak jste na tom vy?
2: No, ráda se podívám.
0: Co se nosilo tehdy, ano.
2: No.
0: A ona ta móda se mnohdy vrací, tak třeba od nich něco ještě okoukáme. Užijte si to, ať už jdete, s kým jdete. Přeji, ať vyjde počasí, zatím ta předpověď je poměrně slibná a přeju vám, ať se celý den 9. květen vydaří. Mějte se moc hezky, vydržte mi na telefonu, domluvíme se o předání a zase někdy se budu s vámi těšit na našem vysílání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak přátelé, ano, platí pozvání i pro vás. 9. května Křivonožka, autokemp nedaleko Hluboké nad Vltavou. Pokud máte rádi stará auta, staré motorky, jste všichni srdečně zváni. A doufám, že potom od vás nepřijde stížnost, protože ta přichází teď od kapely Činasky. Dva večery

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči právě předávají požářiště u Rynartic na Děčínsku správě Národního parku České Švýcarsko. V Třeboni včera zasadili strom na památku Toma Schreckera. Bezmála 900 lidí si v Českých Budějovicích zaběhlo pro světlušku. Na jihu Čech očekávejte většinou oblačno, teploty vystoupí maximálně k 19 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Hasiči skončili se zásahem u Rynartic na Děčínsku. V tuto chvíli předávají požářiště správě Národního parku České Švýcarsko. Vydatný noční déšť jim pomohl s dohašováním. Stále ještě jsou ale v terénu a vyhledávají skrytá ohniska. Teď bude mít dohled nad oblastí Národní park, říká mluvčí hasičů Petr Pelikus.
2: Jednotky pomalu balí, budeme odjíždět, zbalíme štáb a postupně opustíme úplně místo zásahu. Národní park má nasmlouváno 6 jednotek hasičů, které budou provádět požární dohled po dobu 14 dnů.
0: Zahraniční obchod Česka skončil v březnu v přebytku skoro 32 miliard korun. Meziročně byl tak o skoro 4 miliardy korun vyšší. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Pomohl hlavně obchod s dopravními prostředky, jako jsou letadla, lodě, lokomotivy nebo jízdní kola a auta. Příznivý vliv měl i obchod s počítači a elektronickými přístroji. Před gymnáziem Třeboň roste památný strom. Cedr atlaský zasadili včera studenti gymnázia a příznivci Tomase Schreckera na jeho památku. Pietní akci uspořádali místní v den, kdy uplynuly 2 roky od smrti mecenáše místního gymnázia. Do kořenů stromu dali taky pamětní schránku, uvedla manažerka fondu Fotos filantropického odkazu Toma Schreckera Lenka Vetýšková.
3: My jsme se rozhodli, že všichni podpoření z Fotosu by bylo fajn, kdyby nechali nějaký vzkaz do budoucnosti jako poděkování, připomenutí, motivace a inspiraci pro generace budoucí. Kromě přání, fotografií, vzpomínek jsme tam vložili i dnešní noviny, pamětní mince, rolnička pro štěstí, archy známek poštovních.
0: Tom Schreckera byl jedním ze zachráněných Vintnových dětí. Po své smrti odkázal třeboňskému gymnáziu skoro 16 milionů korun. V závěti myslel například i na Oxfordskou univerzitu nebo Českou filharmonii. Noční běh pro světlušku si v Českých Budějovicích zaběhl i ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa. Potěšilo ho, že celkově pořadatelé odbavili 890 účastníků.
4: Snažíme se, aby to nebylo jenom o tom běhu, ale v 7 hodin jsme otevřeli stanové městečko, máme tady různé aktivity, můžete si nechat vyšetřit zrak, můžete se nechat namasírovat od nevědomých masérů, když si nepřijdete zaběhnout, stojí za to se tady zastavit. Podle registrací jsme nad 800 lehce, takže zatím na každé lokalitě, kterou jsme letos běželi, přišlo víc lidí.
1: Sport.
0: Rezerva Dynama remizovala na Složišti ve 33. kole 3. fotbalové ligy s Hostouní 0-0. Topísek porazil Bohemians 3-1 a je aktuálně nejlepším celkem v tabulce. Patří mu 4. příčka z 42 body.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky, večer budou srážky ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách mezi 12 a 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne, biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic nemáme v tuto chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu. Stavební práce uzavřely silnici první třídy z Jindřichova Hradce do Tábora. Úsek mezi obcemi Pleše a Záhoří nedaleko Kardašovy Řečice se bude objíždět až do 2. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje 4 minuty po 10. A jeho dobrý poslech vám stále přeje od mikrofonu Hanka Šoberová. My už za chviličku zamíříme do Sezimova Ústí. Náš regionální stopař se totiž dneska vypravil do Benešovy vily, která vykročila do nové sezóny nově pod Husickým muzeem v Táboře. Dozvíte se od nás víc.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Benešova vila v Sezimově Ústí vstoupila do nové návštěvnické sezony a letos poprvé pod Husitským muzeem v Táboře, které na začátku roku převzalo památku od úřadu vlády České republiky. Na místě máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta, kterého tímto zdravím. Petře, ahoj, pěkné dopoledne.
2: Ahoj Hanko, hezké dopoledne. Já zdravím přímo z památníku Edvarda Beneše, tedy konkrétně teď stojím ve vile Edvarda Beneše. Ta sezóna tady v podstatě letos začala už v dubnu, kdy se otevřela mimořádně pro návštěvníky ta dolní zahrada. No a teď od začátku května už se mu můžou zájemci chodit každý den, kromě pondělí, do těch vnitřních expozic. Ten návštěvnický okruh začíná v pavilonu Edvarda Beneše, volně navazuje procházkou tím přilehlým parkem s hrobkou až sem do vily Benešových, která tady byla postavená v letech 1930 až 1931. No já jsem teď v přízemí vily a stojím tady s kurátorkou Jitkou Vandrovcovou z Husitského muzea v Táboře, protože je tady jedna velká novinka letos pro návštěvníky, tak se jí ptám, co tady je k vidění.
3: Dobrý den, návštěvníci mají v letošní sezóně poprvé možnost spatřit původní instalaci prostoru malé pracovny, protože úřad vlády si část instalace odvezl, takže díky tomu jsme tu možnost získali a návštěvníci tady mohou opět obdivovat interiéry ze 30. let minulého století.
2: No a když vyjdou opatro výš, tak tam je ta sezónní expozice, která představuje soukromý život Hany Benešové, je to tak?
3: Ano, máte pravdu. Už třetím rokem Národní muzeum připravilo sezónní výstavu v soukromí paní Hany, takže návštěvníci mohou opět spatřit jedny šaty paní Hany, také župan a řadu drobností, ať už Edvarda Beneše nebo Hany Benešové.
1: Jinak, Petře, jsou v Benešově vile v sezóně taky nějaké mimořádné akce?
2: Ano, jsou. Ta největší se tady chystá už docela brzy, zhruba za 3 týdny, přesně ve čtvrtek 28. května. Tady bude zahradní slavnost, což je vlastně takové oficiální zahájení té hlavní sezóny. Bude tady hrát živá hudba, vystoupí swing band Tábor, budou komentované prohlídky, malé občerstvení a taky prezentace prezidentovi aerovky. No a já tady ještě připomenu, že tu vilu si tady můžou zájemci projít, prohlédnout až do září. Je otevřeno každý den, kromě pondělí, od 10 do 17 hodin. No a tu dolní zahradu si můžete procházet mimořádně i v pondělí.
1: A pozval nás Petr Kubát. Díky za to, Petře. Hezký den a naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař.
1: Ano, vydat se můžete, přátelé, do Benešovy vily, ale dneska se koná taky spousta dalších akcí napříč jižními Čechami a my vás na ně pozveme. Tohle je Alessandra, poslechněte si ji.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.

0: oči.
1: Tipy pro volný čas.
2: Venku už máme zase sluníčko a možná se chystáte někam za kulturou, třeba vás to vybudí k tomu něco podniknout. Měla bych pro vás pár tipů i dneska samozřejmě. Mirovický jarmark nabídne dneska od 16 hodin výstavu hasičské techniky a nebo koncerty kapel Dětský úsměv, Hraje to a Chalani. Komentovaná prohlídka výstavy Jaroslava Gebra začne dneska v 17 hodin v Písecké galerii Dragoun. V Třeboňském domě Štěpánka Netolického si o 16 můžete poslechnout přednášku na téma Když umění muselo mlčet, jak nacisté změnili život výtvarníků. Pořad připravila Zuzana Duchková. V Třeboňské galerii 105 je dneska v 17 vernisáž výstavy Synergie bezčasí autorů Libuše Kopuncové a Jana Šulce. V Hornickém muzeu v Rudolfově tam vystoupí v 18 hodin kapela Classic Country Collegium. Trénování paměti to pořádají dneska v 9 hodin a 30 minut, což už tedy se koná v knihovně v Plané nad Lužnicí, ale třeba pokud byste tam ještě zaběhli, možná tam někoho chytíte a o tom trénování vám ještě rádi něco povědí. Večer lampionový průvod s překvapením k výročí konce druhé světové války pořádají od 20. V Trhových Svinech sraz je u kulturního domu. No a v Kardašově Řečici tam si dneska od 20. připomíná konec druhé světové války na místním hřbitově u hrobu válečného veterána Václava Kořínka a od 20.15 u pomníku padlých na náměstí Svobody. A to bychom nebyli my, abychom nepřidali ještě něco navíc. Jestli pak už jste někdy u jídla zaslechli názvy jako čápátý, idlí anebo korma. Jsou to indická jídla, nebudu vás dlouze napínat. A dneska o nich bude řeč na přednášce v Trhových Svinech. A my vás na ní za chviličku pozveme. Tohle je ale Michal Tučný, Koukám, jak celá země vstává. Dobrý

0: kokosová korma s kuřecím masem, vegetariánské tálí a nebo vindalu. Tak to jsou názvy indických jídel, která jste už možná viděli nebo ochutnali v nějaké indické restauraci. Pro ty, kteří se dneska chtějí dozvědět o indické kuchyni a jejím koření víc, mám tip na dnešní pořad Gastronomická pouť Indií v centru komunitních aktivit v Trhových Svinech od 17 hodin. Připravil ho českobudějovický spisovatel Michal Muška, kterému teď po telefonu přeji dobrý den. Vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Muško, do jakých oblastí jste se v Indii podíval a co všechno jste v nich ochutnal?
1: No tak to bych posluchače opravdu zahltěla dlouhou dobu, protože právě to jídlo bylo, řekněme, možná hlavním cílem těch mých cest do Indie. To byly dvě cesty a tu zemi jsem s manželkou procestoval vlakem poměrně poctivě od severních oblastí, těch řekněme známých nebo známějších tady v Česku až po ty jižní, ale ta kuchyně se napříč tou zemí jako opravdu liší velkým způsobem, takže ono je to, já vždycky na přednáškách říkám, že ono je to jako hovořit o jídle v Evropě, je to prostě co stát, to jiná kuchyně. A je to docela nezvo to vlastně vystihnout i v rámci přednášky, která je na to přímo zaměřená.
0: Mohl byste naznačit třeba, o jakých indických jídlech dneska budete na té přednášce konkrétně mluvit?
1: Určitě já se budu snažit hlavně vlastně lidem vysvětlit, vystihnout ty rozdíly mezi regiony nebo třeba i mezi tím, jaká je realita v Indii a jakou představu máme, než že by to bylo úplně takový receptář jedno jídlo za druhým, ale samozřejmě lidé se na mých přednáškách mohou těšit na, řekněme, autentické verze známých pokrmů jako butter masala a tak podobně, ale taky třeba oblíbené pouliční placky, palčinky typu jihoindické dosy, všech možných čatní a tak dále. Ale snažím se opravdu hlavně vysvětlovat a pomocí vlastních fotografií a videí vtáhnout posluchače. Ono je to těžké, že bez té ochutnávky a bez toho jídla pouze pomocí této formy, ale vtáhnout je pokud možno přímo na tu indickou ulici.
0: Dokážete vy osobně nějaké indické jídlo připravit?
1: Rozhodně je to můj velký koníček. Byla to vlastně právě jedna z velkých motivací, proč se do té země vydat. Já jsem jeho azijské, řekněme, kuchyni propadl už před lety v Pakistánu a od té doby jsem se o ní začal zajímat a právě o takových opravdu amatérských pokusů a začátků, kdy já vařím zejména třeba rád luštěninová jídla indická nebo jeho azijská, řekněme, ty kuchyni jsou si podobné, tak dneska už si s tím opravdu vyhraju více a v podstatě není týden, abych nějakou tu Indii doma nevařila.
0: Ale asi bude potřeba si objednávat nějaké speciální ingredience, nebo to zvládnete z toho, co běžně doma máme?
1: Zajímavá otázka. Já jsem vlastně v prvních letech jako trošku až na sílu se snažil neustále dělat nějakou jako autentickou Indii doma, ale vlastně po letech jsem došel k závěru, že je lepší kombinovat možná nějaké principy, prvky indického vaření, třeba jako práci s kořením a tak dále, ale kombinovat to s těmi potravinami, které máme tady dostupné. Myslím si, že vlastně to dává větší smysl, než za každou cenu se snažit napodobit něco, co nejde, protože je to postavené vlastně na v mnohých případech na čerstvosti tamních surovin a Indové vaří s tím, co jim roste za barákem a ne co tak nějak by měli.
0: Tak tenhle přístup je, myslím, že nám všem velmi sympatický, protože potom je reálné, že i my, amatéři, si něco z indické kuchyně budeme moct doma připravit. Ostatně, kdyby se o tom někdo chtěl dozvědět mnohem víc, má příležitost dneska v Trhových Svinech od 17 hodin v Centru komunitních aktivit, protože právě tam se setkáte s Michalem Muškou. Bude i nějaká ochutnávka, pane Muško?
1: Já bych moc rád, ale je to komplikované, takže vozím s sebou nějaké drobné věci, ale že bych něco uvařil, to už by byla moje kapacity.
0: To byste musel být vývařovna a tomu naprosto rozumíme. Mějte se pěkně, přednášku si užijte a zase někdy budu se s vámi těšit na slyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Tak přátelé, tolik pozvání na něco dobrého, alespoň si poslechnout o něčem dobrém. Dneska v Trhových svinech pozval vás Michal Muška. Já myslím, že to bude stát za to. Zůstaňte s námi. Jihočeské dopoledne pokračuje dál. Svět zdravých a sportovců se zrakovým handicapem spojil včerejší noční běh pro světlušku. Pořadatelé v Českých Budějovicích připravili trasu v parku Stromovka. My jsme samozřejmě u toho nemohli s rozhlasovými mikrofony chybět.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ano, velký potlesk zazněl pro Jarka Nohavicu, píseň Dokud se zpívá, a potlesk zněl taky včera v parku Stromovka. Ten totiž byl dějištěm nočního běhu pro Světlušku, celkem se na trať vydalo 890 sportovců. Důvody, proč se pořadatelé rádi do Českých Budějovic vracejí, vysvětlila Eliška Petkyčovičová.
1: Jsme se chtěli prostě podívat k vám na jih. Tady máme připravený jak krátký okruh, tak i dlouhý. A je to úplně super, protože tady nejsou nějaký šílený kopce, je tady placka, takže se nám tady moc hezky běhá.
2: Počasí úplně nevyšlo, těsně před startem se rozpršelo.
1: My chceme vlastně spojovat svět nevidomých, tak nás vidících. A není to vlastně o nějakém výkonu, ale spíš o to, abychom prostě si užili společný čas.
2: Elišku Petkyčovičovou doplnil ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu pro Světlušku Jiří Váňa.
3: Je to sice běh, ale je to taková trošku maskovaná společenská akce nebo akce pro dobrou věc, protože nám určitě nejde o ten výkon, nejde nám o tu rychlost, abyste byli v cíli první, ale abyste přišli, dozvěděli se něco o tom zrakovém postižení a aby se tady ty světy vidících a nevidomých propojily.
4: Chystáte se na trasu?
3: Já musím říct, že zatím měl bych zaklepat, ale letos jsem si zaběhl vlastně vždycky aspoň jedno kolečko na Světlušce a zároveň jsem i jednou nebo dvakrát trasoval, běžel jsem jako s nevidomým nebo slabozrakým, takže letos si to zatím užívám. Vždycky máme i doprovodný program. Vlastně snažíme se, aby to nebylo jenom o tom běhu, ale v 7 hodin jsme otevřeli stanové městečko, máme tady různé aktivity, můžete si nechat vyšetřit zrak, můžete se nechat namasírovat od nevědomých masérů, když si nepřijdete zaběhnout, stojí za to se tady zastavit.
2: Uvedl ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška Jiří Váňa. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas. Co tě znám, tak má...

Tak předpokládám, že hospodyňky už se pořádně otáčejí v kuchyni a připravují dnešní oběd. Možná se vám, a nejen vám hospodyňkám, ale třeba i pánům, budou líbit dnešní babské rady, protože tentokrát vás naučí připravovat ovocnou omáčku nazvanou žahour. Takže Jarka Vykoupilová se ke slovu samozřejmě dneska ještě dostane. Working.

0: Babské rady.
1: Žahour je sladká omáčka z rozvařeného ovoce, smetany a cukru. I když se ovoce může použít různé, nejčastěji se vaří z borůvek a tento recept je spojen s jižními Čechami. Známá a velmi chutná je také verze z jahod či švestek. Omáčka se zahušťuje škrobem nebo perníkem a tradičně se s ní polévají knedlíky, lívance, ale také moučníky nebo kopečky zmrzliny. Skvěle se hodí k doplnění krupicových nebo tvarohových nočků. Zkuste jí ozdobit i koblihy s kopečkem šlehačky, to potom bude delikatesa. Pro zvýraznění chuti se do žahouru přidává citronová kůra nebo šťáva, z kořice případně vanilkový cukr. Žahour se nikdy nemixuje do hladka. Ceněné jsou v něm právě kousky ovoce. Omáčka chutná skvěle jako teplá i jako studená. K lepšímu zahuštění i výraznější chuti můžete použít trochu vanilkového pudinku, který si rozpustíte ve vodě a povaříte s ovocem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Krištof a obchodník s deštěm v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice 9 minut před 11. Už pomaličku se suneme k té 11. hodině. Matěj Vodička už je připravený. Matěj, ahoj, hezké dopoledne, vítej.
1: Krásné dopoledne, Hanko.
0: Kdo bude tvým dnešním hostem?
1: Dneska to prozradím hned na úvod. Bude jím publicista, marketér, spisovatel, dlouholetý novinář, zakladatel třeba webu manipulátoři.cz. Petr Nutil. No a to téma bude poměrně náročné, ale věřím, že určitě přínosné. Petr Nutil je autorem mnoha knih a ta nejnovější, která vyšla v letošním roce, se jmenuje Čas vrahů, anatomie zla a naděje 20. století. A takovou základní otázkou té knihy je, kde se v člověku bere zlo a odkud se naopak bere v člověku touha zlu vzdorovat. Je to možná trochu příznačné, protože dnes máme 7. května, zítra slavíme výročí 81 let od konce druhé světové války, den boje proti nacismu, takže si myslím, že to bude hodně příznačné, protože samozřejmě mnoho představitelů nacistického režimu je právě ukryto v té knize, jako bohužel ti neúplně pozitivní hrdinové, spíš naopak.
0: Skvěle zvolené téma, zajímavý host, budeme se těšit.
1: Naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Multifunkční kulturní centrum a dům pro seniory vzniknou proměnou zámeckého areálu v Tučapech. Policie navrhla obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Českobudějovický dětský pěvecký sbor Jitřenka uspěl v mezinárodní soutěži v Itálii. Počasí odpolední teploty se dostanou až k 19 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Centrum sociálních služeb se stane ze zámku v Tučapech na Táborsku. Přestavbu tam chystá obec ve spolupráci s Jihočeským krajem. V areálu zámku přibude domov pro seniory a multifunkční budova pro pořádání kulturních akcí. Podobu projektu navrhli studenti architektury z pražského ČVUT.
2: Podle starosty z hnutí Naše Česko Pavla Nováka multifunkční budova poslouží jako komunitní centrum.
3: Veškerá kultura, obecní úřad, bezbariérovost, dva byty možná se tam vejdou, prostě takový to všeobecné setkávání.
2: Dům pro seniory s kapacitou minimálně 80 míst využijí i klienti z blízkého okolí. Pokračuje náměstkyně hejtmana za Naše Česko Lucie Kozlova.
4: Vedle Tučap je obec menší Budislav, kde my máme domov pro seniory pro 40 klientů, který je umístěn také v menším zámečku a těmi svými podmínkami už je úplně nevyhovující, tak bychom ty naše klienty přestěhovali.
2: Proměna zámeckého areálu potrvá odhadem 6 let. Stučap Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Kriminalisti navrhli obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin pro výrobu pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení. Policie dál pátrá po zlodějích, kteří dnes v pražských Kunraticích odpálili bankomat. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Informoval o tom mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Na místě je pyrotechnik, výše škody zatím není známá. Kolik peněz zloději z bankomatu ukradli, policie zjišťuje. Dětský pěvecký sbor Jitřenka z Českých Budějovic přivezl první cenu z mezinárodní soutěže v italském Rimini. Prvenství děti získali v kategorii dětský sbor a druhé místo v otevřené kategorii duchovní hudba. Jitřenka letos oslavila své 60. výročí. Pro mnohé sboristy byl výjezd do Rimini první zahraniční cestou se sborem, pokračuje sbormistrině Elvira Gadžijeva.
5: Silným zážitkem bylo pro naše děti a mládež zaspívat na závěrečném gala večeru v nejkrásnější a největší renesanční katedrále Tempio Malatestiano. Zaspívali spolu se špičkovými sbory z USA a Řecka za přítomnosti biskupa katedrály Nikola Anselmiho. Sport.
0: Basketbalisti Ústí nad Labem vyhráli v pátém zápase čtvrtfinále play-off Národní ligy nad Opavou 87-72. Odvrátili tak konec sezóny a vynutili si sobotní 6. utkání.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky, večer budou srážky ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách mezi 12 a 15. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihu Čech teď nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Provoz ale omezuje například oprava kruhového objezdu u Krasejovky na hlavním tahu z Kaplice do Českých Budějovic. Jezdí se tam kyvadlově a uzavřené jsou taky některé sjezdy a nájezdy na dálnici. Práce potrvají do poloviny června. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Přispět k o něco lepší orientaci v době, kdy dezinformace, populismus spolu s propagandou, zbouřenými emocemi a manipulacemi tvoří nepřehlednou chaotickou síť světa. Tak své poslání vidí publicista, marketér a spisovatel, jeden z předních současných českých autorů literatury faktu Petr Nutil. Jeho nedávno vydaná kniha s názvem Čas vrahů, anatomie zla a naděje 20. století se snaží mimo jiné najít odpověď na to, kde se v člověku bere bere zlo a kde se naopak bere touha zlu vzdorovat. No a právě s Petrem Nutilem si budeme povídat v našem dnešním vysílání. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Publicista, marketér, spisovatel a jeden z předních současných českých představitelů literatury faktu Petr Nutil je naším dnešním hostem. Měl by teď s námi být ve spojení po našich rozhlasových linkách ze studia v pražském Karlíně, tak doufám, že se slyšíme. Dobré dopoledne.
2: Dobré ráno i vám a zdravím do Českých Budějovic.
1: Děkujeme za pozdravy a i my zdravíme do hlavního města. Petře, vy jste byl naším hostem naposledy před více než 2 lety, začátkem února roku 2024. Jako spoluzakladatel a tehdejší šéf webu, jestli to mám tedy správně uvedené, manipulátoři.cz, jste tehdy mluvil v tom rozhovoru především o šíření hoaxů a dezinformací. Kde se v tomto ohledu nacházíme teď zhruba v polovině roku 2026 v rámci toho boje s dezinformacemi? Zjednodušeně řečeno, vítězíme nebo spíš prohráváme?
2: Ona tahle ta optika toho boje s dezinformacemi jakoby indikuje to, že bychom ten boj mohli někdy vyhrát, ale realita je trošku jiná. Tyhle ty věci, tyhle ty jevy tady s námi byly vždycky v historii a vždycky budou. A to, co my můžeme dělat, je nikoliv naivně věřit v nějaké vítězství zdravého rozumu, ale spíš se snažit o posilování vlastní odolnosti. A já bych řekl, že od té doby, co jsme spolu mluvili naposled, došlo v té technické části k mnoha proměnám a změnám, které jistě posluchači nebo i vy sám jste zachytili na internetu. A to je třeba masivní rozvoj AI skrz tyhle ty technologie umělé inteligence. Je najednou tenhle ten obsah mnohem jednodušší vyrábět i šířit. A mnohdy je velmi těžké jej rozpoznat a vlastně se mu i bránit, pokud na to člověk není připraven. Takže ten posun nastal v tom, že ta doba je poněkud trochu náročnější na to, co si vlastně pouštíme do hlavy.
1: No, zároveň mě zaujalo to, že vy jste vlastně částečně zmínil na začátku té své odpovědi, že ta víra ve vítězství nad dezinformacemi je vlastně naivní. To není úplně pozitivní výhled.
2: Není to úplně pozitivní, ale je to poměrně realistický výhled. Boj s dezinformacemi, nebo nemusíme tomu říkat dezinformace, pojďme tomu říkat prostě staré dobré lži, tak to je nekonečná válka, nekonečné potýkání. My jsme se naučili ty dezinformace pojmenovávat, bojovat s nimi. Ale vždycky ti, kdo budou chtít šířit lži, dezinformace, konspirace, hoaxy nebo cokoliv jiného, tak vždycky budou mít tu výhodu toho prvního tahu. A minimálně na tom internetu ty lži jsou velmi levné, rychlé, útočí na emoce a výrazně rychleji se šíří než nějaké pravdivé faktické informace. Takže to je to, co jsem říkal. Není to tak v tom přehlceném informačně postpravdivém světě jako možné vlastně předpokládat, že bychom někdy žili v dobách zalitých racionálním sluncem a humanistickými hodnotami. To je dobré prostě o tom vědět a počítat s tím.
1: Jak už jsem zmínil v úvodu, my se dnes budeme hodně bavit o vaší nejnovější knize Čas vrahů. O té až za chvilku ještě ale položím jednu otázku, která se týká knihy, jež vám vyšla v roce 2020. Ta se jmenuje Jak nestratit rozum v nerozumné době. Vy jste k ní tehdy uvedl, a teď budu citovat, o moudrosti už toho bylo napsáno spousta, o hlouposti, která nás ovlivňuje v míře větší než malé, bohužel jen málo. Konec citace. Tak je ta pomyslná propast tvořená, řekněme, těmi nepřekonatelnými rozdíly mezi hloupostí a moudrostí menší, nebo se stále zvětšuje? A může v tom třeba hrát i nějakou roli fakt, že se prostě minimálně tady ve střední Evropě máme v obecné rovině nejlépe, jak jsme se kdy měli? A potvrzují to i mnohé studie a mnohé žebříčky.
2: Kladete samé těžké otázky, které by si zasloužily vlastní přednášku, ale já se to pokusím nějak zkrátit.
1: Děkuji.
2: Nežijeme ani v době, která by byla zahlcená hloupostí, ani která by přetékala nějakou racionalitou. Poselství nebo smysl té knihy je vlastně upozornit na to, že člověk je racionální jenom v některých okamžicích. Emoce budou vždycky rychlejší a je dobrý se malinko věnovat sebereflexi tomu, co na mě působí a proč. A zároveň se pokusit rozpoznávat manipulace v širším měřítku. Já bych jenom ještě malinko, jestli můžu, skočil vlastně lehonce do té první otázky. Jenom bych zmínil to, že vlastně se dotýkáme pořád stejného tématu a ten, to potýkání se lžemi a manipulacemi někdy trošku komplikuje třeba i to, jak se my skrze naše třeba politiky stavíme k té realitě. Já bych třeba rád připomněl to, že tady byly instituce, které mohly napomáhat nějakému racionálnějšímu nebo informovanějšímu dění. A to byl třeba KRIT na ministerstvu vnitra nebo odbor strategické komunikace státu, který byl prostě zrušen bez náhrady. A já si nemyslím, že to je dobře a že to prostě přispívá těmhle věcem. Tak či tak ve finále je to vždycky o tom čtenáři, posluchači, o tom, jak si to on sám přebere a co s tím on sám udělá. A já bych byl hrozně rád, kdyby se počet lidí, kteří jsou schopni se kriticky zamýšlet třeba i nad tím, co sami dělají, prostě zvyšoval. A zatím nemám pocit, že by se to úplně nedařilo. Takže pojďme být trošku optimističtí.
1: Jsem určitě pro. Já jsem ale ten střed hlouposti a moudrosti zmínil záměrně i ve vztahu k té vaší nejnovější knize Čas vrahů, anatomie zla a naděje 20. století. Je tam hodně akcentováno to zlo. A napadlo mě, jestli právě to zlo může částečně vycházet i z té hlouposti.
2: Samozřejmě může a také někdy vychází. Ale já mám pocit po nejen napsání téhle knihy, ale nějakého jako delšího studia tohohle tématu, že mnohem častěji se prostě zlo staví na neaktivitě lidí, kteří se nerozhodli být ani dobří, ani špatní. Prostě naše vlastní neaktivita umožňuje vzestup těm, kteří jsou schopni páchat to zlo. A to je poměrně silný poselství celého 20. století. Nemusíme mu říkat nutně čas vrahů, protože sebou samozřejmě přineslo i spoustu pozitivních věcí, ale zároveň sebou přineslo i ty dvě nejvražednější ideologie v dějinách, a to byl nacismus a komunismus. A já mám pocit, že v některých odlescích se ty praktiky, jimiž se tyhle ty dvě ideologie dostaly k moci, jakoby propisují i do současné politiky. Třeba velmi aktuálním jazykem dehumanizace, který používají někteří aktuální naši politici. A já bych byl velmi rád, kdybychom byli schopni tyhle nebezpečí rozeznávat.
1: Říká Petr Nutil, který je dnešním dopoledním hostem naší stanice.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pojďme na tu nejzásadnější otázku, alespoň tedy myslím, nebo taky vnímám, jako že je to tím nejdůležitějším poselstvím vaší publikace Čas vrahů. Co je podle vás nejčastějším spouštěčem zla v člověku? Vy jste v té předchozí odpovědi mluvil o té neaktivitě. Může to s tím souviset?
2: No tak ono, jak ta historie, kterou máme za sebou poměrně čerstvě, tak i mnohé psychologické experimenty z té doby vlastně prokázaly poměrně jako nehezkou pravdu, a to je to, že téměř každý z nás je schopen stát se za určitých okolností nějakým kolaborantem nebo dokonce válečným zločincem. A tím smyslem, o co bychom se měli snažit, je právě pochopit ty mechanismy toho skluzu ke té špatnosti. A pokud už se teda o nich bavíme, tak primárně mluvíme o poslušnosti k nějaké autoritě, k síle situace. A laskavým tady posluchačům bych doporučil, a nebo je možná už i znají, takové věci, jako jsou Stanfordský vězeňský experiment například, nebo Belgramovy pokusy. Tohle je vlastně ta kniha v té kostce. To, že za těmi nejhoršími zločiny v dějinách lidstva mnohdy nestály nějaký zrození sadisté, i když i ti by se mezi nimi našli, ale prostě obyčejní lidé, úředníci, sousedi, kteří prostě jenom buď dělali práci, nebo poslouchali, co se jim řeklo.
1: No na to, myslím, hezky naváže má další otázka, protože jedna z kapitol Času vrahů nabízí například osobnostní profil Rudolfa Hesse, velitele nacistického koncentračního tábora v Osmětivi. A vy ho v té knize označujete jako laskavého otce a válečného zločince. Přesně čili tak. Jsou tyhle protiklady, laskavý otec a válečný zločinec, častým rysem právě těch masových vrahů 20. století?
2: Ono paradoxně to nejsou až tak úplně opačné póly. Zrovna tenhle pán byl člověkem velmi ochotným právě podrobit se nějaké silné autoritě, kterou dostal v podobě té nacistické ideologie. A svoje veškeré schopnosti, které měl, logistické a další, prostě vložil do služby nakládání s někým, koho ta ideologie nepovažovala za lidi. Propadnul v podstatě nějaké té dehumanizační představě. Ale zároveň to jako nijak nevylučuje to, že se přes den staráte o koncentrační tábor a tam nějak nakládáte s tou v uvozovkách zvěří, která si nezaslouží ani pohled, ani soucit. A pak se prostě vracíte domů jako každý slušný člověk a staráte se o tu svoji rodinu. A nebyl úplně sám. Já si myslím, že osobnosti tohohle typu samozřejmě jsou velmi běžné i v dnešní době a mnoho lidí prostě je velmi rádo, pokud jim někdo vlastně ukazuje, co mají dělat, a ještě radši jsou, když jim řekne, aby u toho nepřemýšleli.
1: Já když jsem si Čas vrahů pročítal, tak mě vlastně děsilo to množství hrůz v té knize popisovaných a pořád jsem se tak trochu obával. Doufal jsem, že přijde něco pozitivního. Když to vezmu postupně, tak ta první část knihy je nazvaná Kořeny a mechanismy zla, druhá Anatomie zla a ta třetí konečně pozitivní Anatomie naděje, ano. A čtvrtá pak Zlo a naděje v nás. Vy když jste tu knihu psal, jak jste se vyrovnával s tím obrovským množstvím zla, o kterém v ní píšete?
2: Ono psát o těchto věcech není úplně snadné, ale zároveň jsou to jevy, které se dají zkoumat jako každé jiné, pokud máte v sobě i tu druhou stránku. A já zaplať pánbu doufám, že v sobě mám jakousi nezničitelnou naději a víru v dobrotu aspoň některých lidí. Takže mě to neníčilo. A pak samozřejmě věnoval jsem se těm běžným věcem jako rodina nebo hraní třeba amatérského divadla a pěstování řetkviček a podobných jako věcí, které vám vrátí trochu té reality do toho pochmurného světa. Ale jenom ještě bych dodal, samozřejmě ta optika vidět 20. století jako století zla je samozřejmě jenom jeden pohled a já s ním úplně nesouhlasím. Nemyslím si, že bychom tímhletím názvem tu dobu mohli označit v plné šíři.
1: Ano, bylo by to hodně jednostranné. Nicméně člověk, který má alespoň nějaké základní znalosti o historii minulého století, by možná čekal, že podrobné kapitoly ve své nové knize budete věnovat třeba i Hitlerovi, Stalinovi, Titovi nebo Mao Tse-tungovi, ale tomu tak není. Tak proč?
2: To je jednoduchý důvod. Já jsem se zcela záměrně snažil vyhnout těm nejsprofanovanějším jménům. A spíš jsem se snažil vybrat vlastně z těch nesčetných zástupů lidí páchajících zlo ty, s nimiž vlastně v určitém smyslu slova můžeme mít něco společného, kteří ještě nejsou nějakým ikonickým obrazem zla, ale skutečně jsou to ti lidé, kteří třeba jenom chodí do té práce a tam něco dělají. Takže to je tenhle ten důvod.
1: Čili ti poslušní otcové rodin, řekněme.
2: Ano, ideálně. I když samozřejmě jsou tam i případy lidí, kteří byli nějakého psychopatického ražení nebo sadistického, ale to nebyl ten primární cíl můj.
1: No, stejně tak jako ve vaší knize přijde čas na pozitivitu, tak ten přichází v našem rozhovoru i teď, byť samozřejmě ještě mám mnoho otázek, které třeba nemusí mít úplně pozitivní kontext, ale důležitá ve vaší knize samozřejmě je i ta otázka obyčejné skromnosti. Uh-huh. Vy třeba příklad Nikolase Vintna, kterého taky hodně zmiňujete a který zachránil nespočet židovských dětí, tak není právě třeba ta obyčejná lidská skromnost jednou z věcí, která z nás v určitém období dějin dělá prostě ty hrdiny?
2: Já si nemyslím, že skromnost jako taková z někoho někdy udělala hrdinu. To je jako povahový rys trochu na jiné koleji. Ty lidi, kteří byli ochotni nastavit svou vlastní kůži a postavit se tomu zlu, byli mnohdy prostě jenom obyčejně slušní. Měli nějaké hodnoty, měli zakořeněný soucit třeba z rodiny nebo měli víru. A všechny tyhle ty věci v nás v lidech působí jako jakýsi imunitní systém, který vlastně v té kritické chvíli může ty naše kroky nasměrovat třeba od pasivity k aktivitě. A To, že se pak mnohé z těch osobností po tom, co vlastně něco vykonali, nechlubili, tak to je otázka druhá. A je samozřejmě v dnešní promediované době, kdy se všichni chlubíme vším neustále, jako vzácná vlastnost. A já jsem velmi rád psal právě i o těchto těch případech, jako byl Nikolas Vinten, ale nebyl sám samozřejmě.
1: Petr Nutil, politický marketér, taky spisovatel a publicista.
2: Politický marketér už ne, tak.
1: Dobře, tak bývalý politický marketér, ale každopádně současnosti spisovatel a publicista především je stále naším dnešním dopoledním hostem. Teď 5 minut před 11:30 je čas na krátkou hudební pauzu. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Krátce před 11:30 se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, spisovatelem a publicistou Petrem Nutilem, který je stále s námi ve spojení, a ještě jednou ho zdravíme do hlavního města. Já jsem zmínil před chvílí, že jste byl politický marketér. Teď záměrně dávám vyniknout ten minulý čas, protože jako bývalý politický marketér určitě sám dobře víte, a několikrát jste to zmínil, že úspěšné politické kampaně nejen u nás, ale i v jiných demokratických zemích stojí na stokrát opakovaných lžích a očerňování protivníka. Když se dostaneme k té skromnosti a k té naději a vlastně zároveň k té vaší knize Čas vrahů, tak proč tedy v tom současném politickém světě nemůže obstát hrdina v tom pravém slova smyslu?
2: A on samozřejmě obstát asi může. Já jsem tím mínil v podstatě to, že ty proměny současného mediálního světa, ta algoritmizace sociálních sítí, ale ono se to pak propisuje i do té politiky, tak ty primárně jako odměňují nikoliv nějaký slušnost a konsenzus, ale naopak velmi podporují konflikt, polarizaci té společnosti, mnoha instantní, rychlá řešení. Kdežto na té druhé straně nějaká slušná, tichá, skromná práce v politice jsou vlastně jakoby vnímány jako slabost, jo? Nebo nuda, něco, co moc ty voliče jako nezajímá. A bohužel je to vlastnost světa nějaká nová, které se nějakým způsobem musíme přizpůsobit. A já bych byl docela rád, kdybychom to dokázali tak, že bychom u toho nemuseli třeba v té politice lhát a vyvolávat ty konflikty za každou cenu.
1: Nesouvisí to třeba právě i s tou současnou dobou ve vztahu k sociálním sítím, kde vlastně obecně, nejenom tu politiku, ale jakékoliv jiné produkty musíte furt nabízet, furt prodávat v uvozovkách?
2: Ano. Tahle ta přehlcenost, ta promediovanost, to, že na nás z každé strany útočí jako tisíce a tisíce těch rukou, které si žadují o tu pozornost, samozřejmě právě designují pak i ty politické projevy, stejně jako cokoliv jiného. Já mám dojem, že ve finále samozřejmě to neplatí na všechny, ale na mnohé lidi ano. Prostě spousta lidí ráda slyší na ty silné výkřiky těch hlasitých populistů, kteří jim slíbí modré z nebe a hory i s horákama. A aby se hlavně nemuseli o nic starat. Ale v tom není ta podstata. Podstata přece nějaké funkční demokracie není v tom, že odevzdáme veškerou odpovědnost někomu jinému, ale naopak v tom, že si ji po nějakém havlovském duchu vlastně vztahujeme i sami na sebe a na to naše každodenní působení v tom čase a prostoru, který tady máme vymezen.
1: To staré známé tvrzení Historia magistra vitae, neboli dějiny jsou učitelkou života. Když ho teď budeme aplikovat na tu vaši knihu Čas vrahů, já bych se vás samozřejmě rád zeptal, zda jsme se alespoň z něčeho poučili, ale trochu se obávám a nechci předvídat vaši odpověď, že bych nedostal pozitivní tedy návod. Já se proto možná raději zeptám takto, a v té knize to několikrát taky je explicitně zmíněno. Proč stále často nemáme schopnost a potřebu se z dějin poučit? Je to třeba i proto, že hluboko v každém z nás je zakořeněný určitý mechanismus, který nám umožňuje, a teď budu citovat, kolaborovat s bestií, jak o vaší nejnovější knize napsal Otakar Foltín?
2: Ono to poučení z dějin samozřejmě možné nějakým způsobem je, ale je to zároveň trochu obtížné, protože ta historie se odehrává v nějakém jiném prostoru, kterými jsme nežili, tu každodennost. My se z ní můžeme naučit spoustu zajímavých věcí o tom, jak právě se chovali ti lidé v nějakých konkrétních podmínkách, a pokusit se vysledovat ty samé mechanismy, které tehdy vedly k nějakému výsledku i v té naší každodennosti. Ono se to samozřejmě netýká jenom třeba druhé světové války, jo, ale nějaká radikalizace pod přívalem propagandy, která vedla k nějakým zvrácenostem, masakrům a tak, tak to najdeme i poměrně nedávno. Podívejte se třeba na válku v Jugoslávii, kde taky docházelo jako k neskutečným nelidskostem. Ty věci se pak děly třeba i na Ukrajině, teďka v té současné válce. Takže ano, potýkáme se s stále stejnou bestií v nás, která ale prostě mění ty podoby. A možná právě i to, že budeme znát tu historii, v nás může rozpoznat nějakou, nebo probudit nějakou imunitní reakci vůči té manipulaci, která by mohla vést k těmhletěm strašidelným koncům.
1: Pojďme teď taky trochu do té současnosti, protože v médiích a veřejném prostoru momentálně silně rezonuje téma sjezdu sudetoněmeckého krajského sdružení, který se na konci tohoto měsíce odehraje v Brně. Ta obrovská bublina, jen se teď kolem toho vytváří, nemůže být možná jenom určitým důkazem, potvrzením faktu, že jsme se s událostmi starými přes 80 let stále nevyrovnali jako národ. Prostě, že jsme se prostě nevyrovnali s tím zlem, které Němci u nás napáchali, ale ani s tím, jenž náš národ napáchal při tom poválečném odsunu.
2: To máte naprostou pravdu. Já jsem o tom nedávno mluvil s historičkou Marií Koldinskou. Ona taky, a já vlastně mám taky za to, že právě téma Sudeto Němectví v jakémkoliv ranku je jedním z velmi silných, citlivých bodů českého národa. Asi si každý sám na sobě může prozkoumat, proč tomu tak je, třeba právě u něj a jak. Ale je to prostě rozhodně něco, s čím bychom jako národ mohli pracovat minimálně v tom ohledu, že si začneme všímat, kdo tohleto téma proti nám používá pro to, aby dosáhnul nějakých svých politických cílů. Jo, není to tak třeba dávno, kdy Miloš Zeman vlastně s tímhle tématem vyhrál prezidentské volby. A je to jako s podivem, protože to je prostě záležitost skoro jednoho století vzdálených událostí. A pořád to v nás žije, takže pojďme si trošku se zamyslet, jako co to vlastně v nás probouzí a proč. A kdo to proti nám používá?
1: No, poslední otázka, protože už čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, ačkoliv těch otázek bych měl samozřejmě ještě hodně. Zpátky k tomu času vrahů. I když tomu ten název úplně neodpovídá, tak i čas vrahů nabízí prý i hvězdy a naději, jak o knize napsal psycholog a podnikatel Jiří Kůz.
2: Ano.
1: Je to sice na té obálce, ta naděje, ale opravdu čas vrahů naději nabízí. To, že na té obálce, to samozřejmě ještě nic neznamená.
2: Tak ono to samozřejmě není jenom na obálce. Já jsem si vlastně pro tenhle ten obraz těch hvězd vypůjčil o něco starší zdroje, a to je Dantovo peklo a vlastně cestu tohohle středověkého hrdiny peklem, která taky končí nakonec nadějně. A ta kniha se pokouší se připodobnit té cestě, kdy se stoupíte do hlubin toho zla, abyste se nakonec vydali ven, a tam uvidíte, že i v těch zlých časech se vždycky našli lidé, kteří se v tomu zlu rozhodli nějakým způsobem vzdorovat. Nikdy se tomu zlu ve finále dlouhodobě nepodaří vyhrát. A já si myslím, že tu naději nabízí, protože ta naděje rozhodně nespočívá v nějakém pasivním optimismu v tom, že to všechno dobře dopadne, ale v tom, že my, každý jeden z nás, má tu aktivní schopnost vzdorovat. A je to vlastně na nás ten každý jeden den a každé to větší rozhodnutí, které děláme. A já věřím v to, že to dobro

0: A ať se vám daří nejenom při práci a mapování dávné nebo nedávné historie. Naslyšenou.
1: Děkuju, budu v tom pokračovat a ještě jednou díky za pozvání do Budějovic.
0: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a trochu s předstihem přeji krásný zítřejší sváteční den, přestože se ještě za chvíli uslyšíme u pravidelného rozhlasového sloupku. Prozatím se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je čtvrtek 7. května, 11:45 minutu po tedy, a my máme před sebou krásný prodloužený víkend. Což takhle vyrazit někam na výlet? Jeden tip bychom pro vás měli. I když prý to tam dřív bývalo hezčí, ale to je samozřejmě otázka vkusu. Slovo má autor dnešního rozhlasového sloupku Jiří Březina starší.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Jižní Čechy jsou plné krásných koutů a mě od jakživa lákaly vyšší partie. Šumava, Slepičí hory a pokud počasí rozředí davy, i tak leď. A nejvíc Novohradské hory. Mám ale rád i jeden kout, který nad mořskou výškou nevyniká. Je to od Novohradských kousek, takže si ho můžete dát buď cestou tam jako předkrm, anebo při návratu jako zákusek. Terezino údolí. Nemohu říct, že ho pamatuju v původní podobě. Tak starý zase nejsem. Ale rozhodně ho pamatuju bez Humennické přehrady. A musím říct, že ať udělala s rizikem povodní cokoliv, bez ní bylo údolí daleko hezčí. Několik let jsem tudy chodil ze Stropnice na Hrady do práce. I na kole se to dalo projet. Ta cesta se měnila. Na pár kilometrech jste zažili hodně rozdílné krajiny. V obci údolí jste prošli triumfální sloupovou bránou a pokračovali po pískových cestičkách proti proudu meandrující Stropnice. V těch místech údolí připomíná lázeňský park a zářez do krajiny je tam ještě široký. I tam je hezky, ale musím přiznat, že romantické stavby bukvojské hraběnky, které jsou tam rafinovaně rozhozené v lukách, mi nikdy moc nesedly. Vždycky mi připomínaly spíš pitoreskní kulisy nějaké potěmkinovské vesnice, než něco, co do krajiny opravdu patří. Což se také a vlastně především týká i Flešného vodopádu. Každopádně zajímavá část pro mě začínala, až když se hlavní cesta zařízla do svahu a odbočila směrem k Humennicům. Pokračovala pěšina, která byla široká akorát tak, abych nemusel se sednout z kola, a zavedla mě až k mlýnu pod Stropnickým hřbitovem. Nad hlavou jsem měl stromovou klenbu, která váhavě propouštěla mihotavé paprsky slunce. Svahy byly obrostlé křovím a v říčce se míhaly pstruzy. Bylo tam příjemně i v letních vedrech. Přehrada údolí zmrzačila. Odřízla to nejlepší. Když tam jsem teď, snažím se ani nedojít tak vysoko, abych ji viděl.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Písně.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vracíme do obce Lažiště na Prachaticku. Místní dominantou je kostel svatého Mikuláše, jehož historie sahá už do druhé třetiny 14. století. V jeho věži visí vedle mladšího zinkového zvonu také mnohem starší zvon svatý Petr. Ten odlil v roce 1506 klatovský zvonař Jan Konvář. Gotický zvon s tónem G2 má průměr 60 cm a váží přibližně 170 kg. Korunu zdobí stylizované jetelové trojlisty a na plášti najdeme český nápis připomínající jeho vznik. Nechybí ani reliéf svatého Petra v gotickém rámečku. Teď už ale dejme prostor samotnému zvuku zvonu. Svatý Petr z Lažiště.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Požár v Národním parku České Švýcarsko je u konce. Správa parku zrušila noční zákaz vstupu do lesa. Českobudějovická Arpida otevřela nové budovy pro sociální služby. Ve Strakonicích ráno srazil řidič chodkyni, letěl pro ní vrtulník záchranářů. Zítřek bude na jihu Čech převážně slunečný, teploty vystoupí na 21 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Rynartic na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Příčinu požáru zjišťují kriminalisti spolu s hasičskými vyšetřovateli. Náklady na sanaci škod odhaduje správa parku na 15 až 20 milionů korun. S dalším dohledem nad oblastí bude další dva týdny pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů a několik zaměstnanců Šumavského národního parku. Přestal taky platit noční zákaz vstupu do lesa, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
2: Návštěvníci již nejsou povinni chodit pouze po značených turistických trasách, ale mohou chodit po všech cestách. Tím, že skončily hasební práce, tak se otevírají i ty dvě značené turistické trasy, které byly dosud uzavřené.
0: Českobudějovické centrum Arpida má nové zázemí Arpida Plus. Nabídne pomoc dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí pracovat na své samostatnosti. K dispozici mají moderní terapeutické prostory a byt pro nácvik běžného života, říká vedoucí stacionářů Václava Businská.
3: Když se rozhodnete třeba pro chráněné bydlení, nebo že by ten klient mohl si zkusit někde samostatně bydlet, tady si to vlastně jako nacvičí. Je to skvělý, že si vlastně můžete týden vyzkoušet nebo na dobu, kterou si domluvíte, nějaké samostatné bydlení s tím, že jste pod dohledem toho pracovníka, on s váma spolupracuje, nacvičuje a vy máte nějaké to bezpečí, ale zároveň už si zakusíte tu dospělost.
0: Stavba vyšla na 108 milionů korun a kromě Evropské unie a Jihočeského kraje ji podpořila i veřejná sbírka. Strakoničtí dopravní policisti vyšetřují ranní nehodu u strakonického hřbitova. Řidič osobního auta se podle policejního mluvčího Milana Bajcury nevěnoval řízení a vjel na chodník. Srazil tam ženu, která tam v tu chvíli zrovna šla. Žena po střetu utrpěla vážná zranění. Letěl pro ní vrtulník záchranářů. Případem se budou zabývat kriminalisti. Silničáři zahájili letošní jarní úklid odpočívek na dálnici D1. Nově se při něm setkávají s nebezpečným odpadem, jako jsou například akumulátory. Loni kvůli tomu na skládkách třikrát hořelo. Silničáři loni v celém Česku odvezli z odpočívek 2600 tun komunálního odpadu. To je o 500 tun víc než v roce 2020, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Řidiči nebo cestující veřejnost se na odpočívkách zbavují prakticky veškerého odpadu. Objevili jsme stavební suť, staré televizory, počítače nebo i kuriózní věci, jako třeba dřevěnou latrínu nebo funglnovou výřivku, či dokonce uhynulé exotické hady uložené v kartonové krabici.
1: Počasí.
0: Poledne bude pokračovat oblačné počasí, postupně se místy objeví přehánky, hlavně na západě a severu kraje, výjimečně i bouřka. Večer budou srážky ustávat, teploty se budou pohybovat mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách kolem 11, mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. Noční teploty klesnou k 7 až 4 stupňům, v údolích na nulu, ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno, později polojasno až oblačno. Přehánky se budou tvořit výjimečně jen na horách. K večeru se opět vyjasní. Naměříme 18 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 14. Vítr bude foukat od severu, biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody osobního auta na silnici 142 z Netolic do Bavorova za Kratochvílí. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Je 12 hodin a k tomu 6 minut. Ano, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém právě nyní začínají písničky pro radost. A ve čtvrtek 7. května. A těmi vás provede a hezké poledne přeje ze studia Luboš Voráček. Připravené hned v úvodu jeho česká Podhoranka, aby zahrála do Stráškovic, potažmo do Prahy, ale také do Slavče u Trhových svinů. Ve Slavči u Trhových svinů má svátek dnes pan Stanislav Hruška. A přišel k nám dopis, ve kterém se píše: Milý strejdo, k dnešnímu svátku ti přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho štěstí a pohodičky. To ti přejí vnuci Karel a Vlastimil s rodinou a také ostatní příbuzní a přátelé. Do Slavče u Trhových svinů panu Stanislavu Hruškovi zahráme v okamžení. Ještě předtím tu mám přání rovněž ke jmeninám k svátku pro pana Stanislava Mareše ze Stráškovic. Případně také z Prahy, protože Praha je v závorce. Prosím o zahrání hezké písničky pro pana Stanislava Mareše ze Stráškovic, v závorce Prahy, který oslaví, respektive slaví dnes 7. května krásné jmeniny a my mu přejeme hodně moc zdraví, štěstí, radosti z dechovky, na kterou rád jezdí. To přejí tatínek, Janička s Láďou a všichni kamarádi, co tě mají rádi. Píše za všechny pan Hřídel, Láďa Hřídel. Tak panu Stanislavi Marešovi do Stráškovic, potažmo do Prahy, ke jmeninám a také do Slavče u Trhových svinů pro pana Stanislava Hrušku k svátku bude hrát jeho česká Podhoranka, píseň Od svinů k svaté trojici.

písničkách pro radost dohrála Podhoranka, Jihočeská Podhoranka. Připraveni jsou zahrát Jižani, a to jednak do Dražíče, ale také do Českých Budějovic pro pana Antonína Řetovského k dnešním 45. narozeninám. Generální ředitel Motoru Jikov přeje zaměstnanci Motoru Jikov panu Antonínu Řetovskému k jeho životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a také pracovních úspěchů. Panu Antonínu Řetovskému za chvilinku budou hrát Jižani, ale ještě předtím tu mám také přání do Dražíče k 65. narozeninám, které už v dubnu měl pan Ladislav Kozibrátka. Všechno nejlepší ke krásným 65. narozeninám, které oslavil 16. dubna, a hlavně pohodu a zdraví do dalších let přeje jménem vedení obce Dražíč pan starosta. Do Dražíče k 65. nám pro Ladislava Kozibrátka a také pro Antonína Řetovského k 45. narozeninám budou hrát Jižani, vzpomínku na zbytek.

Orchestrální skladba v podání Žanů dozněla a připraveni jsou v písničkách pro radost zahrát Babouci. A to jednak do Volyně, ale také do Vitějovic. A začnu ve Vitějovicích s přáním, protože ve Vitějovicích včera 70. narozeniny měla paní Marie Máčlová. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: Vážená redakce, prosíme o hudební gratulaci pro paní Marii Máčlovou z Vítějovic, která 6. května oslavila 70. narozeniny. A do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu Vítějovice. A do Vítějovic paní Marii Máčlové zahrajeme za malý okamžik. Ještě předtím popřeju do Volyně rovněž k 70. narozeninám panu Václavu Bémovi. Hodně štěstí a zdraví přeje panu Bémovi rodina Schneiderová z Lipí, rodina Kadlecova z Vrábče a také rodina Kadlecova z Mříčí. Tak do Volyně k 70. panu Václavu Bémovi a také do Vítějovic k 70. narozeninám pro paní Marii Máčlovou teď budou hrát Babouci. Čím srdce, čím to je?

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 6,5 minuty po 16:15 posloucháte Český rozhlas České Budějovice a písničky pro radost, ve kterých teď je připravena zahrát Dubravanka, a to jednak do Malond, ale také do Domažlic. V Domažlicích 74. narozeniny má paní Věrka Šanková. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosím o zahrání písničky Na Libíně od Dubravanky pro paní Věrku Šankovou z Domažlic, která oslaví právě dnes, 7. května, krásné 74. narozeniny. Věrka je velice starostlivá maminka, přítelkyně, babička, skvělá kamarádka, milující rodinu a hezkou dechovku. Milá Věrko, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a hezkých setkání na muzice. To přejí dcery s rodinami, přítel Pepa s celou rodinou, také fanklub Dubravanky, kapela Dubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny pan Láďa Hřídel. Paní Věrce Šankové do Domažlic za malý okamžik bude hrát Dubravanka. Ještě předtím popřejeme do Malond, kde 75. narozeniny má paní Růžena Komžáková. Do dalších let přejí paní Komžákové pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zástupci obce Malonty s panem starostou. Do Malond k 75. pro paní Růženu Komžákovou a také do Domažlic ke 74. narozeninám pro paní Věrku Šankovou. Teď Dubravanka bude hrát píseň Na Libíně.

Doubravanka dohrála, připravené zahrát veselka Ladislava Kubeše, a to jednak do Chřešťovic, ale v písničkách pro radost nejprve budeme blahopřát do Bernardic u Milevska. Tam měl 17. dubna 74. narozeniny pan Stanislav Veselý, ale vemu to postupně, tak jak to je napsáno v dopise. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro mého dědečka Stanislava Veselého z Bernardic, který 17. dubna oslavil 74. narozeniny. Milý dědečku, mám tě moc rád, mnoho si mě toho naučil a za to ti moc děkuji. Mohl bys ubrat trochu toho vztekání a už nejsi nejmladší a chci, abys tu vydržel ještě dalších 20 let. Máme tě moc rádi a milujeme ty tvoje výborné obědy, co nám vaříš. K blahopřání se připojují tvoje manželka Miloslava, také dcera Romana Komárková a vnuk Josef Komárek. A ještě tu je také dovětek, abychom panu Stanislavu Veselému do Bernardic k 74. narozeninám, které měl, a dneska také ještě přidáme ten svátek, abychom mu zahráli píseň, jeho oblíbenou píseň, když šoféři nastartují. Tak šoféři od Veselky je připravená píseň, ale bude hrát také do Chřešťovic, kde 75. narozeniny má paní Jaroslava Radašová. Právě dnes, 7. května, oslaví významné životní jubileum paní Jaroslava Radášová z Chřešťovic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou. Do Chřešťovic k 75. narozeninám paní Jaroslavě Radášové a také do Bernardic u Milevska k 74. narozeninám pro pana Stanislava Veselého bude hrát teď Veselka, píseň Šoféři, šoféři.

Veselka v písničkách pro radost dohrála připravené Valdou Finka, aby zahrála do Borkovic, ale také do Dražíče. V Dražíči 75. narozeniny měla paní Marie Hubáčková. Všechno nejlepší ke krásným 75. narozeninám, které oslavila 22. dubna, a hlavně pohodu a zdraví do dalších let přeje jménem zástupců obce Dražíč pan starosta. Do Dražíče paní Marie Hubáčkové k narozeninám 75. zahrajeme za malý okamžik. Ještě předtím popřejeme paní Marii Podlahové do Borkovic k 76. narozeninám. Milá Mařenko, přejeme ti k narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody v dalším životě. Pak radost také z vnoučat a pravnučky Esterky. To přejí kamarádi Marta a Pepík a k přání se připojují také manžel Václav a děti a všichni, kdo tě mají rádi. Do Borkovic k 76. narozeninám paní Marii Podlahové a také do Dražíček k 75. narozeninám paní Marii Hubáčkové bude hrát Valdou Finka píseň Život je krásný.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bezpečnostní poradce Andor Sándor.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: V písničkách pro radost 6 minut po půl jedné už jsou připraveni zahrát Babouci, a to jednak do Lhenic, ale také do Dynína. Začnu v Dynině, kde zítra 60. narozeniny oslaví pan Jaroslav Smrš. Vážená hudební redakce písniček pro radost jménem sboru dobrovolných hasičů v Dynině bychom vás chtěli požádat o zaslání gratulačního dárku panu Jaroslavu Smržovi k jeho 60. narozeninám, které oslaví tedy zítra 8. května. Milý Jardo, u příležitosti tvého životního jubilea bychom ti chtěli upřímně poděkovat za tvou příkladnou a obětavou práci v našem sboru, ve které pevně věříme, že budeš ještě dlouho pokračovat. Chtěli bychom ti popřát do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré pohody a mnoho příjemných chvil v kruhu rodinném, mezi námi ve sboru dobrovolných hasičů i mezi tvými myslivci. Ten dopis pokračuje, že pan Smrš bude určitě potěšen, když mu zahraje písnička Já jsem malý mysliveček v podání Babouků. Ta píseň je připravená a bude hrát také do Lhenic k 77. narozeninám, které oslavil začátkem května Adolf Lukšovský. K narozeninám, které 3. května oslavil pan Adolf Lukšovský, přejeme dodatečně hlavně hodně zdraví, hodně sil na práci na zahradě u včeliček a také na tanec při kapele Babouci. S manželkou na projížďkách na kole a s turisty na pěších výletech. To vše přeje manželka a děti s rodinami. Do Lhenic k 77. narozeninám pro pan Adolfa Lukšovského a také do Dynína k 60. narozeninám pro Jaroslava Smrže. Teď tedy budou hrát Babouci píseň Já jsem malý mysliveček.

písničkách pro radost teď Babouky vystřídá Budvarka, aby zahrála do Horního Záhoří, ale také do Litochovic u Volyně. V Litochovicích u Volyně má 80. narozeniny paní Ludmila Jungwirtová. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosíme o zahrání písničky pro paní Ludmilu Jungwirtovou z Litochovic u Volyně, která právě dnes 7. května se dožívá 80 let. Zástupci obce Litochovice jí do dalších let přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Paní Ludmile Jungwirtové do Litochovic zahrajeme za malý okamžik. Ještě předtím popřejeme také k 80. narozeninám do Horního Záhoří paní Zdeňce Žákové. Obecní úřad Záhoří přeje paní Žákové do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Do Horního Záhoří k 80. narozeninám pro paní Zdeňku Žákovou a také do Litochovic u Volyně, rovněž k 80. nám, paní Ludmile Jungwirtové bude hrát Budvarka píseň Pode mlýnem.

Budvarka dohrála a v písničkách pro radost je připravena zahrát řečická kapela Do své radic pro pana Václava Klase k 81. narozeninám. Milému manželovi, tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi přejeme k těm 81. narozeninám hlavně pevné zdraví, spoustu radostí, klidné dny plné pohody a lásky od všech, co tě mají rádi. Děkujeme, že jsi a buď tu s námi ještě hodně dlouho. To přejí manželka Miloslava, syn Pavel a dcera Martina se svými rodinami. Také vnoučátka a pravnoučátka ty posílají velkou pusu. Panu Václavu Klasovi Do své radic k 81. narozeninám bude hrát řečická kapela Odpouštím ti lásko.

0: radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Písničky pro radost utíkají strašně rychle. Před námi je poslední přání, to je do Brloha k 84. narozeninám pro paní Anu Brožovou. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: dne 5. května oslavila své 84. narozeniny naše milovaná maminka, babička, teta a švagrová paní Anna Brožová z Brloha. A teď ještě přání. K tvým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, hodně radosti a spoustu krásných chvil. Ať máš každý den důvod k úsměvu, ať tě provází pohoda, klid a dobrá nálada. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, za tvou péči, laskavost a za všechny krásné chvíle, které s tebou můžeme prožívat. Jsme moc rádi, že tě máme. Užij si dny plné radosti, úsměvů a milých překvapení. To ti ze srdce přejí syn Miroslav s rodinou, dcera Anna s rodinou, syn Josef s rodinou, také švagr František s rodinou a ostatní příbuzní a přátelé rodiny. Paní Aně Brožové do Brloha k 84. narozeninám má prý hrát tu faranka Uplakanou. Tady je.

Dnešní písničky pro radost se dostaly až k samotnému závěru. Jako každý den ještě také připomenu na konci našeho pořadu obsazenost. Květen už se nám plní, červen už se také plní, jinak právě teď se dívám na naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz, v sekci písničky pro radost je ten formulář a také takový kalendáříček, ve kterém je to všechno přehledně vidět. V červnu ještě pár volných míst je. Koukněte se na internetové stránky na písničky pro radost a můžete případně i také přes ten formulář objednat a udělat někomu radost. 2,5 minuty před 13. hodinou nezbývá, než popřát oslavencům 6 jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Je 13 hodin.
7: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Češi v jarním kole potravinové sbírky darovali rekordních 702 tun zboží. Samsonova kašna na náměstí v Českých Budějovicích je po opravě schodiště opět přístupná. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečných budou zítra zavřené. Odpoledne bude oblačné, místy se objeví přehánky, v noci se ochladí na 4 stupně. Zítra polojasno až oblačno, přehánky jen výjimečně. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Češi darovali v jarním kole sbírky potravin rekordních 702 tun potravin a drogerie. Informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Většinu zboží lidi darovali přímo v prodejnách. Další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. Potravinovou pomoc dostávají hlavně samoživitelé s malými dětmi, ale i seniori, lidi bez domova se zdravotním postižením nebo ti, které zasáhla náhlá krizová situace. Samsonova kašna na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Je po údržbě ode dneška opět přístupná veřejnosti. Barokní dílo postupně prošlo v uplynulých 3 letech rozsáhlou obnovou. Poslední 2 měsíce se technici věnovali opravě žulového schodiště. To bylo podle vedoucího prací a restaurátora Lukáše Hosnedla ve velmi špatném stavu.
8: Ta třetí fáze bych řekl, že byla asi nejnáročnější, protože schodiště bylo v dezolátním stavu, když se očistilo, chyběly velké části vlastně těch schodnic, které se doplňovaly z přírodního materiálu, bylo to náročné.
6: Přednáška v domě Štěpánka Netolického dnes připomene osudy československých a německých výtvarníků, kteří byli po nástupu nacismu pronásledováni kvůli svému původu, politickému přesvědčení nebo uměleckému směřování. Vzpomene na ně Zuzana Duchková z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Začátek přednášky s názvem Když umění muselo mlčet bude v 16 hodin. Většina obchodů zítra zavře. Podle zákona musí zůstat zavřené prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu ale upozorňuje, že se k nim můžou přidat i menší provozovny v obchodních domech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit předem a případně si nakoupit dnes. Dodržování zákona o otevírací době na státní svátek bude kontrolovat Česká obchodní inspekce.
7: Počasí.
6: Odpoledne bude oblačné, postupně se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřka. Večer budou srážky ustávat. Teploty jsou mezi 16 a 19 stupni. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Noční teploty klesnou k 7 až 4 stupňům. V údolích na nulu ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno, později polojasno až oblačno. K večeru se opět vyjasní, naměříme 18 až 21 stupňů. Vítr bude foukat od severu, biozátěž zůstane na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Osobní auto s nákladním se srazily v ulici Hlinská v Českých Budějovicích u křižovatky s Rudolfovskou, počítejte se zdržením. A pozor taky na dálnici D3 u Bošilce ve směru Veselý nad Lužnicí Neplachov, tady překáží provozu odstavené porouchané auto. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: a host.
10: Za mladá velel v armádě pěšákům, později sloužil coby diplomat. Počátkem našeho století vedl vojenskou tajnou službu. Dnes je bezpečnostním expertem, bubeníkem a naším dnešním hostem. Generál Andor Sándor, vítám vás, dobrý den.
11: Děkuji, Alex, za milé pozvání, děkuji.
9: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ahoj.
1: Hostem Alex a host je Andor Sándor, generál, někdejší šéf vojenské rozvědky, v současnosti bezpečnostní expert, který často v médiích komentuje především právě otázky bezpečnostní a vojenské, ale i ty politické, ono to dost často spolu souvisí, ale dnes to bude, pane generále, více o vás. Vy jste nedávno vydal už svoji čtvrtou knihu, ve které jste nechal mimo jiné nahlédnout i do svého soukromí, do svého dětství, dospívání a tak. Co bylo impulzem k té knize?
2: To je dobrá otázka. Asi před rokem a půl mi jeden novinář volal, že by se mnou tu knížku rád napsal. Já ho nebudu schválně jmenovat, není to fér. A pracovali jsme na tom asi půl roku zase formou, že on měl připravené otázky, já jsem na ně odpovídal, pak se odmlčel, nebyl ho k sehnání, pak se najednou zase vrátil a v zásadě ani ne měsíc před deadlinem zmizel zase úplně. A já jsem chtěl dodržet termín, takže ten tu knížku vlastně napsal z hlavy za 16 dní, jako jo. A proklínal jsem ho teda, to je v každém případě, protože jsem neměl ani ty poznámky. Ani ty poznámky, které jsem mu nadiktoval, tak jsem to všechno musel tahat z hlavy jako zpátky. A já už jsem nechtěl psát knížku. Já už jsem prostě říkal, tři, který jsem napsal, stačili. Tu první, když jsem psal s neboštíkem, s Zdenkem Čechem, tak jsem mu říkal, hele, buď to mě zavřou, nebo to nikdo nebude číst. A sedím tady, že jo, a dostal jsem za ní mezinárodní ocenění Egona Erwina Kiše, což mě jako potěšilo. Protože dneska, když člověk nepíše Harryho Fottera, tak toho moc jako neprodá, že jo. A tady té knížky se prodalo hodně přes 10 tisíc, což mě jako udělalo radost. Ale už jsem dalek toho, abych říkal, že už další psát nebudu. Jo, protože člověk se pak sám jakoby někde jako nachytá, no.
1: Nebo mu zavolá další novinář? Mizící a objevující se novinář. Ta knížka byla od počátku zamýšlená tak, že to bude vaše dětství, dospívání, které se bude ale proplétat s těmi vážnými, seriózními tématy, bezpečnostními tématy, politikou. Tak ano, to bylo myšleno,
2: ano,
1: zamýšleno od začátku?
2: To bylo myšleno a já jsem tam se snažil být i otevřený ve svém dětství a musím se přiznat, že najednou se mi spousta věcí zase vrátila. Když člověk takhle o tom přemýšlí, jaké to bylo, tak vám to nedojde. Ale když najednou máte jakoby nějak popsat nějakou etapu, která se má propojovat s tou vaší prací a těma věcma, tak se mi to najednou vrátilo a byl jsem tam rád i za takové věci. Já nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale když mi otec našel v peněžence dvě fotky nahých dívek, bylo mi 14, povolal mě domů a mě položil přede mě a ptal se mě, co se mi na tom líbí, že jo. No a tak teď sedíte a říkáte si, co mu mám na to říct, že jo. Chtěl jsem mu samozřejmě říct to stejné, co se líbí tobě, že jo. No a za měsíc jsem ty fotky objevil v jeho vlastní sbírce, takže jsem měl jasně o tom úplně jasno. Ale snažil jsem se být upřímný, všechno říct taky ani nechcete, ale nepovažoval jsem to za 13. komnatu, to určitě ne.
1: A máte nějakou?
2: Nemyslím si. No ne, když řeknu, že ano, tak někdo ji bude chtět znát. Já myslím, že jsou věci, které ani do komnaty nepatří a měly by zůstat u mě.
1: Tak bylo něco, když jste říkal, že se vám některé momenty opět vrátily, co jste si třeba myslel, že vás velmi překvapilo, že jste si vybavil nějakou situaci, která vám vlastně někde zůstala schovaná ve vaší hlavě, jenom prostě ta knížka ji oživila?
2: Tak určitě byly to některé momenty z mého velmi úspěšného studia, především na střední škole, kdy vlastně otec byl pozván, aby mě nějak vyřešil a on velmi, velmi chytře mi řekl, tak když tady budeš dělat bordel, tak půjdeš domů a půjdeš do JZD. To jako byl velký moment v mém životě, protože představa, že nastoupím někde do JZD nebo do zemědělského statku v Čáslavi, byla strašidelná. Ale co mě na tom nejvíc nevarovalo, ale připomnělo, když mi maminka nebo táta se snažili říkat něco z dětství, a já jsem vždycky říkal, hele mami, to už jsem slyšel tolikrát, hele, a teďka jste ale k situaci, se nemáte koho zeptat. A já to považuji takový memento, jako ptejme se rodičů, dokud ještě žijí, komunikujme s nima, zajímejme se, protože až odejdou, tak fakt nemáte nikoho, kdo by vám odpověděl na vaše otázky. A to se mě vybavilo mnohem víc, jak nějaký hlouposti s fotkama nahých holek nebo jaksi oživením zemědělského sektoru za minulého režimu.
1: Pak už to bude všechno jenom zprostředkované.
2: Přesně. A nebo to nebude vůbec.
1: Andor Šándor je naším hostem.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je generál Andor Sándor. Vy v té knize vaší zatím poslední, byste říkal, že už to možná bude úplně poslední, ale nikdy neříkej nikdy. Andor Sándor v rytmu generála špionů, tak jste tam uvedl, nebo je tam uvedeno, že pomsta není dobrý návod na život. To jste nám trochu i tady ukázal, když jste mluvil o tom novináři, který s vámi původně psal tu knihu a dost vám zavařil, mohl jste ho jmenovat a tak trochu se pomstit, ale to, to není váš způsob.
1: To je nefér, jako já na tom nic nezískám. Pro mě je důležité, že jsem tu knížku dal dohromady, že jsem byl schopen ji napsat tak, že se prodává a chápu, že on mohl mít i nějaká životní traumata, která ho k tomu vedla. Já ani nečekám ani omluvu, já mu jenom přeju všechno dobré, aby jeho život další byl mnohem lepší. I v minulém životě profesním jsem mohl přemýšlet o nějaké mstě, ale to fakt není dobrý návod na život. To vás jenom užírá, teď přemýšlíte, jak to uděláte, je třeba jít dál, je prostě z každé prohry je potřeba se nějak poučit, říct si, nakolik ta vina také byla na mě, nehledat v tom, kdo ví co, prostě tak se to stalo, nic se s tím už nedá dělat, je potřeba jít dál, to zatímhle si skutečně stojím a takhle jsem to vždycky měl.
0: Vždycky jste to měl, to, že pomsta není dobrý návod na život, nebo jste k tomu musel dospět a dospěl nějakou dobu, to trvalo?
1: Já jsem k tomu dospěl, až když jsem se dostal do situace, že bych se měl ze svého vlastního pocitu jako pomstit. Samozřejmě jsem se s tím asi nenarodil, že jo? Ale když přijde a každý se dostane do nějaké situace, kdy máte pocit, že vám někdo ublížil vědomě nebo nevědomě, no a pak vám to přijde jaksi na vědomí, co teda s tím dělat. Je to jedna z možností, jak se s tím vyrovnat, ale já jsem měl samého začátku, že ne, tohle není cesta dobrá. A já nejsem ani mstivý člověk a jsem relativně velmi impulzivní, mě věci velmi rychle vytočí, ale sklidním se okamžitě. A to je i vlastně možná takový základ toho, že vlastně ani tu pomstu jakoby nevyhledáváte. Jo? Takový ty hloubavci, co se svým bebičkem zavřou na dlouhé dny, dlouhé noci někde a teď přemýšlí, to já nejsem. Já prostě vyletím, sklidním se a jde to dál, takže tak to mám jasný.
0: A řekl jste si někdy v minulosti u toho, kdo vám ublížil a pak jemu se něco takového stalo, že patří ti to? Něco
1: ne.
0: Jako patří? Ani to ne?
1: Ne, to není dobře. Já si říkám, co vysíláš, to se ti vrací. Jo. To jako asi není dobrý. Šíří člověk negativní energie a nebo někomu něco přát, no tak dostal to, co asi dostat měl, o co si řekl, ale jako, mně to přijde ubohý, takový malý, jako, to fakt jako není dobrý na život. Já se snažím být optimisticky naladěný, snažím se dívat pořád do budoucnosti a co uděláme z minulostí? Můžeme se s ní jenom poučit, nic víc s ní neuděláme.
0: A neopakovat ji nejlépe.
1: Ano, no přesně, a to je to poučení, protože ano. Když se s ní člověk nepoučí, tak ji opakuje, že ano. Ty chyby. Takže já to mám takhle jako docela asi jednoduchý, no, asi tak.
0: To máte veselý život.
1: Tak veselý je, ale jakože by to byla jako neustále nějaká velká show, to taky není tak.
0: Dobře, a kdybyste říkal, že jste znětlivý, já jsem říct, že rychle vybouchnete, co vás dokáže vytočit?
1: Strašný kraviny, strašný blbosti. Mně pořád něco spadne z rukou. Jako mě, když jdu, já nepamatuju si, kdybych otevřel dveře a neupadly mi klíče. Jo, to je prostě něco neuvěřitelného. A to mě tak strašně vytočí, že ještě toho nikdo není. Jako. Jsou to fakt jenom takovýhle hlouposti. A když jsou to vážné věci, tam jsem se naučil z práce, že je třeba se jaksi zastavit, vzít to jakoby hodně vážně a přemýšlet. Nedělat nějaká zkratkovitá rozhodnutí a brát to vážně. Mě vytočí blbosti. Blbosti mě vytočí. Ale mám takový pocit, že jako já jsem s tím nějak spojený. Mě vlastně třeba zachránilo, já vím, že to zní komicky, A že Evropská unie rozhodla, že víčka z podláhev budou připevněná, protože vždycky mi to víčko spadlo, jako jo, tak teď aspoň o tohle, já vím, že to jsou takové hlouposti, ale...
0: Spousta lidí na to nadává, ale vám to přišlo
1: vhod. Já jsem to ocenil, akorát jsem byl loni ve Skotsku v květnu, tak jsem říkal, to je fajn, zase to můžu mít v ruce, šup, a bylo to dole.
0: Andor Šándor je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále generál Andor Šándor, který byl v roce 2001 šéfem vojenské tajné služby. Byl to zrovna ten rok, kdy se odehrály ty strašlivé útoky na newyorská dvojčata. Když se řekne špion, tak pro nás smrtelníky moc si neumíme pod tím představit, co to všechno znamená, ale vlastně dobrý špion je ten, o kterém nevíme, je to tak?
1: Tak z určité části té organizace ano. To je vždycky lépe o takových lidech nevědět a je lépe, když takový lidé se nestylizují do James Bonda. 007 je fikce anglická, která má připomenout zatuchající a zašlou slávu britského impéria. Já jsem to říkal a možná i v té knižce jsem to psal, že kdybych někoho takového objevil ve své organizaci, tak do hodiny je pryč, protože to je přesně úplně něco, co ten člověk tam jako nemá být.
0: Takový. A svádí to k tomu?
1: Ale on už takový člověk nemá být ani vybrán, že jo, aby měl takové předpoklady. Když si někde zamíchá, netřepá nějaký ty drinky, tak ještě prosím. Ale v zásadě takový člověk nesmí být neposlušný. Nesmí vlastně pracovat na vlastní pěst, nerespektovat pokyny, které dostává. Na druhou stranu on je v tom terénu pomyslném je hodně volný. To není jako, že každý 2 hodiny zavolá a zeptá se, co a jak dál. Musí být kreativní, ale musí se umět v té své kreativitě udržet tak a s vědomím, že jeho malér může mít mnohem větší následky, než když číšník převrhne talíř s polívkou, když ji nese k hostovi. Takže to asi tak to je. O mě taky děti leta vůbec netušili, že jsem tím, kdo jsem. Konec konců, když jsem odešel, tak lidé na sídlišti taky koukali vlastně, že jsem to byl já, že já jsem měl krytí, že učím angličtinu a takhle jsem fungoval. Ono, v téhle práci člověk nesmí mít pocit, že by chtěl být celebrita, že by chtěl nějakým způsobem se ukazovat na veřejnosti, sdělovat věci. Musí se naučit žít s tím, že i jeho úspěchy nikdo ze současných lidí nedocení, možná nikdy nikdo. Vaše maléry, obzvlášť v dnešním mediálním světě, vám ocení v uvozovkách hned někdo a hned vám to natře, ale taková je realita. Já jsem se s tím jako naučil žít a proto, abych byl někde v centru pozornosti, jsem si našel jiná témata, jiná povolání a jiné zaměření.
0: Takže vlastně ale žijete tak trochu ve lži vůči okolí.
1: No tak
0: musíte
1: je
0: žít.
1: To ale lež, která nepodvádí. Nepodvádí někoho, kdo vás má rád. Není to lež nějaké nevěry. Je to prostě něco, co potřebujete k té práci mít, protože když jste profláklá, no tak jako nejste dobrý špion. To jako tak asi je. Potom samozřejmě, když jsem se stal šéfem, tak to už se o vás ví, to už novináři vás vědí, už vám píšou, už vám volají, chtějí rozhovory, tak tam to už neutajíte a už to ani nemá smysl, protože jste vlastně součástí té státní správy, ale řada těch pozic takových musí zůstat a je to tak správně.
0: No teď byste už být špionem nemohl, to je jasné.
1: To už asi ne, ale
0: teď jste profláknutý.
1: Ano, já jsem v jedních novinách řekl, že jsem jako kluk chtěl být špion a bigbyťák a tak jsem tehdy z té dívence vyprávěl a ona pak napsala do headlineu: špionem už jsem byl, tak teď už budu roková hvězda, no ale tak to je taková nadsázka, že jo?
0: Samozřejmě. No nadsázka, ale bubnuje vám to dobře.
1: No děkuju.
0: I to k tomu se dostaneme. Andor Šándor je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s generálem Andorem Šándorem, teď mimo jiné o tom, že se bude podílet na vzniku, nebo podílí se na vzniku jednoho seriálu. Jak vás tam využili v tom seriále?
1: Tak já už jsem jednou pro pana Paše ze Slovenska dělal, když jsem mu pomáhal s odbornou prací na scénáři nějaké detektivky, už si nepamatuji, jak se to jmenuje, a on mě oslovil loni, že s Jojkou by chtěli udělat a s nějakou českou televizí opravdový špionážní seriál, aby konečně, a nic proti těm, co se dívají na policii Modravu, fajn, je to tam hezký, opravdu nemám s tím problém, ale aby něco bylo takového jiného ražení, mě to samozřejmě zaujalo a v úterý jdeme před audiovizuální nějakou komisi, kde budou představeny synopse a zřejmě se tam bude už asi jednat o tom, zda nějaké peníze na to budou jaksi alokovány, jak to má pan Paš a programový ředitel Jojky vymyšlený, to je jejich věc, já jenom jsem jim připravil nějaké možné scénáře, které ten scénárista zapracovává. Budou tam nepochybně věci i pravdivé z 11. září, takhle tak trošku nakouknout, jak to tehdy bylo. To už si, tak já už jsem to vyzkoušel v těch knížkách, nikdo nemá protest, tak to teď můžeme dát klidně i do filmu, nikdo neprotestuje, že jsem to řekl, jak to bylo. A je to zajímavý, já jsem rád, že tuhle práci můžu dělat. Strašně bych se chtěl i podílet na tom natáčení a možná si zahrát nějaký štěk tam, mít nějakého hafánka malýho někde, ale to ještě uvidíme. Ale zajímá mě tahle ta práce, abych věděl trochu do té kuchařky a myslím, že to nebude vůbec špatné. Já jsem i s Vojtou Polesným připravil takovou kysynopsi na Otýlí Vranskou, na tu věc, co jsme zatím ještě nikde neudali. Na Slovensku se to vehementně snažím udávat. A říkám, pánové, to byla vaše prostitutka. To nebyla česká prostitutka. Zatím o to není nějaký velký zájem, ale já doufám, že ještě tohle se nám podaří jako udat, jako, myslím, že jako dobrý, protože já jsem to dopracoval jakoby z reality do fikce zase do nějakého špionážního motivu, souboj Abwehru, což byla vojenská rozvědka Wehrmachtu versus tehdy předválečné vojenské zpravodajství a podobně. Myslím, že to ještě lepší než to, co děláme teďka, ale třeba se nám to podaří ještě prodat.
0: Tak a když se zůstaneme u toho, co děláte teď, takže to bude vlastně seriál.
1: 8 dílů.
0: Fikce, ale na základě skutečných obrazů, nebo reálného obrazu.
1: Ano.
0: No a vy jste tak nás nalákal na ten rok 2001. Vybavíte si, kde jste přesně byl a když se začaly linout první informace z New Yorku? Když se k vám začali dostávat.
1: To se nedá zapomenout. Já jsem měl jednání s bulharským šéfem rozvědky Kacarovem. Když mě někdo přišel říct, ať se jdu podívat na televizi, kouknu, že jo, jedna věž už byla v plamenech a najednou bác druhé letadlo letělo do té druhé věže. A to pamatuju, jak jsme seděli na operačním sále a snažili jsme se připravit nějakou aspoň první informaci pro druhý den, pro briefing vedoucích představitelů. Samozřejmě jsme zaktivovali zdroje, které jsme měli, abychom vyhodnotili současnou situaci, zda skutečně Česku něco nehrozí. Pamatuju si, že jsem takto briefoval, řekl jsem, že Česku nic nehrozí. Jeden nejmenovaný náměstek, nebudu ho fakt jmenovat, se mě ptal, a co to je, pane generále, za informaci. A já mu říkám, a co byste chtěl slyšet, pane náměstku? Chtěl byste slyšet, že nám něco hrozí? A pak jsme večer briefovali prezidenta na hradě Havla a po skončení já jsem říkal, pane prezidente, můžu vám něco ukázat, že i v té branži je tak, že říkáte jenom těm, co skutečně to mají vědět, tak jsem mu ukázal takovou záležitost a on se mi ptá, a máte to pod kontrolou? Já říkám, ano, máme, pane prezidente. Tohle to nezapomenu nikdy. Pak ten další rok byl šílený. Hodinová pohotovost, furt mi někdo volal, a to úplně jedno, jestli ve 3 odpoledne nebo v 11 v noci, velmi často mi volal Stanislav Gross, tehdy ještě jako minister vnitra, a vždycky mi říkal, tuž taky můžu říct, pane generále, řekněte mi něco, ona mi Biska nechce nic říct. tak jak to měl zařízený, tak to měl. Já jsem samozřejmě mu rád vyhověl, ale bylo to, ty první dva měsíce bylo období, kdy politici skutečně naslouchali. To bylo opravdu situaci, že se všichni báli. Nikdo fakt netušil, co se může stát. A já jsem měl pocit spoluodpovědnosti za bezpečnost této země. A to jsem cítil jako takové silné memento v té práci a snažili jsme se udělat maximum, aby se tu nic nestalo. A myslím si, že když se podíváme zpětně, tak svojí částí jsme určitě přispěli k tomu, že se tu nic nestalo.
0: Andor Šándor je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal generál Andor Šándor. Jak jste vyříkal, nebo byl titulek vlastně v nějakém článku, špionem jsem už byl, teď je čas na rok. A vy jste se stal bubeníkem, ale tak trochu v pozdějším věku, až po 50. Vaším prvním hudebním nástrojem byly housle, tuším, tak bubny jsou trošku odlišné. Co vás to napadlo takhle po 50?
1: Tak já, když jsem na oslavě paní Bohdalové potkal Petra Jandu, tak jsem mu říkal, že na jeho písničkách v 70. letech jsem bubnoval pletacími jehlicemi do peřňáku své mámy, kouřil u toho, než jsem šel do školy, to mi bylo asi 13. A pak, když jsem šel na střední vojenskou školu, tak jsem tam jako ty bicí chtěl hrát, ale tam proto prostě nebyly žádné podmínky. Tak mezi tím jsem se hrál na housle, na kytaru, na mandolínu a vlastně asi někdy v 53. Jsem si vlastně jako řekl, když já bych si ty bicí mohl koupit. Jedna paní, známá mé dcery, mi řekla, on vás bude učit můj David, to je dobrý kluk, chodí na konzervatoř do Pálfiho paláce, tak já jsem říkal, chodím na konzervatoř do Pálfiho paláce a David mě učil. A do dneška mě mentoruje a jednou mi říká, vám kdyby bylo 8, vy byste to někam dotáhl. Já mu říkám, ty vole, víš, kolik mi je roku, že jo? Ale je to hrozně fajn, že jsem si ten sen splnil a vlastně tu člověku potvrzuje to, že na nic není pozdě. Můžete začít s čímkoliv, pokud nemůžete hrát na bicí, když nemáte ruce, že jo. Byť znám pár bubeníků jednorukých, nebo který mi hrá jenom jednou rukou líp než řada z nich dvouma. Ale můžete začít. Jo. Já vím, že nebudu nikdy Scott Travis nebo Portnoy nebo něco, ale prostě se to snažím hrát, tu muziku, tak, jak to nejlépe jde, jak to nejlépe umím. Trénuju každý den, pokud to jde, jak na soupravě, tak na malém bubínku večer u televize nebo u zpráv, že jo. A máme kapelu, která hraje vlastní písničky, takovou kombinaci severské ságy, anglického temna, templáři a má to celý metalový podtext. A my jsme taková parta, jakoby tří gerontů, já jsem z nich bohužel nejstarší, bubeník, basák a solo je kytarista, pak tam máme dvě dívenky, Káju, která je operní zpěvačka profesionální, takže teď vlastně hrajeme Phantom of the Opera v podání, jak to hráli Nightwish, je to jako super, to se úplně na to těším, už jsme to jednou vystřihli naživo, ale a ještě potom druhou zpěvačku, která zpívá alt a máme mladýho kluka, relativně učitele, který hraje na varhany. A to jsme taková parta, bohužel tři jsou z Tábora, jeden je ze Žďáru nad Sázavou, no z Přibyslavy a my dva jsme z Prahy, takže trénujeme v Táboře, tak je to trošku problematický, ale snažíme se hrát, no, co to jde?
0: Snažíte se jim hrát, jmenujete se Hard Barok, ano. Je potřeba říct, ta kapela vznikala spolu s vámi, nebo vy jste do ní vstoupil?

0: Já jsem do ní dostal laso, než jsem dostal laso do Kiss Revivalu, ale když jsem byl po operaci, tak jsem to nezvládl. Pak jsem dostal laso sem, nakonec jsme hlasovali o přejmenování, tak jsem tam protlačil Hard Barok a vlastně jsem se stal i manažerem tím, že vlastně scháním koncerty, kde bychom mohli hrát a jestli můžu, tak 12. v pátek června hrajeme od 7 na zámku v Blatné u paní baronky Hilbrantové, to je moje kamarádka. Tím pádem zvu všechny, ať přijdou. A myslím 11. nebo 13. července hrajeme na Trzích na Kulaťáku. Od 11 hodin, bude to na Facebooku, všechno pozvání. A hrajeme potom v červenci na zámku v Chotěboři, zase u mého kamaráda hraběte Dobřenského. Já takhle využívám těch kontaktů, které máme, abychom prostě si zahráli a to mě jako těší. Jako pro mě je to prostě takový ten velký smysl toho, co dělám. Prostě snažím se tomu věnovat maximum úsilí, maximum času.
1: Bubnující generál Andor Šándor je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s generálem Andorem Šándorem, který, když něco chce, tak si zatím jde. Aspoň tak se to vás píše, tak se to možná i vy sám říkal a ostatně mluvili jsme o bubnování a zatím si také jdete. Tak je ještě něco, do čeho se chcete pustit? Psaní scénáře?
1: Také? Ano, to určitě tady je. Jinak nějaký úplně extra plán nemám. Já kromě toho samozřejmě ještě pracuju. Já jsem tady slyšel starobní důchod 22 tisíc, tak jsem nevěděl, co je horšího, jestli ten výraz starobní, anebo těch 22 tisíc. Pro mě představa, že jsem starobní důchodce, je šílená. Takže jako pracuji, dělám pro dvě nadnárodní firmy, takže i tam samozřejmě věnu své úsilí. Já chci jenom si ještě užít života a zatím si jdu teda. To je určitě takové memento. Byl bych rád, aby mi vydrželo zdraví, které je asi základem k tomu, aby člověk to mohl si ty sny naplnit. Ono třeba ještě něco přijde, já nevím. Ono, já jsem taky nikdy netušil, že budu psát knížky nebo že budu dělat něco takového. Takže já věřím, že ještě mě pán Bůh něco sešle, k čemuž se budu moct do toho zakousnout a tak já bych to řekl jako obecně, prostě mám vůli, chuť prostě ještě dobře žít a užít si to tady a být platný jak pro své blízké, tak možná ještě trošku pro ty, kteří mě mají rádi. A jinak připravuju svůj podcast, trošku jakoby soukromý i trošku placený, neboť moje dcera mi říká, tati, já nevím, proč jsi tak blbej a furt někde něco povídáš a děláš to zadarmo, když a teď začala jmenovat nějaké ty celebrity, které na tom vydělávají velké peníze, takže už jsme na tomhle začali pracovat, už jsme natočili první věci, takže v tomhle tom se chci trošku vyprofilat, uvidím, jak mi to půjde.
0: Dobře, a já když jsem četla tu vaši knihu, tak jsem tam, samozřejmě vy tam popisujete i to, když jste skončil v čele vojenského zpravodajství, tak jste rovnou odešel, myslím tím skončil jste s armádou, šel jste prostě do civilu, tak mi to přišlo, že to musel být pro vás docela šok, takhle jste si představoval svůj konec v armádě, nebo ne?
1: Jsem si představoval, byl to šok, já jsem se 5 dní před tím, že mi bylo řečeno, že už mě nebudou potřebovat, jsem se to dověděl teprve před ní, 5 dní.
0: Ale armáda vás potřebovala? A vy jste skončil i s ní?
1: No tak, ale on si to asi ministr tehdy nepředstavoval a já jsem chvilku přemýšlel, co budu dělat a pak jsme se dali dohromady s Jirkou Šedivým, který skončil asi půl roku po mně a dělali jsme tady spoustu společné práce, kdy jsme dělali různé bezpečnostní studie, krizové řízení a nevím, to, co bych nazval bezpečnost předmětu podnikání, téměř všechny velké energetické firmy, které tady jsou, počínaje ČEZem, ČEPSem, EONem a já nevím, co všechno.
0: A nezalitoval jste nikdy? Nechyběla vám pak už armáda?
1: Mně asi rok a půl Mirek Kostelka jako minister nabídl, abych se vrátil zpátky. A já jsem řekl Mirkovi, hele, ani náhodou, já už se prostě nevrátím. To se asi jako do stejné vody dvakrát člověk nestoupí a prostě to pro mě to skončilo. Já mám rád armádu, já bych ji nikdy nepošpinil, ale pro mě to skončilo, já jdu dál.
0: Jdete dál a pak můžete třeba právě bubnovat, psát
1: ano,
0: scénáře,
1: přesně, ano,
0: besedovat, dělat podcast. Je toho strašně moc. Ale já moc děkuju, že i ve svém plném diáři jste našel čas na Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Andor Šándor.
1: Pro vás Alex vždycky. Děkuju, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Armáda má nové plukovníky, jmenoval je náčelník generálního štábu České armády. Všichni tři nově obvinění podali stížnost proti stíhání v bitcoinové kauze. Českobudějovický dětský pěvecký sbor Jitřenka uspěl v mezinárodní soutěži v Itálii. Na jihu Čech je oblačno, místy se objevují přehánky, teploty jsou u 19 stupňů. V noci naměříme 7 až 4, zítra 18 až 21 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšilo 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými, pokračuje Karel Řehka.
3: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek, ale je to zároveň ocení té práce, je to projev důvěry ze strany armády ve schopnosti těchto lidí.
2: Karel Řehka dnes taky udělil armádní odznaky za zásluhy nebo plakety za záchranu lidského života. Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Českého rozhlasu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Dětský pěvecký sbor Jitřenka z Českých Budějovic přivezl první cenu z mezinárodní soutěže v italském Rimini. Prvenství děti podle sbormistryně Elvíry Gadžijevy získali v kategorii dětský sbor a druhé místo v otevřené kategorii duchovní hudba. Děti zaspívaly na závěrečném galavečeru v renesanční katedrále Malatesův chrám, kde zpívali spolu se špičkovými sbory z USA a Řecka za přítomnosti biskupa Nikoli Anselmiho. Jitřenka letos oslavila své 60. výročí. Galerie 105 v Třeboni dnes otevře novou návštěvnickou sezonu. První výstavou letošního roku je multimediální instalace Synergie bez časí. Návštěvníkům nabídne díla autorů Libuše Kopuncové a Jana Šulce. Ve své tvorbě se vracejí k ryzí podstatě dřeva a vlny. Součástí expozice je taky videoprojekce, vysvětluje kurátorka galerie Lucie Kukačková.
4: Videozáznam jejich společné performance během tvůrčí rezidence, kterou oba autoři letos na jaře u nás ve 105 měli. A právě i v tom videu se objevují některé prvky, které návštěvníci uvidí v té samotné instalaci. Od toho dřeva, textilu, přes ovčí vlnu až po to video.
0: Počasí.
2: Jih Čech je oblačný, místy s přehánkami, hlavně na západě a severu kraje. Výjimečně se objeví i bouřka, večer budou srážky ustávat. Teploty se pohybují mezi 16 a 19 stupni, na horách kolem 11. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Noční teploty klesnou k 7 až 4 stupňům, v údolích na nulu, ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno, později polojasno až oblačno. Přehánky se budou tvořit výjimečně jen na horách, k večeru se opět vyjasní. Naměříme 18 až 21 stupňů, na horách kolem 14. Vítr bude foukat od severu, biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto srazilo cyklistu v Českých Budějovicích v ulici Karolíny Světlé. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou, a čtvrtek před prodlouženým víkendem. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. V této hodině jako obvykle přidáme aktuální příběhy z našeho kraje i dalším penzum zajímavých informací. V přírodní lékárně se dnes podíváme na jednu z nejdostupnějších a přitom léčivých obilovin na oves. Spojíme se živě i s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem a připomeneme si konec druhé světové války, kdy do části jižních Čech přijela americká armáda. Dnes tuto událost připomíná vzpomínková jízda, která zdraví města na Prachaticku. A těšit se samozřejmě můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou Marie Rotrová, Valdemar Matuška a právě teď Petr Muk.

0: Český rozhlas České Budějovice. Máme ho spojený v hlavě s naší obvyklou snídaní, a tedy snídaňovou kaší. Ano, hádáte správně, oves bude tématem dnešní přírodní lékárny. Věděli jste, že prospívá našemu zdraví, hlavně srdci, trávení a imunitě. Proč bychom měli dát v jídelníčku čestné místo právě ovsu? Ovsi? A komu pomůže nejvíc? O tom si Hanka Šobirová povídala s dietoložkou Štěpánkou Kutišovou.
1: Našlo se několik výborných benefitů. Konec konců před pár dny jsem zaregistrovala studii, která zjistila, že už dvoudenní ovesná dieta lidem výrazně zlepšila metabolické hodnoty a snížila jim hodnoty cholesterolu, a to o takovou hodnotu, která byla znatelná i poté, co přestali s tou ovesnou dietou, a přetrvala i v následujících dnech. Takže oves má výborné účinky na hladinu tuků v krvi. To znamená, že můžeme od jeho pravidelné konzumace očekávat zlepšení lipidemického profilu, to znamená snížení toho rizikového cholesterolu. Je to výborná zpráva pro diabetiky také, konzumace ovsa, protože pomáhá normalizovat hladinu krevních cukrů a udržovat jeho zdravou hodnotu. Jeho vysoký obsah nerozpustné vlákniny vede k prevenci potížím s trávením a s vyprazňováním. A navíc je také dobrou zprávou pro spoluobčany, kteří jsou citliví na lepek, protože oves je obilovinou s velmi nízkým až nulovým obsahem lepku. Ano, existují citliví jedinci na aveniny obsažené, ale jinak se dá říci, že v té hromadné podobě lze doporučovat i pro bezlepkové diety, pokud si koupíme verzi, která nám už na obalu garantuje to, že nebyl zpracováván v nádobách s obsahem lepkových obilnin.
2: Oves tedy přináší v podstatě samá pozitiva a benefity do našeho života. Já se přiznám, že v přípravu ovsa znám pouze v podobě takové té běžné ovesné kaše, kdy v podstatě namočím ovesné vločky do mléka, uvařím a podávám třeba s nějakým ovocem nebo s čokoládou, ale existují i další způsoby.
1: Už jenom tím, Hanko, jak jste začala, že vlastně namočím ty vločky, nechám je namočené, tak vlastně někteří lidé se nezdržují s vařením té kaše a jedí rovnou ty namočené vločky. Říká se tomu takzvaná overnight oats, to znamená vločky přes noc namočené, v ideální podobě se snídají po ráno. Pochopitelně můžeme namáčet do obyčejné vody, ale mnohem chutnější bude namáčet to do nějakého třeba rostlinného mléka s větší nebo s menší tučností. A lidé si to samozřejmě nejrůznějším způsobem dochucují, tyto overnight oats, takže přisypávají ovoce, nejlépe bobulové nebo liofilizované ovoce. Skvěle bude třeba nakrájet čerstvé jablko, přidat nějaká semínka a přidat ořechy, protože toto všechno jsou super potraviny. Pokud budeme potřebovat o něco sladší pokrm, dáme třeba žičku medu, žičku javorového syrupu. Pamatuji si, že mi velmi chutnala třeba verze s trochou citronové šťávy, tím jsem vyvážila tu sladkou chuť. Takže je to podle snášenlivosti a podle potřeb toho organismu. Někdo snese studenější potravinu po ránu, někdo se rád zahřeje tou teplou ovesnou kaší. Hladinu cukru můžeme hlídat přidáním z kořice. Teď mě v této souvislosti napadlo, že populární jsou takzvané verze jablečný štrůdl, to znamená, když uvaříme s tím jablíčkem, přidáme z kořicí, dodáme trochu rozinek a nebo lískových ořechů, tak máme verzi jablečný štrůdl. Těchto verzí po internetu koluje celá řada s přidáním čokolády, s přidáním ananasu a verzí takzvaná piña colada, kdy si tam dodáme ještě nějaký ten kokos. Takže určitě najdeme celou řadu variant. Konec konců můžeme ten oves kombinovat i s těmi chia semínky, které jsme doporučili minule. A pro ty z nás, kteří preferujeme slané chutě, doporučuji zaměřit se na přípravu slaných ovesných kaší s přidáním některé zeleniny, která nám bude dělat také dobře.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Co si přál k nedávným svým narozeninám pan Karel z rozhlasového seriálu O dlouhověkosti? Mimo jiné dobrou náladu. V reportáži vzpomíná i na druhou světovou válku, kdy byl v odboji. Už za chvíli v Jihočeském odpolední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: ranním loučení zpívala právě teď Marie Rotrová. Posloucháte písničky, které nestárnou na Českém rozhlase České Budějovice. Čestnost, odvaha a skromnost, to jsou hodnoty stoletého Karla Nývlta z rozhlasového seriálu O dlouhověkosti. Pan Nývlt patří k válečným veteránům. Za druhé světové války se zapojil do protinacistického odboje, ničil mosty a dával miny na železnice.
1: Pane Karle, vy jste ročník 1926.
2: Ano.
1: Narozeniny jste oslavil nedávno, na konci března. Co jste si přál?
2: Aby byl zdravý a psychicky hlavně a svěží a aby se mi nehoršila nálada.
1: Dostal jste dort?
2: Měl jsem taky nějaký dort, no.
1: 100 svíček se tam asi nevešlo?
2: Ne, to nebylo.
1: Máte dlouhověkost v rodině?
2: Nemám.
1: Já jsem za vámi přišla na návštěvu do domova pro seniory Vlčí mák. Jsme v areálu Pražské ústřední vojenské nemocnice. A vaše manželka je tady také? O jedno patro výš?
2: No, 4 roky mladší než já. Občas se i vidíme. Její zdravotní stav je horší.
1: Vy máte naproti posteli svatební fotku, to je ta vaše manželka.
2: Svatební foto. V roce 1948.
1: Máte nějaké denní rituály?
2: Nic. Já ležím na lůžku, cestry jsou mě starají, nemůžu vstávat sám, nemůžu chodit.
1: A jak ten čas trávíte na lůžku?
2: Mi dochází taky časopisy odborný, tak si rád přečtu. No a dívám se rád na fotbal, na basketbal. No já sám jsem taky sportoval dost aktivně.
1: A co jste dělal za sport?
2: Běhal jsem, ale hlavně jsem střílel sportovní střelby. To mě bavilo, no pak ze sportu volejbal, fotbal. Myslivost, to byla moje taková životní, takový lobby.
1: Jak byste se popsal, jakou máte povahu?
2: Teďka jsem takový citlivější, čím jsem starší, tím je to horší. Myslím, že jsem byl dost lehkomyslný, když jsem prožil celý život tak, jak byl. No.
1: Vy jste válečný veterán, zapojil jste se do odboje, za druhé světové války jste ukrýval sovětské vojáky, také jste ničil mosty, minoval jste železnice. Chtělo to všechno hodně odvahy?
2: Ani ne. To bylo nadšení, že děláte tu věc, že je to potřeba. No.
1: Vy jste byl i lehce zraněný. O jakou šlo situaci?
2: To bylo v roce 1944. Na podzim na Slovensku to bylo, blízko mě bouchnul nějaký granát a nic se mi nestalo, než šrám na lejtku. No. Přes vysokou botu a kalhoty se to stubilo.
1: Já jsem vám teď podala fotoalbum.
2: Tohle jsem já zamála.
1: Vám se narodili 2 synové, no. Vidím tady asi vnuka.
2: No, tohle manžaka.
1: A co paměť? Slouží vám paměť?
2: Slouží mi na vzdálenější věci a často si nemohu vzpomenout něco, co hledám, kde to mám. Na to mi už paměť slouží už. Taková ta blízká paměť, podrobnější.
1: Vy máte na stolku mobilní telefon. Je to tlačítkový telefon?
2: Moje. Tam je fotoaparát a nahrávání je tam. Já to nepoužívám, ani to neumím. Já to mám jenom, že to je mobil, ale funguje mi to dobře při kontaktu se světem.
1: Máte nějakou radu směrem k lidem?
2: Aby byli skromní. Buďme tolerantní vůči druhým, žít čestně, odvážně, nezávidíme, závist je špatná vlastnost. A hlavně staré heslo, které hlásal i Masaryk, nebát se a nekrást.
1: Říká Karel Nývlt, kterému bylo v březnu 100 let. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Možná už jste je dnes viděli. Desítky amerických jeepů, které projíždějí části jižních Čech a připomínají osvobození americkou armádou v květnu 1945. Vzpomínkovou jízdu teď sleduje přímo v Prachaticích náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne, já zdravím z velkého náměstí v Prachaticích, které se teď tady během několika minut doslova proměnilo ve velké vojenské ležení americké armády. Teď se dorazila celá ta kolona, jsou to opravdu desítky amerických jeepů, motorek, ale jsou tady i různé větší vozy, všechno dobové. Je tady spousta lidí, to velké náměstí je v podstatě úplně obsazené. Před chviličkou dohrála i stylová muzika, americký Dixie, který hraje. Teď budou slovy hostů, politiků a tak dále a ta kolona bude pokračovat dál. Oni sem vlastně přijeli od Těšovic, z Husince, jeli kolem kostela svatého Petra a Pavla přes staré Prachatice, no a předtím je mohli lidi obdivovat v Husinci, ve Vlachově Březí, v Bavorově, ve Vodňanech a v Protivíně, odkud ráno výjížděli. No tady v Prachaticích po pětním aktu a prohlídce vozidel bude v 15:30 pokračovat konvoj k pomníku k Vitějovicím, k té takzvané stopa, kde se tenkrát setkala střelecká divize sovětské armády a pěší divize americké armády. No a ten konvoj zakončí spanilou jízdu v Netolicích, kam dorazí v 16:30 odpoledne.
1: Jak složité je takovou spanilou jízdu naplánovat?
2: No, je to velmi složité. Já jsem mluvil přímo s koordinátorem jízdy Janem Melicharem za klub přátel 4. obrněné divize Práchenská a on mi řekl, že letos jede zhruba 60 vozidel, dohromady asi 100 lidí. No, v každém tom městě musí být samozřejmě speciální koordinátor, který musí zajistit ten průjezd a všechno zařídit. Musí samozřejmě na tom spolupracovat policie, protože někde se pak můžou tvořit kolegy.

0: Zení této části jižních Čech americkou armádou jednotky 3. armády generála Petna postupovaly na začátku května 1945 rychle z Bavorska směrem na Plzeň a jejich cílem byl nejen ten vojenský postup, ale taky stabilizace území, kde se pořád nacházely ještě ustupující německé jednotky. No a tady na Prachaticku docházelo spíš k rychlým průjezdům těch amerických kolon, už se tu neodehrávaly žádné zásadní střety, ale docházelo tady k takovým těm prvním setkáním lidí s Američany, takže dodnes pamětníci si vzpomínají na to, jak se vlastně s těmi americkými vojáky tady vítali a potkávali. Dokonce i moje babička mi vyprávěla ty vzpomínky, jak od vojáků dostávali žvíkačky nebo házali do lidí čokolády a věci, které vlastně ty lidi několik let tady vůbec neviděli.
1: Tolik Petr Kubát z Prachatického náměstí živě. Petře, děkujeme a přejeme pěkné odpoledne.
0: Krásný den.
2: Regionální stopař. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

karton na dvorek a taky porcelán. Jsem otrák.

0: Richard Miller v jihočeském odpoledni na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. V Třeboni vzniká alej Tomase Schreckera. Prvním stromem v ní se stal cedr atlantský. Připomíná osud jednoho z Vintnových dětí a mecenáše místního gymnázia. V kořenech stromu je ukrytá schránka s poselstvím od těch, které Tomas Schrecker podpořil. Reportáž k založení aleje pro vás máme připravenou po písničce.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Světoběžník, podnikatel, filantrop a jedno z Vintnových dětí to byl Thomas Schrecker. Tvrdil, že dobro je potřeba oplácet dobrem. Po své smrti odkázal gymnáziu v Třeboni skoro 16 milionů korun. Na jeho počest založili třeboňští gymnazisté alej Thomase Schreckera. První strom do ní zasadili včera, na výročí jeho úmrtí.
1: Tato časová schránka byla vytvořena jako vzpomínka na foto z den. Dnes sázení památného stromu v aleji Thomase Schreckera.
2: V kořenech stromu je ukrytá pamětní schránka. Píše se v ní například tohle.
1: Pokud tuto schránku právě otevíráte, znamená to, že uplynul čas, který byl pro nás tehdy budoucností. Doufáme, že svět je dobrým místem k životu, že lidé spolu mluví, spolupracují a nezapomínají na radost z maličkost.
2: Vzkaz přečetla výkonná a kreativní manažerka fondu Fotos Lenka Vetýšková.
3: Kromě přání, fotografií, vzpomínek jsme tam vložili i dnešní noviny, pamětní mince, je tam rolnička pro štěstí, archy známek poštovních.
2: Vzkazy do ní napsali všichni studenti i učitelé, kteří byli letos z nadačního fondu Fotos podpoření.
3: Fotos, filantropický odkaz Thomase Schreckera, je odkaz, díky kterému můžeme podporovat věci, které se na škole dějí, a v běžných rozpočtech škol na to nejsou finanční prostředky, takže vysíláme naše žáky do zahraničí na studijní pobyty, zveme si do školy odborníky z praxe, máme různé rodičovské kavárny na různá témata, která jsou zrovna aktuální.
2: Sázení stromu přihlíželi i blízcí Thomase Schreckera.
4: Já jsem Natálie Fajkusová Bočoryšvili. Znala jsem Toma 33 let, tak je to, nebudu lhát, je to nejbližší člověk. Tak příjemně vidět, jak Tom pořád ještě dává ty lidi dohromady. Ať ten strom roste a spojuje lidi tak, jak to dělal Tom. Ať prostě přináší radost. Ať můžeme se schovat, když bude špatné počasí. Tak, jak jsme si mohli schovávat u Toma.
5: No já vidím, že jste dojatá, já taky.
4: A tohle to je jedině, co můžu říct. To ostatní asi odneseme v srdci, protože tohle to je člověk, který byl s velkým písmenem. A nikdy na něho nezapomeneme.
2: Cedr, který bude růst před gymnáziem v Třeboni, je ale pouze první z řady, přibydou k němu další.
6: Chceme zajistit kontinuitu odkazu Thomase Schreckera. Tak jsme vymysleli založení aleje. Jejíž první strom stojí právě před gymnáziem, protože gymnázium od Toma v loňském roce získalo velký štědrý dar.
2: Připomíná ředitelka gymnázia Anna Koktava.
6: Alej Thomase Schreckera je tedy založená prvním stromem a druhý bude stát příští rok na jiném místě v Třeboni a bude věnováno příběhu zase jiného Vintonova dítěte.
2: Strom byl vysazen 6. května, v den, kdy uplynou 2 roky od smrti Thomase Schreckera. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Veterináři potvrdili další ohnisko ptačí chřipky na jihu Čech. Je v Malochovu u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Řidič ve Strakonicích srazil ženu na chodníku. Případ řeší policie. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečných budou zítra zavřené. Jih Čech je oblačný, místy s přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. V noci místy klesnou teploty i na nulu. Zítra bude zpočátku jasno, později polojasno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, příjemné odpoledne. V Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Onemocnění potvrdila státní veterinární správa dnes v nekomerčním Malochovu. Mluvčí zprávy Petr Vorlíček upřesnil.
6: Chovatel nahlásil postupný úhyn několika kusů drůbeže z celkového počtu více než 140 kusů hrabavé drůbeže. Vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku. Protože se jedná o nekomerční Malochov s více než 50 ptáky, byla okolo ohniska zřízena uzavřená pásma.
4: Mimořádná veterinární opatření v ochranných pásmech omezují například přesuny drůbeže a platí taky zákaz pořádání akcí, jako jsou burzy nebo výstavy ptactva. Jedná se o 19. letošní ohnisko ptačí chřipky u nekomerčních Malochovů. Nákaza se objevila taky v 9 komerčních chovech a v Zoo Praha. Řidič Škody Octavia srazil dnes ráno ve Strakonicích ženu jdoucí po chodníku. Nehoda se stala nedaleko hřbitova. Informoval o tom policejní mluvčí Milan Bajcura. Chodkyni transportoval vrtulník do nemocnice v Českých Budějovicích. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Svědci se můžou ozvat na linku 158. Většina obchodů zítra zavře. Podle zákona musí zůstat zavřené prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu ale upozorňuje, že se k ním můžou přidat i menší provozovny v obchodních domech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit předem a případně si nakoupit dnes. Dodržování zákona o otevírací době na státní svátek bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Kriminalisti navrhli obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení.
5: Počasí.
4: Jih Čech je oblačný, místy s přeháňkami, výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty jsou mezi 16 a 19 stupni, na horách kolem 11. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Noční teploty klesnou k 7 až 4 stupňům, v údolích na nulu. Ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno, později polojasno až oblačno. Přeháňky se budou tvořit výjimečně jen na horách. K večeru se opět vyjasní. Naměříme 18 až 21 stupňů, na horách kolem 14. Vítr bude foukat od severu a biozátěž zůstane na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Osobní auto s nákladním se srazily na Strakonicku u obce Němčice ve směru na Hněvkov. Počítejte se zdržením, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Hodin a 4 minuty. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje Jihočeské odpoledne. A od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Odpoledne už je v plném běhu, někdo má možná za sebou kus práce, někdo teprve ladí druhou polovinu dne, ale ať už jste kdekoliv v Jihočeském kraji, jsme rádi, že posloucháte. Čtvrtek se pomalu překlápí do své druhé poloviny a my u toho budeme s vámi s drobnými zastaveními z našeho regionu i písničkami, které nestárnou.

0: Do zámeckého areálu v Tučapech na Táborsku se má po 10 letech vrátit život. Jeho proměnu v centrum sociálních služeb chystá obec ve spolupráci s Jihočeským krajem. Přibude moderní dům pro seniory a multifunkční budova pro pořádání kulturních akcí. Podobu projektu navrhli studenti architektury z ČVUT.
1: Po naší pravé straně se nachází zámek, kde vlastně byl dříve domov pro seniory, který se v podstatě někdy roku 2015 zavřel.
2: Se starostou z hnutí Naše Česko Pavlem Novákem se procházíme po obecních pozemcích pod Tučapskou návsí. Ty se do několika let zásadně promění.
1: Zde se nacházíme u takzvané štěpnice, kde vlastně vzniknul takový brownfield. Tohle to by mělo jít dolů k zemi a revitalizace toho území a první etapa by měla být nový multifunkční zařízení a druhá etapa případně sociální služby.
2: Do budoucna dřevěnou stavbu s eternitovou věžičkou nahradí moderní kulturní dům.
1: Ale zároveň ten projektant pracuje s tím, že některé ty prvky, jako jsou hranoly, částečně i ty prkna si schovají a vlastně zpátky vrátí do té nové budovy.
2: Vznikne tu multifunkční budova, kterou navrhli studenti architektury z Českého vysokého učení technického v Praze.
1: Veškerá kultura, obecní úřad, bezbariérovost, aby lidi starí nemuseli chodit nahoru po schodech, v podstatě takovou tu multifunkčnost, dva byty možná se tam vejdou, prostě takový to všeobecný setkání.
2: Projekt za desítky milionů zahrnuje i výstavbu domu pro seniory v těsném sousedství chátrajícího zámku. V něm podle Pavla Nováka bude mít zázemí personál.
1: Aby ten zámek byl zachranitelný, tak v podstatě nejde určitě přestavět. Protože kdybychom ho chtěli přestavět, tak znamená jako jít do takových zásahů, kde určitě bychom nenašli soulad s památkáři. Ale v podstatě je ten zámek, kde využít ještě malinko jinak a můžou to být ty doprovodní služby, případně zázemí nové pobytové služby.
2: Obec v minulosti jednala s Jihočeským krajem o bezúplatném převodu památky do svého majetku. Pokračuje náměstkyně hejtmana za Naše Česko Lucie Kozlová.
3: Zámek je stále v majetku Jihočeského kraje a přiznám se, že až takhle do detailu jsme to s panem starostou úplně neřešili. Nám jde teďko vlastně primárně o to, aby se tam udělala vlastně nějaká veřejná služba.
2: Dům pro seniory s kapacitou minimálně 80 míst využijí i klienti z blízkého okolí.
3: Vedle Tučap je obec menší Budislav, kde my máme zařízení sociálních služeb, domov pro seniory, vlastně cca pro 40 klientů, který je umístěn také v menším zámečku a těmi svými podmínkami už je úplně nevyhovující, tak bychom ty naše klienty přestěhovali.
2: Proměna zámeckého areálu potrvá odhadem 6 let. Stučap Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho jihočeské odpoledne. Co se vám vybaví, když se řekne Pražský orloj? Zajímavosti s tím spojené nám už za chvíli v naší rubrice Co v učebnicích nebylo, nabídne Martin Písařík.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Bezmála 320 tisíc korun je na kontě pro českobudějovickou Arpidu, která za ně nakoupí rehabilitační přístroje pro své klienty. Peníze jsou od 319 lidí, kteří se rozhodli na platformě darujme.cz/tichý hrdina adoptovat kilometry Anežky Pecháčkové na její pouti po novozelandské stezce. Tady jsou její dojmy z vysněného cíle.
1: Tisíce kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pokud tohle bude poslední díl, který ode mě uslyšíte, tak sedím na židličce na tom nejjižnějším bodu Nového Zélandu a zpracovávám tohle velký dobrodružství. Chtěla bych vám moc poděkovat. Celé to dobrodružství bylo intenzivní a bylo neuvěřitelné. Potkala jsem neuvěřitelně moc úžasných lidí, kteří mě pozvali domů a zároveň jsem se nechala unášet řekou a nastoupila do hor, kde byla zima a na mě začalo namrzat oblečení. Mnohdy to nebylo jednoduché a tak když jsem včera přišla do cíle, tak jsem si říkala, jaký to bude, jestli třeba budu brečet a nebo ne. A když jsem přicházela do cíle, tak jsem neměla žádné emoce. A jakmile jsem viděla tu značku Blav, ke který jsem celou tu dobu šla, tak jsem začala strašně plakat. Úplně se ty slzy hrnuly a byla jsem dojatá, vděčná a hlavně jsem na sebe byla pyšná, že jsem to dokázala, že jsem opravdu tady, kde jsem chtěla být, ale možná víc než na sebe jsem byla pyšná na vás, na všechny, na to, že jste věřili cizí holce, co lítá po světě a na to, že jste adoptovali její virtuální kilometry a na to, že jsme společně mohli podpořit Českobudějovický centrum Arpida. No a během té cesty si vlastně člověk uvědomí, že to není o fyzickém cíli, ale že ten cíl je ta cesta samotná. Takže ten cíl probíhal někdy v půlce té samotné cesty, kdy ten trek opravdu kopal. Já vám ještě jednou moc krát děkuju a věřte, že to byl nezapomenutelný zážitek a že jsem se přesvědčila o tom, že i u nás doma v Čechách máme krásný lidi a krásný duše, co myslejí i na ostatní. A co bych chtěla předat dál, ať jste hlavně všichni zdraví a ať žijete život v tom největším naplnění a v té největší radosti. Za Český rozhlas České Budějovice Anežka Pecháčková.
0: Putování Anežky Pecháčkové po Novém Zélandu si zpětně můžete poslechnout na našich webových stránkách www.budějovice.rozhlas.cz v sekci Pořady jihočeské odpoledne. Anežka má na svém kontě více než 3000 kilometrů a nyní putuje dál za velrybami na Novou Kaledonii. Další díl jejího audiodeníku uslyšíte opět v sobotu odpoledne v repríze a potom také v neděli.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Rádio vašeho kraje. S příchodem teplejších dní přibývá na náměstích po celém Česku stánků na farmářských trzích. Na to, jestli třeba mastné nebo mléčné výrobky odpovídají všem hygienickým nařízením, dohlíží státní veterinární správa. Například ve Vyškově teď farmářské trhy kontroluje každé dva týdny.
1: Dobrý den, my jsme z veterinární správy a rádi bychom u vás udělali dneska kontrolu prodeje mléčných výrobků.
2: Inspektor Dušan Procházka zahájil kontrolu jednoho ze stánků, tedy na náměstí ve Vyškově. Pane Procházko, na co se budete dnes zaměřovat?
1: Především na hygienu během prodeje, kontrolu teplotního řetězce a skladování mléčných výrobků, označování a doprovodnou dokumentaci.
2: Druhá inspektorka Jana Berlínská vytahuje teploměr a vybírá jeden z produktů v chladničce.
3: Mezi produkty dáme teploměr, abychom změřili teplotu prostředí, protože mléčné výrobky mají danou teplotu, musí se dodržovat chladírenský řetězec. A výrobcem je daná teplota do 8 stupňů Celsia.
2: Vy jste teď vytáhla dva výrobky, je to mléčný nápoj a nějaký mléčný dezert.
3: U těchto výrobků si zkontrolujeme etikety a označování, jestli jsou tam veškeré povinné údaje, které tam z legislativy být musí.
2: Kontrola je po necelé půl hodině dokončená. Inspektor Dušan Procházka jde teď prodejkyně seznámit s jejími výsledky.
1: Teplotní podmínky byly v pořádku, označování jak kozích, tak kravských sýrů bylo také odpovídající legislativním předpisům. Měli jsme možnost vidět, že ta manipulace z výrobky a prodej byl za splnění hygienických požadavků, takže to je v pořádku.
2: Farmářka Zuzana Moučková tedy prošla kontrolou. Byla jste překvapená?
4: Nebyla jsem překvapená, protože se snažím všechno dodržovat a dobrý výrobek je, když dodržujete všechny pravidla, takže dáváte na trh jenom tu kvalitu.
5: Státní veterinární správa za letošek zatím v Jihomoravském kraji takovýchto kontrol udělala 19. Pochybení zjistili v 5 případech, dodává inspektorka Jana Berlínská.
3: Když se podíváme jenom za okres Vyškov, tak my jsme tady provedli 5 veterinárních kontrol na trzích a u 4 jsme měli porušení.
5: Šlo třeba o potraviny bez dokumentů, o původu nebo chybějící registrace k jejich výrobě.
3: V tomto případě se tedy jednalo o neregistrovanou výrobu, takže jsme ty výrobky na místě znehodnotili a prodávající musel výrobky na své náklady neškodně odstranit.
5: Při porušení předpisů prodejcům hrozí také pokuty v řádu tisíců korun. Loni v Jihomoravském kraji veterináři provedli 85 kontrol trhů, včetně třeba prodeje ryb. Porušení zákona odhalili ve 20 případech. Z Vyškova Šimon Franc, Český rozhlas.

0: Počasí je dnes příjemné, tak snad nám teplé letní teploty vydrží i přes prodloužený víkend.
1: Počasí.
0: A jak tomu ve skutečnosti bude, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak moje první otázka se samozřejmě bude týkat noci a počasí zítra.
2: Od severu k nám bude zasahovat nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci čekáme polojasno až jasno, ojediněle se vytvoří mlhy. Teplota klesne na 7 až 4 stupně, v údolích k nule a ojediněle se můžou objevit i přízemní mrazíky. Vítr povane slabý, proměnlivý, převážně severozápadní do 3 metrů za sekundu. Během zítřka bude zpočátku ještě slunečné počasí a během dne spíše polojasno až oblačno. Přeháňky jenom výjimečně a zejména na horách. Přibližně něco jako dneska. Později odpoledne se bude oblačnost částečně rozpouštět. Teplota zítra vystoupí o trochu výše než dnes na 18 až 21 stupňů a na horách bude kolem 14. Vítr povane slabý ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
0: Na jaké počasí se máme připravit v sobotu?
2: V sobotu bude polojasno až oblačno, odpoledne na horách ojedinělé přehánky, večer se od západu vyjasní. Teplota ráno klesne na 9 až 5 stupňů, v údolích ke 2 a přes den vystoupí na 18 až 22. Vítr povane slabý východní nebo severovýchodní do 3 metrů za sekundu.
0: Jak bude v neděli?
2: V neděli už začne počasí u nás od západu ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojená studená fronta. Ta se pak naplno projeví v pondělí. V neděli zpočátku čekáme slunečné počasí, ráno ojedinělé mlhy, ale odpoledne od jeho západu začne přibývat frontální oblačnost. Později večer se pak hlavně na horách objeví ojedinělé přehánky a toho deště bude v noci na pondělí přibývat. Teplota v neděli ráno klesne zase tak na 9 až 5 stupňů v údolích ke 2 a přes den vystoupí na 20 až 24, takže těch letních hodnot možná úplně nedosáhneme. To je 25. Vítr povane slabý, během dne mírný východní až jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A čím nás přivítá nový pracovní týden?
2: Vypadá to, že v pondělí bude zataženo až oblačno a na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teplota ráno bude dost vysoká, kolem 12 stupňů a odpolední kolem 20. Vítr se rozfouká mírný jihozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu a bude se stáčet na severozápad v bouřkách zesilovat. Vypadá to, že i další dny přinesou nějakou váhu.
0: Tolik Eva Houbová, které děkujeme a přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Paliva u jeho českých čerpacích stanic od minulého týdne opět zdražila. Rakouská policie provádí kvůli střelbě rozsáhlý zásah v Linci. Boj o olympiádu v Los Angeles začne kanoistům na světovém poháru v Maďarsku. Startuje 33 Čechů. V noci se místy ochladí na nulu a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno, později polojasno až oblačno, naměříme 18 až 21 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Bláhová. Paliva u jeho českých čerpacích stanic od minulého týdne opět zdražila. Cena nafty i přesto nejlevnější v Česku. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 42 korun 59 haléřů. Za litr nafty řidiči teď na jihu Čech dají průměrně 43 korun a 8 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejvíc platí za benzín motoristi na Strakonicku. Nafta je v kraji nejdražší na Prachaticku. Rakouská policie provádí rozsáhlý zásah v Linci. Podle veřejnoprávní stanice ORF svědci nahlásili střelbu. Mluvčí linecké policie Jasmín Rajtová médiím potvrdila, že na místě jsou tři mrtví. Vyšetřovatelé zajistili zbraň a veřejnosti prý nehrozí další nebezpečí. Další podrobnosti zatím nejsou známé. Galerie 105 v Třeboni dnes otevře novou návštěvnickou sezonu. První výstavou letošního roku je multimediální instalace Synergie bez časí. Návštěvníkům nabídne díla autorů Libuše Kopuncové a Jana Šulce. Ve své tvorbě se vracejí k ryzí podstatě dřeva a vlny. Součástí expozice je taky videoprojekce, vysvětluje kurátorka galerie Lucie Kukačková.
3: Videozáznam jejich společné performance během tvůrčí rezidence, kterou oba autoři letos na jaře u nás ve 105 měli. A právě i v tom videu se objevují některé prvky, které návštěvníci uvidí v té samotné instalaci. Od toho dřeva, textilu, přes ovčí vlnu až po to video.
0: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková postoupila na antukovém turnaji v Římě do třetího kola. Nasazená třináctka porazila Rusku Anastázii Zacharovovou. Dohrál naopak Dalibor Svrčina, který podlehl Miomiru Kecmanovičovi ze Srbska. Světový pohár začne rychlostním kanoistům od pátku do neděle v maďarském Segedu. V novém systému olympijské kvalifikace budou v poháru získávat body do žebříčku klíčového pro zajištění účasti na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. I proto se závodu zúčastní oba čeští olympijští šampioni z Paříže, kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Celkem bude v Maďarsku startovat 33 českých reprezentantů.
0: Počasí.
2: Noční teploty klesnou k 7 až 4 stupňům, ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno, později polojasno až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Naměříme 18 až 21 stupňů, na horách kolem 14. Vítr bude foukat od severu a biozátěž bude na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích v ulici Za Škodovkou u odbočky na Okružní vyšetřuje policie dopravní nehodu. Počítejte se zdržením a zdržíte se i na Českokrumlovsku mezi obcemi Mirkovice a Zubčice. I tady se bouralo. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
3: Já vás zdravím všechny, jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již vzhůru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady humoriádu a musím říct, hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očku a... Že jo, víme. Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
2: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
1: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem dělal bububut. Ty zlobivá číčo. No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: já dojel jsem se tady pořádku, tebe, tak a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, a jim na francouzně to zašlo. Dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, jaký, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že si tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, opět okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom na našem Kopeckém. My bychom měli tu debatu rozvíjet dál. Takhle, jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tedy poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Sklenčky a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01104.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého mám strašně ráda jako herce, jako člověka. Jste fajn. Fajn muž. A hlasuji, Patriku, prosím vás, pro Ačko. Mějte se hezky.
2: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, David, dávám Bčko.
2: Dobře,
1: David.
2: Máte omyt.
1: Děkujeme za hlasování a přesouváme se s dalším telefonujícím. Kdo to je?
5: Ahoj chlapi, tady Danda Stachová.
2: Dobrý den.
5: Chtěl bych vás oba zdravím a děláte to skvěle. No a děkuji. Volím Luďka Sobotu.
1: Dobře.
5: Tak jo, mějte se krásně.
1: I vy, zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
6: Takže dobrý den, odpoledne.
2: Tady je Petr
6: nad Metojí.
2: Aha.
6: Pozdravuji pana Tounera.
2: Děkuji.
6: Ale já jsem Boba Švarce.
2: Jo, dobře, děkuji.
1: Ano, a co
2: dáte?
1: Co dáte? Ano, Ačko, Bčko.
6: Ačko.
2: Děkujem,
1: dobře,
2: díky, naschle.
1: Zapisuju.
2: Děkujem.
1: Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
7: Klenoty Rivalten.
8: Profesor Šampír. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
7: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
8: Výborně.
7: Klenoty Rivalto.
9: Tady Šampionová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
7: Ano, zítra ve 16:00, madam.
9: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
7: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
9: Výborně, budu vás čekat v hale.
7: Děkuji, madam.
9: To je přesno.
7: Přesnost je ozdobou králů.
9: Ozdobu králové máte.
7: Ano, tady.
9: A mohla bych se ještě jednou podívat?
7: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
9: Já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla...
7: Prosím,
9: to bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to bylo ideální. Prosím, ano.
8: Pan Rivalten, nemilý, velice mě těší.
9: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
7: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
8: Velice mě těší, prosím, posaďte se.
7: Děkuji.
8: Máme hezký den, což?
7: Ano, velice krásný.
8: Vy se nám nepokazil, což?
7: Já doufám, že ne.
8: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
7: Já jsem obchodník, pane profesore.
8: To je taky dobrá vlastnost.
7: Já doufám, že se domluvíme.
8: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
7: Pane profesore, já dost spěchám.
8: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
7: No, jako kluk jsem měl spalničky, jestli vás to tedy zajímá.
8: A co, úpal?
7: Úpal ne. Vy ano?
8: Já ne, proč?
7: No, jen tak.
8: Kouříte?
7: Ano, děkuji.
8: Kolik?
7: Jedna stačí.
8: Denně?
7: Ne, myslím teď.
8: A co myslíte, má Carmen pravdu?
7: Která Carmen?
8: No, přece.
7: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
8: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
7: Pane profesore, kdybyste se neurazil, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiň, dobrozím. ten tón.
8: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nevím, nesmíte brát vážně.
7: Vy jste velký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
8: Celkem normálně reagujete.
7: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
8: Ale to mi nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
7: Já vám nerozumím.
8: To nevadí.
7: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
8: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
7: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne.
8: Tak lehké to není.
7: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
8: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
7: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
8: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
7: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
8: Nemusíte, mě stačí šek.
7: To mě úplně.
8: Mě taky.
7: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
8: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
7: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
8: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
7: Oh, vy jste velice laskavá.
8: A vezměte sebou ženu.
7: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
8: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
7: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
8: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
7: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
8: Co?
7: Že ruku líbám.
8: Komu?
7: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
8: Promiňte, já nemám paní.
7: A ta dáma, která tady...
8: To vy myslíte vaši paní?
7: Mojí paní, já jsem vdovec.
8: Co? Co se jí stalo?
7: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
8: Do hrobu?
7: Do hrobu, do ruky.
8: Co to?
7: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu.
8: Klid?
7: Policii, zavolejte policii. Nechci.
8: Klid, prosím, klid.
7: Policii, zavolejte.
8: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
1: Humoriáda. Ta sklenčka, to, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal
10: ano.
1: Nějak?
10: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku, jelikož já jsem měl krásnou inscenaci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratr mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vitchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada, prostě bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to prostě, a bylo dvě kráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes, říkal, vlcem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení no. Z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
1: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
10: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
1: Jo.
10: Ono, když to,
1: jako zapomenout na to, že hraješ a
10: no,
1: jenom
10: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. To ti řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhý. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, tady, jo, no teď já ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co řekne, ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
1: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte se ten text. Jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo? Jako učil ses to dlouho?
10: Ne, to se nedá naučit. Nedá. To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapi s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou, opravdu někdy máme věc, a teďka s Filipem Blažkem je Úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že tyhle, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
1: Takže je to pak hezký
10: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
1: Ale...
10: No, děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
11: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Martinem Zounarem, humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co tam vybereme? Máme?
2: Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tady mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbůda, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano. Ano, na té policejní
2: stanice, to byla
1: ano.
2: Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka natáčení před 14 dny, ještě než byla narozeniny, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které ano. Jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je, no to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
3: Říká chutnalo, ano, říká, dej mi to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď. A já vařím diváci, ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně.
3: Ano, jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou,
2: no,
1: ty to umíš.
2: No jo, tak jako, já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima Vařečky, 100 dílů Pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, mám, že teďka už vaří opravdu kuchaři
1: ano.
2: A já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výbor, no to je to samý Polorek Zdeněk, Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano. Že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by se opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, ano. Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
4: No nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
5: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká a Tom Paťa. Bo ty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
4: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
5: Jo, takže přímá linka Temelín Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam nosem.
4: Kouknou, paninko.
5: No.
6: Jdou sem.
5: No.
6: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
4: Pojďte se, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všechno na jednu fleku, co vy na to?
5: No tak podívejte, kuci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Nastupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečná neblinká. Nastupte si všichni kuci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, aleže zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. Helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
6: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
5: Jo. Ovšem, bude se to jmenovat po mně. Šmuciklend.
6: Šmuciklend, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklend. A to musíme oslavit. Franto, pojď sem. Dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, skvělý. Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tahle parta jela. Hele, to bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Ta zlatá éra.
2: To bylo.
1: Je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Mm. Ale my jsme, protože že jo, poprvé na západ, tak jsme jako, že bychom chtěli vidět jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurňák, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, když tam se furt slíká chlap, ty vole, to potřebuje. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tedy Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To je
2: no,
1: Ačko.
2: Ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná V divadle, scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhorský nebo ano. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounárem po telefonu. Vám.
3: Dobrý den.
2: Co
4: voláte? Dobrý den.
3: Já
4: jsem z Rokycana, hlasu Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám se vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo ho zoudala, protože je svým prča.
3: Jo,
2: Ačko. Dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: To žere pudly nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, půjde dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh. Ne,
7: na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrab.
8: Ne, to ještě neunosí.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: No, na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků? Jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No, ale tomu já potom nerozumím. V čem je užitečnost?
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden

0: Po 5 metráků 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou dva vagóny žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
1: Ne, já už
0: jeden
1: vidím.
0: Jeden z vás dvoje magor.
1: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
0: Já mám posledně špatný ty výstupní.
1: Hele, víš co?
0: Aby to tady neřešil.
1: Zajdi mezi nás ekologi. Ano. Já jsem ekolog.
0: Vy jste ekolog, to je pravda.
1: Ne,
0: ekolog.
1: Ekolog je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, třeba mezi tyhle ty Greenpeace.
0: No, Greenpeace, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tarka chodila v okolí, že bych jednul a zbaštil.
1: Ne, Greenpeace, ale Greenpeace.
0: Greenpeace,
1: no jistě, známe. To je něco jako děti země.
0: Ano, jako vaše děti. Známe.
1: Ale ne moje děti.
0: Jsi říkal děti země?
1: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
0: Jste pěkně potentní ptáček.
1: Děti země, to je něco jako hnutí duha, to taky neznáš.
0: To znám, hnutí duha, jsme založili u nás s klukama v hospodě.
1: No, to musí mít úroveň.
0: To má úroveň, my děláme soutěže.
1: Jo.
0: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
1: Neblázni.
0: Já jsem ji vyhrál.
1: Jo.
0: Už v půl desátý jsem byl koženej.
1: Děkujeme.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Utíká to, utíká. Měli bychom utíká. Asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci.
4: Pojď.
3: Jo? No tak máme vrátíme tam do hry. Pozor.
4: Pozor.
3: Luďka Sobotu.
4: Ano, to bych vrátil.
3: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
4: Josef Hlinomas, no jistě.
3: Tak uvidíme,
4: pozor,
3: co to
4: on krásně kreslil, pan Hlinomas.
3: To je pravda.
4: No nic, tak rád si na ně zaspomínám.
3: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Neckář.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tady dělal úplně hudební doprovod.
2: No, ale to prostě krásy, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
2: Na prvnickým táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
1: to tak koho je. Máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honza Zlkavý, zdraví vás, dobrý Patriku den. I Martina Zoumana a hlasuji pro pana Sobotu.
1: Dobře,
2: máte tak mít.
1: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
2: A já se těším.
5: Tak, tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada je první řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bonbonku.
6: Děkuju. No.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. Hmm. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím,
6: na...
7: pojďte trošku, sticho.
5: Ticho.
2: Proboha.
7: Sticho.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je? Tam,
5: prosím tě. Jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to v ohromný schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromný schodiště? Buďte stichá. Nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vždyť to je. Hele, to je úplný obr.
5: Buď klidnej, to je voják. To je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidné.
5: Ticho, prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se. Uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady lékař, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Tu někde lékař?
5: Lékař.
6: Prosím, prosím, co pak se stalo?
5: Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obři.
2: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážně? Řekněte mi, co to je.
2: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
1: Humoriáda. Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
2: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajeme. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase těším.
1: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
2: Pa.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Veterináři potvrdili další ohnisko ptačí chřipky na jihu Čech. Je v Malochovu u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Zloději si odnesli z odpáleného bankomatu v Praze zhruba 300 tisíc korun. Nové volejbalové hřiště vzniklo ve sportovním areálu v Hluboké nad Vltavou. V noci se ojediněle objeví přízemní mrazíky. Zítra bude jasno, později polojasno až oblačno s teplotami mezi 18 a 21 stupni. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové odpoledne. Další ohnisko ptačí chřipky je v Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Onemocnění dnes potvrdila státní veterinární správa v nekomerčním Malochovu. Mluvčí zprávy Petr Vorlíček upřesnil.
3: Chovatel nahlásil postupný úhyn několika kusů drůbeže, z celkového počtu více než 140 kusů hrabavé drůbeže. Vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku. Protože se jedná o nekomerční Malochov s více než 50 ptáky, byla okolo ohniska zřízena uzavřená pásma.
1: Mimořádná veterinární opatření v ochranných pásmech omezují například přesuny drůbeže a platí taky zákaz pořádání akcí, jako jsou burzy nebo výstavy ptactva. Jedná se o 19. letošní ohnisko ptačí chřipky u nekomerčních Malochovů. Nákaza se objevila taky v 9 komerčních chovech a v Zoo Praha. Antukové hřiště na volejbal rozšířilo síť sportovišť v parku Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku. Vzniklo přesunem v Spodzámčí, kde se připravuje výstava zimního stadionu. Sportoviště za 1 milion 400 tisíc korun zaplatilo město. Na volejbalové hřiště naváže další rozvoj areálu. Pokračuje starosta Hlubockého Sokola David Šťastný.
4: Hřiště nabídnou kvalitní zázemí nejenom pro soutěžní zápasy, ale i pro veřejnost. Na podzim chceme vylepšit zázemí tak, aby sloužilo všem sportovištím v této části. Vedle volejbalu jsou tu dvě baseballová hřiště i zázemí pro hasiče, kde se konají i jejich soutěže. Chceme, aby celý prostor fungoval jako jeden propojený celek.
1: Zloději dnes v noci ukradli zhruba 300 tisíc korun z bankomatu v pražských Kundraticích. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Podle něj si případ vzali na starost detektivové z prvního oddělení kraje. Vyšetřovatelé teď žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
5: Scháníme svědky, kteří viděli mezi 2. a 5. hodinou ranní v okolí Kunratického nebo Krtského lesa kohokoliv na elektrokoloběžkách, aby tyto poznatky předali na tisknou linku 158.
1: Zloději bankomat odpálili pomocí výbušnin okolo 15:30. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Kriminalisti podezřelé zadrželi zhruba o týden později. Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla sedmičlenná bankovní rada České národní banky. Sazba, od které se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů, se nezměnila už rok. Podle guvernéra centrální banky Aleše Michla je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, a to kvůli hrozbě rostoucí inflace.
2: Počasí.
1: V noci teploty klesnou na 7 až 4 stupně, ojedinělé se objeví přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno, později polojasno až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Naměříme 18 až 21 stupňů, na horách kolem 14. Vítr bude foukat od severu a bio bude na nejnižším stupně zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehodu 2 osobních aut vyšetřují na dálnici D4 na 85. kilometru ve směru Strakonice, Praha, Utřebkova. Projíždějte se zvýšenou opatrností, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 5. hodině je připraven nový den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině pokračujeme vydatnou porcí zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další písničky, které nestárnou. Pěkné odpoledne a příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
2: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A teď už je ve studiu připravena Gabriela Bláhová, která má pro nás dnešní zpravodajský souhrn.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne u krátkého zpravodajského souhrnu po 17. hodině. Řidič Škody Octavia srazil dnes ráno ve Strakonicích ženu jdoucí po chodníku. Nehoda se stala nedaleko hřbitova. Informoval o tom policejní mluvčí Milan Bajcura. Chodkyni transportoval vrtulník do nemocnice v Českých Budějovicích. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Svědci se můžou ozvat na linku 158. Ptačí chřipka se potvrdila v nekomerčním malochovu drůbeže v Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Zbývající ptáky v chovu o 140 kusech dnes veterináři utratili. Uzavřeli pásmo kolem chovu, které zasahuje taky do Rakouska. Informoval o tom dnes Petr Majer z oddělení vnější komunikace státní veterinární správy. Vzhledem k blízkosti ke státním hranicím přesáhnou zavřená pásma částečně do sousedního Rakouska. Paliva u jeho českých čerpacích stanic od minulého týdne opět zdražila. Cena nafty je i přesto nejlevnější v Česku. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 42 korun 59 haléřů. Za litr nafty řidiči teď na jihu Čech dají průměrně 43 korun a 8 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejvíc platí za benzín motoristi na Strakonicku, nafta je v kraji nejdražší na Prachaticku. Samsonova kašna na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Je po údržbě ode dneška opět přístupná veřejnosti. Barokní dílo postupně prošlo v uplynulých třech letech rozsáhlou obnovou. Poslední dva měsíce se technici věnovali opravě žulového schodiště. To bylo podle vedoucího prací a restaurátora Lukáše Hosnedla ve velmi špatném stavu.
3: Ta třetí fáze bych řekl, že byla asi nejnáročnější, protože schodiště bylo v dezolátním stavu, když se očistilo, chyběly velké části vlastně těch schodnic, které se doplňovaly z přírodního materiálu, bylo to náročné.
2: Novotou září v českobudějovickém veřejném prostoru taky jsou soší volavky, které vytvořil sochař František Mrázek. Nová plastika vznikla podle jediné známé českobudějovické fotografie. Najdete je v parku na Sadech.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Do zámeckého areálu v Tučapech na Táborsku se má po 10 letech vrátit život. Jeho proměnu v Centru sociálních služeb chystá obec ve spolupráci s Jihočeským krajem. Přibude moderní dům pro seniory a multifunkční budova pro pořádání kulturních akcí. Podobu projektu navrhli studenti architektury z ČVUT.
1: Po naší pravé straně se nachází zámek, kde vlastně byl dříve domov pro seniory, který se v podstatě někdy roku 2015 zavřel.
2: Se starostou z hnutí Naše Česko Pavlem Novákem se procházíme po obecních pozemcích pod Tučapskou návsí. Ty se do několika let zásadně promění.
1: Zde se nacházíme u takzvané štěpnice, kde vlastně vzniknul takový brownfield. Tohle to by mělo jít dolů k zemi a revitalizace toho území a první etapa by měla být nový multifunkční zařízení a druhá etapa případně sociální služby.
2: Do budoucna dřevěnou stavbu s eternitovou věžičkou nahradí moderní kulturní dům.
1: Ale zároveň ten projektant pracuje s tím, že některé ty prvky, jako jsou hranoly, částečně i ty prkna si schovají a vlastně zpátky vrátí do té nové budovy.
2: Vznikne tu multifunkční budova, kterou navrhli studenti architektury z Českého vysokého učení technického v Praze.
1: Veškerá kultura, obecní úřad, bezbariérovost, aby lidi starí nemuseli chodit nahoru po schodech. V podstatě takovou tu multifunkčnost, dva byty možná se tam vejdou, prostě takový to všeobecný setkávání.
2: Projekt za desítky milionů zahrnuje i výstavbu domu pro seniory v těsném sousedství chátrajícího zámku. V něm podle Pavla Nováka bude mít zázemí personál.
1: Aby ten zámek byl zachranitelný, tak v podstatě nejde určitě přestavět. Protože kdybychom ho chtěli přestavět, tak znamená jako jít do takových zásahů, kde určitě bychom nenašli soulad s památkáři. Ale v podstatě je ten zámek, kde využít ještě malinko jinak a můžou to být ty doprovodní služby, případně zázemí nové pobytové služby.
2: Obec v minulosti jednala s Jihočeským krajem o bezúplatném převodu památky do svého majetku. Pokračuje náměstkyně hejtmana za Naše Česko Lucie Kozlová.
3: Zámek je stále v majetku Jihočeského kraje. A přiznám se, že až takhle do detailu jsme to s panem starostou úplně neřešili. Nám jde teďko vlastně primárně o to, aby se tam udělala vlastně nějaká veřejná služba.
2: Dům pro seniory s kapacitou minimálně 80 míst využijí i klienti z blízkého okolí.
3: Vedle Tučap je obec menší Budislav, kde my máme zařízení sociálních služeb domov pro seniory, vlastně cca pro 40 klientů, který je umístěn také v menším zámečku a těmi svými podmínkami už je úplně vyhovující, tak bychom ty naše klienty přestěhovali.
2: Proměna zámeckého areálu potrvá odhadem 6 let. Stučap Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice. Historická stavba v srdci Třeboně, ve které se daří modernímu umění. To je Třeboňská galerie 105. Právě dnes tam otevřeli letošní sezonu, jak jinak než vernisáží výstavy. Jmenuje se Synergie bez časí. Nejen o ní si s kurátorkou galerie Lucií Kukačkovou povídal kolega Luboš Voráček v dnešním Jeho českém ránu.
1: Synergie bez časí je multimediální instalace. Jak byste ji našim posluchačům popsala?
2: Tak Synergie bez časí je společná výstava dvojice mladých umělců, studentky a absolventa Brněnské fakulty výtvarných umění Libušky Kopuncové a Honzy Šulce. A ta instalace velmi organicky propojuje různá média, s nimiž každý z nich pracuje. Honza Šulc se věnuje práci se dřevem, zabývá se především dřevořezbou, takže ve výstavě je zastoupený právě svými dřevěnými objekty. A Libuška Kopuncová je vizuální umělkyně a performerka, která má zároveň přesah do scénografie. Takže ve své tvorbě hodně pracuje s textilem, vytváří různé objekty, které jsou pak součástí těch jejich performance a zároveň taky pracuje s ovčí vlnou. No a ještě dalším médiem, které se v té instalaci objevuje, je vlastně videozáznam jejich společné performance, která vznikla během tvůrčí rezidence, kterou oba autoři letos na jaře u nás ve 105 měli. A právě i v tom videu se objevují některé prvky, které pak návštěvníci uvidí v té samotné instalaci. Takže se tam propojí vlastně všechna ta média od toho dřeva, textilu, přes ovčí vlnu až po to video.
1: Vy jste k otevření té sezóny přidali také divadelní představení souboru, který je jmenovcem vaší galerie. Mám pravdu?
2: Je to tak, my máme vlastně už od začátku fungování ve 105 takovou každoroční tradici, kdy zahajujeme sezónu naší open air scény ve dvoře vždycky 10.5. bez ohledu na to, jaký den z týdnu to je, a právě s odkazem na to číslo 105. A pokaždé zveme divadelní soubor o 105. Letos vlastně už teď v neděli u nás na pódiu přivítáme Petra Prokopa a Ondřeje Cihláře s inscenací Košičan.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? To budou témata dnešního pořadu O čem se mluví.
0: O čem se mluví?
1: Dnešní téma se samozřejmě přímo týká Českého rozhlasu. Kodex Českého rozhlasu hned ve svém článku 1 pamatuje na situace, kdy se veřejně probírá něco, co se týká zájmů Českého rozhlasu. Kodex nám v takové situaci ukládá, abychom postupovali obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. Přesně tak k tomu přistupujeme. I v tomto pořadu nabídneme pohledy sněmovní koalice i sněmovní opozice. Jsem rád, že pozvání přijali dva poslanci ze sněmovního výboru pro mediální záležitosti. Představím je v abecedním pořadí. Ve studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Martin Baxa, poslanec ODS, bývalý ministr kultury. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: A v pardubickém studiu Českého rozhlasu je poslanec hnutí ANO. Před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník. Dobrý den.
3: A přímo z Pardubic. Dobré odpoledne a moc děkuji za pozvání.
1: V úterý demonstrovali v Praze podle odhadů organizátorů 10 000 lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Odbory a část zaměstnanců obou těchto médií je kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Rozumíte jim, pane poslanče Kolovratníku?
3: Nerozumím. Opravdu ne, a nemyslím to nějak ironicky, ale věcně a se vší pokorou, a snažím se zopakovat a vysvětlit to, že, a dneska o tom budeme mluvit, že z dílny Ministerstva kultury tady byl udělán první, nevím jak to nazvat, výstřel, pokus, návrh, ale budu asi a možná trochu překvapivě hodně upřímný, já to vnímám jako nějaký draft, pracovní návrh, materiál, který vůbec není hotový, takže já jako obavu o Český rozhlas ani Českou televizi v tuto chvíli nemám a prosím, ať se nikdo neurazí, ale nezaznamenal jsem, že bychom ta média, nevím, slučovali, ovládali, dělali čistky nebo něco podobného. Nic takového se neděje. V tuto chvíli máme platnou legislativu nastavenou, máme nastavené kontrolní mechanismy, myšleno rady obou médií a tak dále. A je to podle mě, no já nechci použít slovo hysterie, ale je to opravdu zbytečné vyvolávání negace a je to všechno předčasné a spíš místo nějakého dialogu, snahy o, nevím, řešení, vysvětlování, tak je to zkrátka zbytečná aktivita, které nerozumím. Říkám to upřímně.
1: Pan poslanec Baxa má pochopení nebo souhlasíte s tím, co teď zaznělo, že ty reakce jsou přehnané?
2: Já si jenom dovolím takovou možná trošku osobnější poznámku, protože kolega Kolovratník je opravdový expert na média, působil v Českém rozhlasu, tak mu takhle na dálku vzkazuju, Martine, že ti jediné, co ti nevěřím, je, že upřímně si myslíš, že to bude, rozumíš, ale chtěl jsem to jenom dodat, protože si vážím toho, že můžu debatovat s tebou.
3: Ale já fakt to myslím,
2: že
3: tomu, beru a
2: že velmi dobře chápeš, o co šlo. Já těm lidem velmi rozumím, protože mají prostě obavu o média veřejné služby, mají obavu o další budoucnost České televize a Českého rozhlasu, ať už z hlediska nezávislosti, tak z hlediska jejich financování a dalšího fungování. Já teda musím úplně odmítnout to, co říkal Martin Kolovratník, a tomu nedávám nějak za vinu. Hájí prostě svého kolegu z vládní koalice, když říká, že to, co předložil ministr Klempíř, je nějaký draft. Já bych se za to styděl a nikdy bych jako minister kultury nedovolil, aby pomyslně brány ministerstva opustil takový paskvil, jako je návrh zákona o mediálních službách, který připravil Otto Klempíř, a záměrně říkám připravil Otto Klempíř, protože ho podle mě nemohli připravovat legislativci Ministerstva kultury.
1: Pardon, jak je špatný. Přes tím zákon o médiích veřejné služby.
2: Já jsem říkal, co, pardon?
1: O mediálních službách.
2: Jo, pardon, zákon o médiích veřejné služby, aby byl, ano, aby, omlouvám se, aby byl správný ten termín. Takže já těm lidem rozumím, chápu jejich rozhořčení, chápu jejich obavy. Ten rychlý vládní postup, řekl bych zbrklý, řekl bych naprosto nepromyšlený a podle mě vedený nedobrými úmysly, prostě vyvolává reakce a proto ti lidé vyšli do ulic. A dovolte mi zmínit ještě jednu důležitou poznámku. Ministr Klempíř nenabídl žádnou ruku k debatě. To je ta důležitá věc. Pokud kolega Kolovratník mluvil o tom, že je to nějaký návrh diskuzi, takovým věcem má debata předcházet. Bylo vlastně až komické, že se generální ředitelé obou médií veřejné služby dozvěděli v pátek předtím, než byl ten návrh zveřejněn, ani ne jeho detailní obsah. Prostě od začátku, od A až do Z špatně a lidé se tomu brání.
1: jestli chce stručně na to, jestli byl prostor k jednání nebo nebyl prostor k jednání, reagovat pan poslanec Kolovratník?
3: Já ještě zareaguji na to, že to nějak jako hájím nebo musím hájit koaliční návrh. No já jsem řekl, že možná překvapivě budu upřímný, já až jako nemám takovou potřebu to hájit, prostě kolegové motoristé z ministerstva kultury něco vyslali do světa, teď se teda o tom začíná mluvit, ale možná překvapivě se s kolegou Baxou shodneme, jako seriózní materiál, legislativní návrh se vším všudy, nevím, důvodovou zprávou, nějakou ekonomickým hodnocením a podobně. V tuto chvíli, teď to říkám jako poslanec, který pracuje, Martin to zná, s těmi takzvanými sněmovními tisky, to znamená hotový materiál se všemi komentáři vlády, stanoviskem a tak dále, tak to zatím prostě ve sněmovně nemáme. Proto o tom takhle mluvím, že já to zkrátka bez nějaké ironie takhle vnímám, že z ministerstva kultury něco vyšlo ven a upřímně já to sám za příliš jako kvalitní materiál nepovažuji. Taky o tom možná dneska budeme mluvit, to, že tam není nejsou definovány třeba regionální stanice, že se tam zatím jako nezmiňuje věci typu šíření obsahu v online světě, v digitálním světě, vůbec definice jednotlivých stanic obsahu, tak to, proto jsem řekl, že já to prostě vnímám jako nějaký draft. A teď, pardon, jaká byla ta otázka?
1: Já myslím, že otázka byla, že jste jí zodpověděl, protože byla, jestli chcete reagovat. My se samozřejmě k regionálnímu vysílání, protože jsme ve vysílání regionálních stanic, za chvíli dostaneme, ale v souvislosti s Českou televizí a Českým rozhlasem se mluví o řadě věcí, o způsobu financování, o množství peněz, které mají mít obě tato média k dispozici, také o definici toho, co mají a nemají dělat, v neposlední řadě právě o podobě návrhu toho zákona, o kterém jste teď mluvili. Když to vezmeme postupně, začneme financováním. Současná vládní koalice má v programovém prohlášení, že zruší poplatky za veřejnoprávní média. Proč, pane Kolovratníku, máte pocit, že ten současný model rozhlasových a televizních poplatků nefunguje?
3: Máme.
1: V čem nefunguje?
3: Na jednu stranu bych byl rád, aby se ta debata nesmrsknula jenom na to, ale bereme to opravdu jako jednu část té celé diskuze, ale samozřejmě zásadní. A víte, já když jsem sám tady v tom rozhlase, vlastně v tom studiu, kde odkud v tuto chvíli vysílám, když jsem to působil, to znamená, bavíme se někdy o letech 2008, 9, 10, tak si pamatuju, a teď to neříkám ironicky vůči Martinu Baxovi, ale v té době ODSka navrhovala, aby se zrušily poplatky a já jako pracovník rozhlasu jsem byl proti a říkal jsem, to je přece zbytečné, má se to zachovat, má to fungovat. Přiznávám, že ta situace je dneska opačná z mého pohledu, to zásadní, co v tom vidím, je třeba úspora nákladů. Já když jsem se díval do výročních zpráv jak rozhlasu, tak televize, tak náklady na ten výběr jsou opravdu v řádu 100 milionů, těch nízkých 100 milionů ročně u obou médií dohromady. A třeba to jsou přece přesně peníze, které rozhlasu i televizi mohou zůstat pro vlastní potřebu, ať investice nebo platy lidí a podobně. Takže úspora, to je jeden důvod. Ten druhý důvod je i tedy někde řeknu z pohledu občanů, je to nějaký náš politický postoj, že zkrátka z toho nechceme mít jakoby tu, řeknu, přímou daň, přímý poplatek, ale že to tady bude pod rozpočtem. A teď prosím, a to chci vysvětlit, já osobně, a to tady říkám s plným vědomím veřejně, nikdy bych nebyl pro to, aby se tady ta částka nebo ty peníze do veřejnoprávních médií staly jakýmsi řádkem na ministerstvu kultury, a občas to slýcháváme. A aby ředitelé museli chodit prosit vlády každý rok, aby něco dostali. To by bylo naprosto špatně. A tady chci vysvětlit, to je ten naprosto zásadní moment celé debaty. Dneska výši koncesionářského poplatku v rozhlasu a v televizi máme pevně danou zákonem, je v zákoně, to znamená, není je tak jednoduché ji změnit. Vlastně jsme si to odehráli minulý rok, 150 korun versus 55 korun, je to dáno v zákoně. A ta naše představa je taky, a víte to moc dobře, že to bude dáno pevně zákonem, ta částka, a dokonce bude každý rok valorizována automaticky. A to je přeci odpověď, to mi i Martin Baxa musí dát zapravdu, že to je odpověď na tu obavu o nezávislosti. Jestliže to máme pevně v zákoně, je to automat, který nejde jen tak změnit, tak tam přece nikdo nemůže ředitele každý rok vydírat.
1: Pane poslanče Baxo, v čem je podle vás lepší ten stávající systém? Martin Kolovratník mluvil o úspoře v řádu nízkých stovek milionů. Není to argument?
2: Já si možná taky dovolím trošičku obsáhlejší odpověď. Vezmu to postupně, tak jak to říkal Martin Kolovratník. Předně, ten systém poplatků funguje. Neexistuje objektivní důvod k tomu, proč by se měl měnit. Jsou země, kde poplatkový systém byl opouštěn třeba proto, že lidé poplatek nechtěli platit a pak už ta míra těch neplatičů byla taková, že to ohrozila ta média. V Česku to neplatí, naprostá většina poplatníků, to znamená domácnosti, to chci potrhnout, platí. A také díky tomu poskytují Česká televize a Český rozhlas kvalitní služby. Ty náklady na výběr, které se pohybují zhruba okolo 250 milionů korun v součtu za obě média, jsou v největší části dána tím, že lidé v Česku konzervativně platí tím systémem SIPO.
1: A to znamená, jsou vlastně peníze, poplatky poště.
2: Ano, jsou to vlastně poplatky poště a upřímně řečeno, samozřejmě, že to jsou peníze, které by se mohly využít jinak, ale tohle je komfort poplatníků, kteří takhle platit chtějí. Naopak ten návrh financování ze státního rozpočtu znamená jenom v prvním roce na obsluze toho dluhu, ze kterého se musí se bude muset, pokud ten návrh projde, ten systém financovat, bude činit rozhodně několik set milionů korun víc, než je ten samotný systém. Takže o úspoře hovořit nelze. Já mám o té nezávislosti velké obavy, ministr o tu nezávislost velké obavy. Aby posluchačky a posluchači věděli, tak ten systém poplatku je vlastně nastaven tak, že ty domácnosti nebo právnické osoby platí přímo oběma médiím veřejné služby, České televize, Českému rozhlasu. Ta cesta přes státní rozpočet znamená zrušení nezávislého financování, to já považuji za velmi vážný krok, a dosud nebyl schopen ministr Klempíř ani veřejně vysvětlit, jak bude vypadat ten konkrétní mechanismus, protože on řekl při té úvodní tiskové konferenci, že peníze snížené o miliardu korun budou rozpočtovou kapitolou a to by znamenalo vlastně přímé státní řízení financování České televize a Českého rozhlasu.
3: To není pravda.
2: Zatím jenom chci podotknout, Martine, že zatím jsem, tak my si tykáme tak, aby posluchači věděli, aby tady
3: na vysvětlení.
1: Martinové si tykají. Trošku matoucí je, že oba jste Martinové, ale snad tak, to bude srozumitelné.
2: Zatím nebylo vlastně popsáno, jak to financování bude fungovat. To znamená, kde ta částka bude napsána a jak bude řízena. Takže já z toho obavy mám, ale hlavně pro posluchače regionálního studia nebo regionálních studií, tak prostě to škrtnutí více než miliardy korun u televize a stovky milionů u rozhlasu prostě bude znamenat velké omezení služeb.
1: Ale tomu se dostaneme za malou chvíli. Teď se zeptám pana poslance Kolovratníka k tomu, co říkal pan

0: vnímám já, tak jak je z koalice mám, tak řekl jsem to vlastně před chvílí, přesně stejným způsobem, jak máme dneska v zákoně napsanou větu v zákoně výše koncesionářského poplatku pro Českou televizi je 150, pro rozhlas 55, tak stejným způsobem bude nebo má být v zákoně napsána ta výchozí částka od roku, nebo od tedy začátku účinnosti té změny zákona.
1: Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Ano? Já jsem se samozřejmě díval do toho návrhu, tu větu jsem tam četl, ale z toho třeba není jasné, jestli všechny ty peníze ty instituce obě dostanou hned 1. ledna, nebo jestli to dostanou 31. prosince. Tam přece z toho praktického hlediska zůstává řada otazníků, nebo ne?
0: No dobře, ale pokud vím, tak ani v dnešním zákoně nemáme nějakou definici, kdy dostávají nebo jak často koncesionářské poplatky, tak přeci je to měsíčně, lidé je posílají měsíčně. Teď jste mě zaskočil, jakoby tou otázkou, nedovedu si představit, jako že třeba by rok čekali a nic nedostali nebo podobně. A to si dovedu představit, že se pak asi dá ošetřit buď nějakou vyhláškou, prováděcím předpisem a podobně. Na druhou stranu, tady bych připustil, že ta obava může být, jako ježišmarja, ono se to změní a kdy ty peníze přijdou, ale to je, a to uznávám, to je možná chyba toho návrhu, toho draftu, že prostě není dopracován. To tady budu upřímný a tato slabá místa tam jsou. A tohle asi těžko dělat pozměňovacími návrhy. Na druhou stranu opakuji, není to ještě věc, kterou bychom ve sněmovně měli na stole, takže to jako nechci spekulovat nebo nechci hodnotit, ale já jsem teda nezaznamenal nikde jakoby nějaký postranní úmysl, že tam dáme pevnou částku a pak je třeba necháme vyhladovět nebo že se rok nebude nic dít, pro boha, to bych si nedokázal představit.
1: Já se vrátím ještě k tomu argumentu, který říkal Martin Baxa o tom, že hrozí vliv politiků nebo že to je, může být omezení nezávislosti. V současné době se z poplatků platí média veřejné služby v 10 státech Evropské unie, z toho v Polsku a u nás se tedy diskutuje o jejich nahrazení. V posledních 16 letech od poplatků ustoupilo 9 států, včetně Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Rumunska nebo Slovenska. Neukazuje tohle, že je možné nastavit jiný způsob financování, aniž by byla ohrožena nezávislost?
2: A hned odpovím jenom ještě v reakci na to, na co vy jste se ptal. Ďábel se skrývá v detailech. Tam v tom zákoně prostě není napsáno, jakým mechanismem ty peníze budou posílány. A kdyby to byla rozpočtová kapitola podle velkých rozpočtových pravidel, jak říkal Otto Klempíř, tak to znamená vlastně přímé řízení financování pro ta média veřejné služby. Ne, tam nejde o tu částku, ale o to, že by třeba stát schvaloval, jaké by měly být investice, zaměstnanci by byli systemizováni a podobně. Tak to já doufám, že bude vyvráceno. Ale zpátky k té vaší otázce. Ano, jako v řadě evropských států se od poplatkového systému ustoupilo, ale vždycky to bylo vedeno nějakým jako vnějším silným důvodem. Tak vy jste v tom výčtu zemí uvedl země opravdu jako od sebe na hony vzdálené, bych řekl, na straně jedné Maďarsko nebo Slovensko.
1: Na straně druhé Dánsko nebo Finsko.
2: Samozřejmě bydla jako velmi vedoucí vlastně k zániku nezávislých médií veřejné služby. V maďarském případě určitě, na Slovensku jako k jejich drastickému omezení jejich nezávislosti a vlastně marginalizaci. Ale uveďme si příklad Finska. Ve Finsku se rozhodlo, že se poplatkový systém ruší, byla o tom vedena mnoha, nebo ne mnoha, a několika letá velká debata. Kolega Kolovratník určitě ten systém zná a byl nahrazen vlastně přímou daní. A to si nemyslím, že třeba v Česku by bylo jako všeobecně akceptovatelné řešení. Když máme poplatkový systém, který stojí na tom, že domácnosti podle kritérií, která asi posluchačky nějak vědí, za jednu domácnost jeden poplatek rozhlasový, jeden poplatek televizní, pokud má domácnost přístroj, který umožňuje přijímat rozhlasové televizní vysílání, versus přímá daň, tak to myslím, že by nebylo přijato úplně jako pozitivně. Jo, a ten finský systém je jako funkční. To je jako
1: já pravda. Nechci úplně zabíhat ale, do detailů, no, protože v každé té zemi to funguje trochu jinak. Ano, já mířím k tomu, jestli z principu, tak jak jako opoziční poslanci říkáte, pro nás je nepřijatelná ta změna, protože to je ohrožení nezávislosti, tak jestli ta zkušenost ze zahraničí neukazuje, že to je řešitelné.
2: Pro nás je nepřijatelná změna mimo jiné, protože neexistuje objektivní důvod k tomu, aby se tak stalo. Není to tak, že by lidé. No, můžeme se o tom povídat, ale není to tak, že by prostě média skomírala, že by lidé nechtěli platit. V Česku na straně jedné poplatky se platí, domácnosti a v právnické osobě platí, a na druhou stranu obě média poskytují kvalitní služby.
1: Což už jste říkal.
2: My máme z toho obavy, proč vlastně vláda ještě takhle překotně ten systém chce měnit.
1: Já se ještě vrátím k argumentu, který říkal Martin Kolovratník, úspora. Na druhé straně tady zaznělo od Martina Baxy, že pokud se ty výdaje, ty náklady České televize a Českého rozhlasu budou platit přímo za státního rozpočtu, tak ve chvíli, kdy státní rozpočet je v deficitu, tak to bude znamenat další dodatečné náklady, protože to je na dluh. Je správný čas v téhleté situaci to

0: měnit?
1: No tak neměníme to dneska ani zítra, to ještě nějaký pátek potrvá.
0: Počítáte s tím, že to bude příští rok?
1: No, tak budu upřímný, já si myslím, že se to nestihne do příštího roku, když vidím, jaké
2: činnosti od 1. ledna příštího roku.
1: Tak jaké tempo má sněmovna, teď nejsem ironický, prostě konstatuji dynamiku sněmovny, s Martinem Baxou jsme si zažili teď 2 dny obstrukcí, tak realisticky 1. leden příštího roku je sci-fi a navíc právě ve stavu, kdy ten návrh je opravdu v nějakém draftu nebo prvním výkopu, tak to, buďme upřímní, to prostě je nereálné.
0: Asi s tím nechcete čekat na dobu, kdy budou veřejné finance v plusu.
1: No tak my samozřejmě věříme, že nástroje, a to už je ale jiná debata, které máme připraveny, ať je to EET, podpora hospodářského růstu, takže ten rozpočet bude v mnohem, mnohem lepší kondici za rok, za 2. Ale to je jiná debata do jiného pořadu. Já jenom rychlá reakce na Martina Baxu, je to možná poloplná a poloprázdná sklenice. Martin říkal, že poplatky fungují, že lidé je platit chtějí, a to je přesně to politické vidění světa. Velká část našich voličů, část společnosti prostě spokojena není, nechce ty poplatky platit, vidí to jinak. Konec konců byl to náš slib, který jsme dávali před volbami a za který, nebo mimochodem, také za něj jsme dostali nějakou důvěru voličů a teď ten slib jako plníme a posouváme dál. A děkuju za ten příklad třeba Dánska nebo Finska. Mimochodem právě do Finska se plánujeme s naším výborem mediálním podívat letos na podzim, tak i tam s Martinem Baxou, pokud by jel, můžeme tu inspiraci čerpat a bavit se o tom, ale prostě jsem přesvědčen, že část, a nemyslím to ve zlem, část společnosti nechce ty poplatky platit, chce třeba i větší kontrolu médií, chce prostě nějakou změnu, takže zatím si argumentem stojím, ale proti tomu, abych to vyvážil, uznávám tu obavu, že pokud není přesně definováno, jak ta částka vlastně bude generována a jak bude fixována, tak pak, že by tam ta obava mohla být. A je naším úkolem, jak v rámci koalice, tak kolegů ve vládě a ve sněmovně, abychom tohle napravili, vydiskutovali a jasně ukázali. A už jsem to řekl před chvílí, jako třeba pokud by měla být nejistota, jakou formou, kdy se to uvolní, tak pak tomuhle se věnujeme ve sněmovně a hledejme shodu i s opozicí.
3: O čem se mluví?
0: Poslanec ODS Martin Baxa, poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník jsou hosté dnešního pořadu O čem se mluví. Když se vrátím k té celkové částce, tady už to zaznělo od vás od obou, že návrh zákona o médiích veřejné služby počítá s tím, že Česká televize i Český rozhlas budou dostávat méně. V případě České televize je to více než 1 miliarda dolů, v případě Českého rozhlasu jsou to 100 miliony dolů. K tomu poslanci koaliční chystají ještě novelu stávajících zákonů, kde chtějí osvobodit od poplatku určité části obyvatel, například seniory nad 75 let. To by logicky také vedlo k tomu, že obě média by měla méně peněz. Pane poslanče Kolovratníku, máte pocit, že Česká televize, Český rozhlas dělají něco navíc, že je správné dát jim méně peněz, aby toho dělali méně?
1: Tak já jenom vysvětlím, ono, jsou to 2 kroky, které jakoby nesouvisí. Neznamená to, že my dáme nejdřív nějaké snížení teď a pak ještě dojde k dalšímu. My to spíš vnímáme jako mezikrok, je to pozměňovací návrh té stávající legislativy. Zatím jsme ho tady ještě nepodali a tam zase je to spíše politické vidění světa ve smyslu, že třeba jsme slíbili našim voličům seniorům nad 75 let, sociálně slabším, malým firmám, že jim trošičku ulevíme a víte, v tom jsme konzistentní.
0: Já to rozumím.
1: Já to chci dovysvětlit, že už přeci, když jsme v tom minulém volebním období byli kritičtí k té novele, za kterou tady stál Martin Baxa, tak jsme říkali to nebo tehdejší koalice, tak jsme říkali, že to zvýšení je příliš vysoké, že je to zkrátka až moc. A stále jsme třeba neprosadili kontrolu NKÚ nad veřejnoprávními médii.
0: Protože
1: a
0: dodejme, k tomu je potřeba změna ústavy, to znamená shoda obou komor parlamentu a řeší se to.
1: A abych byl třeba teda konkrétní a uvedu to na přesném příkladu, budu hodně upřímný. Už před x lety, když jsem já osobně byl tady v Českém rozhlase a byl jsem jeden z manažerů, budoval jsem to regionální studio, tak jsem vnitřně cítil věc, kterou řada kolegů i na chodbách na Vinohradské si říkala, vždyť je to vlastně divné, my máme celoplošnou stanici Český rozhlas 2 Praha a vedle toho máme regionální stanice a ten obsah se poměrně jako překrývá, je si hodně podobný. Pojďme se na to podívat, jestli je to potřeba, nebo jestli by se to nemělo dramaturgicky nějak změnit. A vím, že mi neodpovíte, pane moderátore, ale určitě sám jste tyhle příběhy 1000krát slyšel. A vidíte, že je rok 2026 a říkám to jako ilustrační příklad a vlastně do dneška se tohle nezměnilo.
0: Takže vy byste třeba zrušil dvojku Českého rozhlasu.
1: Já bych, no nechci říct, vy pak dáte titulek Kolovratník chce rušit dvojku, takže to nepotvrdím, to neřeknu a nerušil bych ani regiony, ale třeba bych hledal víc synergie nebo větší programové propojení.
0: Martin Baxa, vidí nějaké možnosti, máte pocit, že Česká televize nebo Český rozhlas dělají, vysílají něco, co by nemuseli nebo neměli?
2: Když jsem nastoupil na ministerstvo kultury, tak moje původní ambice dokonce byla taková, aby se nemusela neutěšená tehdejší situace obou médií řešit zvýšení poplatků, chtěli jsme rozšířit okruh poplatníků. Nakonec ale ukázalo, že ta dlouhá léta bez zvyšování poplatků se opravdu podepsala na hospodaření obou médií, takže ona vlastně přestávala mít prostředky na to, aby mohla plnit své funkce. Jenom připomenu, že se poplatky stanovily v roce 2005 a 2008 v té výši, která byla vlastně platná až do roku 2025. Tak si představte, za jak dlouho vlastně ty poplatky neměnily. Současně za tu dobu obě média nabízejí služby, nebo se dostala do podoby, kdy nabízejí služby, které jsou prostě žádané, chtěné, vysílané, přijímané a poslouchané, chtěné. Fakt si myslím to jako velmi vážně. A my, když jsem dělal tu velkou mediální
0: rolu... Já se do toho skáču, to ale nemusí být úplně argument pro to, aby to dělali z peněz veřejných, ať už z poplatků nebo ze státního rozpočtu. Vidíte něco, co by třeba nemuseli dělat?
2: No a já jenom prostě dořeknu, že i jsme se tomuhle věnovali. V té novele zákona byla dvě memoranda pro Českou televizi a Český rozhlas, kde se obě média zavázala k tomu, co v následujících 5 letech budou dělat. A došlo tam dokonce i k nějakému omezení toho rozsahu služeb, který poskytují. Odpověď na to, jaké služby dneska Česká televize a Český rozhlas nabízejí, je zájem diváků a posluchačů. Dneska je vlastně Česká televize nejsledovanější televize na trhu, Český rozhlas některého stanice, třeba Radiožurnál, nejposlouchanější vůbec. A já mám za to, že dneska obě média naplňují to, co je v zákoně. To znamená, mluví ke všem a každý se v nich najde. Od většinových až po opravdu jako menšinové žánry a poptávka po věcech, které by v soukromých médiích být nemohla. Já nechci konkrétně říkat, co by obě média neměla dělat, co by měla přestat vysílat, nebo v případě České televize, co by měla přestat vyrábět.
1: Tak to nám myslím, že to politikům ani nepřísluší.
2: Ale já jsem přesvědčený o tom, a vzhledem k tomu, že ta naše novela vznikala velkou odbornou diskuzí, že ten rozsah služeb je dnes takový, že naplňuje zákon, kodex a současně naplňuje poptávku posluchačů a diváků. A samozřejmě se to do budoucna může změnit, to je jako bez pochyby pravda.
0: Rozumím, vy jste oba říkali, že politikům nepřísluší, aby říkali, co má nebo nemá vysílat Česká televize nebo rozhlas. To je jasné, na druhé straně debatuje se o definici veřejné služby, to znamená, že ta moje otázka mířila k tomu, jak vy vnímáte v tomto směru poslání České televize a Českého rozhlasu. Martin Kolovratník chtěl reagovat.
1: No, já ještě jeden osobní, to jsem teda netušil, že to tady budu říkat, ale a to není o programu, ale já když jsem tady do těch Pardubic přišel, pro mě to je nostalgie, opravdu vysílám ze studia, které jsme budovali na koleně, tak to studio do dneška vypadá podobně, je malé, efektivní, je tady úzký tým lidí a nevím, jak je to k dnešku, ale tehdy před těmi, řeknu, 15-18 lety, tak byly třeba náklady na tu novou regionální stanici právě tady v Pardubicích, řeknu někde kolem 15-18 milionů korun za rok. O kousek dál snad se nikoho nedotknu. V Hradci Králové bylo regionální studio historické z Doplasně, které vzniklo v minulém století, dělalo stejný rozsah programu, stejný počet hodin, zpráv, vysílání, ale stálo na nákladech možná dvojnásobek, možná ještě víc, něco přes 40 milionů.
0: Takže tím míříte k tomu, že vidíte nějaké vnitřní možnosti úspor?
1: Teď se možná někoho dotknu, ale tohle je prostě, je to fakt ilustrační příklad a mně se třeba, do dneška mě to mrzí, mně se nikdy nepodařilo jako docílit toho, aby ta stará kamenná studia, když bych použil tento příklad, se prostě zefektivnila, neměla tam x režisérů, dramaturgů, nebyla ve vlastních budovách, které jsou samozřejmě provozně náročné. Tady v Pardubicích je rozhlas ve velmi levném nájmu od města a opravdu na tom provozu dramaticky šetřil. A berte prosím tohle jako ilustrační příklad, že třeba právě ten tlak na trošku nižší zdroj peněz, prostě ty peníze, tehdejší ředitel už je po smrti, tak ho mohu citovat, Václav Kasík přišel také ze soukromého rádia a říkal, no tady ty peníze, řada lidí má pocit, že tady ty peníze tečou ze zdi, že tak, prostě se někde nacházejí. A možná teď řada lidí naštvu, ale
0: když to je přesně to, k čemu mířím. narazil jste na něco takového také?
2: Tak já chci jenom ubezpečit posluchačky a posluchače, že vlastně obě média, Česká televize, Český rozhlas už musela k úsporám přistoupit v tom čase, kdy se ta novela chystala. Český rozhlas propustil značný počet zaměstnanců, nechci uvádět přesný příklad, abych náhodou neudělal nějakou chybu, ale pan generální ředitel Zavoral to říkal i veřejně, úspory provedla i Česká televize. Bez pochyby v každé instituce je možné nějaké úspory provést, to je jako bez debat. Tak je velkým tématem České televize, proč musí mít pořád k dispozici tu obří za socialismu postavenou budovu zpravodajství na Kavčích horách, která je totálně vlastně jako nehospodárná z hlediska vytápění a podobně. A já na tu otázku hned odpovím, protože ty poplatky, které dlouho vlastně byly požírány inflací, vlastně neumožnily našetřit na to, aby mohli postavit efektivní, moderní, funkční budovu. Tak to je jenom, ale abychom...
0: To bychom mohli pokračovat dál. Zbývají nám dvě minuty do konce pořadu. Chci se dostat k důležité věci, o které už jste se zmínili, důležité věci pro naše posluchače. V tom novém návrhu zákona chybí jakákoliv zmínka o regionálních stanicích, o regionálních studiích Českého rozhlasu. Pane Kolovratníku, můžete garantovat nebo říci, jak to bude s regionálními stanicemi a regionálními studii?
1: Mohu garantovat, že nezaniknou, a kdyby tím někdo hrozil, takže budu první, kdo bude stát na barikádách, a tohle bych nikdy nedopustil. To tady říkám se vší vážností a se vší odpovědností, protože regiony, tak jak nás naši posluchači teď poslouchají, to je ohromná síla rozhlasu jako celku, součet všech těch stanic dohromady, a to je rodinné zlato, na které já osobně bych nikdy nedopustil sáhnout, a věřím, že se to nestane.
0: Z pohledu Martina Baxy?
2: 1,2 milionu posluchačů týdně, to je součet všech regionálních studií Českého rozhlasu. Považuji za ohromnou chybu, že v tom novém návrhu zákona to není. Prostě vážnost toho regionálního vysílání je taková, že má být zakotvena v zákoně, a jenom připomenu, že ministr Klempí říká, ať si s tím ty ředitelé naloží podle svého uvážení. Já si myslím, že naopak mají být regionální studia zakotvena v zákoně pro Český rozhlas, to znamená v každém krajském městě u Českého televize ostravské a brněnské studio, a je velká chyba, že tam není, protože to je jedna z klíčových položek veřejné služby u Českého rozhlasu i u České televize.
1: A upřímně, já tady s Martinem Baxou souhlasím.
0: Takže na závěr dnešního pořadu O čem se mluví shoda. Našimi hosty byli poslanec ODS, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti, bývalý ministr kultury Martin Baxa. Díky, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou, a zdravím speciálně posluchače do západních Čech.
0: A také poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti a před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník.
1: A já děkuji za pozvání a zdravím posluchače do východních Čech.
0: A od mikrofonu zdraví posluchače do celé republiky Tomáš Pancíř.
3: Český rozhlas České Budějovice, O čem se mluví?
4: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Nákupy z asijských e-shopů od léta zdraží. Za každou položku lidi zaplatí clo 3 eura. Multifunkční kulturní centrum a dům pro seniory vznikne proměnou zámeckého areálu v Tučapech na Táborsku. V Třeboni včera zasadili strom na památku Toma Šrekra. V noci se ochladí na 7 až 4 stupně, v údolích naměří i nulu. Zítřejší nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Dobrý podvečer, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Za nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských internetových tržišť si lidi od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura.
5: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
6: Tři stejné poustra na mobil, tak za tu zásilku zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v té zásilce budu mít už pouzdro na mobil, ochranné sklo nebo nějaký obal, tak to už budou 3 položky a bude to 9 euro.
5: Zpočátku můžou být problémy se zpožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
7: Samozřejmě je tady dopravce, je tady osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
5: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
4: Česká armáda má 16 nových plukovníků a 4 plukovnice. Do nejvyšší důstojnické hodnosti je povýšil náčelník generálního štábu Karel Řehka. Armáda na Pražském Vítkově slavnostně jmenuje plukovníky vždy den před výročím konce druhé světové války. Karel Řehka udělil taky armádní odznaky za zásluhy a plakety za záchranu lidského života. Armádní vyznamenání dostalo asi 5 desítek vojáků. Centrum sociálních služeb se stane ze zámku v Tučapech na Táborsku. Přestavbu tam chystá obec ve spolupráci s Jihočeským krajem. V areálu zámku přibude domov pro seniory a multifunkční budova pro pořádání kulturních akcí. Podobu projektu navrhli studenti architektury z pražského ČVUT.
8: Podle starosty z hnutí Naše Česko Pavla Nováka multifunkční budova poslouží jako komunitní centrum.
9: Veškerá kultura, obecní úřad, bezbariérovost, 2 byty možná se tam vejdou, prostě takovýto všeobecný setkávání.
8: Dům pro seniory s kapacitou minimálně 80 míst využijí i klienti z blízkého okolí. Pokračuje náměstkyně hejtmana za Naše Česko Lucie Kozlova.
10: Vedle Tučap je obec menší Budislav, kde my máme domov pro seniory pro 40 klientů, který je jsem také v menším zámečku a těmi svými podmínkami už je úplně nevyhovující, tak bychom ty naše klienty přestěhovali.
8: Proměna zámeckého areálu potrvá odhadem 6 let. Stučap Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
4: Památný strom roste před gymnáziem Třeboň. Cedr atlaský zasadili včera studenti gymnázia a příznivci Tomase Schreckera na jeho památku. Pietní akci uspořádali místní v den, kdy uplynuly 2 roky od smrti mecenáše místního gymnázia. Do kořenů stromu dali podle manažerky fondu Foto z filantropického odkazu Toma Schreckera Lenky Vetýškové taky pamětní schránku. Tom Schrecker byl jedním ze zachráněných Vintnových dětí. Po své smrti odkázal třeboňskému gymnáziu skoro 16 milionů korun. V závěti myslel i na Oxfordskou univerzitu nebo Českou filharmonii.
3: Počasí.
4: V noci očekáváme postupně polojasno až jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, v údolích naměří i 0. Zítra ráno bude jasno až polojasno, ojediněle s mlhou. Během dne očekáváme polojasno až oblačno, přehánky jen výjimečně, hlavně na horách. Později odpoledne se oblačnost částečně rozpustí. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý severních směrů a bio opět stupeň číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehoda osobního auta komplikuje dopravu u Branišova na Českobudějovicku. Na místě zasahuje policie i záchranná služba. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

0: 18 hodin a 5 minut. Začíná další vydání vašich oblíbených melodií podvečera, kde si můžete plnit svá hudební přání a nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu právě teď přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
2: Obec Tučapy, kam se dnes vypravíme, leží u Černovického potoka, mívala roku 1900 celkem 967 obyvatel. V srpnu roku 2006 tam žilo 791 obyvatel. Ves je poprvé připomínána ve 14. století a z té doby také pochází kostel svatého Jakuba Většího. Jako pozůstatek po židovském obyvatelstvu se dochovalo rovněž několik původních židovských domků.
3: První písemná zpráva o Tučapech pochází z roku 1354, kdy se zmiňuje jakýsi kněz Vlček, který odsud pocházel. V Tučapech sídlili Tučapové z Tučap. Roku 1374 jsou Tučapy s mlýnem uváděny též urbáři rožmberského zboží. Ten urbář píše, že tam patří 3/4 vsi, což bylo 8,5 lánu, a že to patřilo k panství Choustník. Urbář též uvádí, že od pana Rožmberka měl v Tučapech dvůr písař Ondřej. Později se Tučapy pod Choustníkem už neuvádějí. Zmínění vladykové z Tučap byli přívrženci Husa a Jiříka z Poděbrad. Zeman Kunrád z Tučap například připojil roku 1415 svoji pečeť pod stížní list proti upálení Mistrána Husa. Někteří členové rodu působili jako úředníci ve službách Rožmberku.
2: V Tučapech mají pěkný zámek. Co byste nám řekl o jeho historii a které rodiny na něm žily?
3: Tak zdejší tvrz se poprvé připomíná 1404, kdy je uváděn zmíněný Konrád Tučap. Od roku 1542 zde žila rodina Špulířů z Jiter. Ta se zúčastnila proti Habsburského povstání v takzvané České válce 1618 až 20, takže jí byl zkonfiskován majetek, ale protože Petr a Jáchym Špulířové přestoupili zpět k římskokatolické víře, byl jim majetek vrácen. Tučapy patřili Špulířům do roku 1678, pak se tam majitelé často střídali. V roku 1767 je získala v dražbě Jiří Vavřinec z Escherichu. Za toho pravděpodobně došlo k přestavbě tvrze na zámek. V roku 1797 koupil Tučapy rytíř Karel Perglar z Perglasu a od něho roku 1799 říšský hrabě Prokop Berchtold, svobodný pán z Uherčic, a o jeho synu Bedřichu Berchtoldovi, známém učenci, lékaři, vlastenci, si ještě dnes povíme. V soudním odhadu z roku 1813 je zámek popsán jako budova o dvou křídlech s třemi nárožními věžičkami.
2: Co všechno k zámku patřilo? Jaký rozsah panství vůbec mělo?
3: Kniha Soběslavsko od Emila Smrže z roku 1930 uvádí, že tehdy byla majitelkou zámku paní Eliška Webrová. K velkostatku patřilo kromě zámku 6 obytných domů, sádky, poplužní, tedy panský dvůr Malovec, cihelna, hájovna, myslivna, nový dvůr a lihovar. Velkostatek zaměstnával 40 dělníků, měli tam vyspělé rybniční hospodaření, ve 22 rybnících se chovali hlavně kapři a štiky, největší rybník jménem Pokoj založil obytecký z Obytec. Je zajímavé, že myslivna ležící 1,5 kilometru severovýchodně od Tučap byla původně kostelík svaté Máří Magdalény, ten postavil roku 1695 na počest narození své dcery Jan Obytecký z Obytec. Řadu majitelů velkostatku pak uzavřel průmyslník Karel Krajbich, kterému byl majetek roku 1945 zabrán. V současné době je v zámku domov důchodců.
2: Po kom se jmenoval panský dvůr Malovec? Po známém jihočeském rodě Malovců z Malovic?
3: To ne, ale v třeboňském archivu se nalezla archiválie z poloviny 18. století, která informuje o hospodaření pánů na Tučapech. Tehdy sem patřili ještě dva ovčíny, pivovar, vinopálna a mlýn. A v ní je uvedeno, že po odprodání vzdáleného dvora v Pleších roku 1734 byl vystavěn nový dvůr zvaný Malovec. Jméno mu bylo dáno jako upomínka na jeho stavitele s příjmením Malovec. To je ten dvůr ležící na silnici mezi Táborem a Budějovicemi.
2: Pokud má někdo své předky z Tučap, kde musí po nich pátrat?
3: Tak nejprve bych doporučil nahlédnout do obecní kroniky. Tučapy mají krásně zpracovanou obecní kroniku, čítající stovky stran, založili učitel Alois Sládek. Výborným kronikářem byl také učitel František Hemer, který zde učil od roku 45 až do důchodu. Bohužel v roce 1997 zemřel. Fond velkostatku Tučap je uložen v archivu v Jindřichově Hradci, ale ten bohužel není moc obsáhlý, až z konce 18. století, lepší je to s matrikami. Ty jsou v Třeboni a jsou pro zdejší faru zachovány už od roku 1693. A protože tučapská farnost předtím patřila pod Budislav, tak tam mají matriky zachovány už od roku 1660, čili dá se dopátrat poměrně daleko. Pak zde ještě máme klasiku v Národním archivu v Praze uloženou berní rulu z roku 1654, kde je popsaný i tučapský velkostatek.
2: Co tedy říká berní rula o Tučapech?
3: Tak berní rula, tedy poklad, který nám závidí celý svět, říká, že Tučapy roku 1654 vlastnil rytíř Jáchym Špulíř. K panství Tučapy tehdy náležely vsi Tučapy, Brandlín, Košice, Uplané, jenom tedy část, Višňová, Katov a Pleše. V Tučapech hospodařilo 9 sedláků. Martin Ženíšek, Václav Zikeš, Václav Bartoň, Jan Barta, Jan Němec, Šimon Havelka, Pavel Krameš, Václav Hrsek, Jakub Pikal. Největší z nich byl Bartoň ze 40 korci polí. Byly tam i pusté usedlosti Kotníkovská, Byňovská, Beránkovská, Bečovská a Jiříka Vaňka. Pak zde bylo 5 chalupníků, Jiřík Bína, Martin Kavík, Martin Kasek, Jakub Bednář a Jan Švec. Ostatních 11 domků bylo pustých. A co se týká vsí k panství náležejících, tak například v sousedním Katově roku 1654 hospodařili Tomáš Babůrek, Jan Janů, domkáři Šimon Kadlec a Pavel Švec. A byly tam pusté chalupy Poslušného a Blaškovská.
2: Říkal jste, že významným držitelem Tučap byl hrabě Bedřich Berchtold. Co byste nám o něm pověděl?
3: Tak Bedřich, on si také říkal česky Všemír Berchtold, žil v letech 1781 až 1876, pocházel z kdysi tyrolského rodu, který roku 1633 získal český inkolát, dnes bychom řekli teda trvalé bydliště. V době nepřetržitých válek pomáhal lidem, vystudoval lékařství, znal se s mnoha známými vědci a osvícenci, velmi se přátel s hrabětem Šternberkem, zakladatelem Národního muzea v Praze. S bratry Preslovými měl společnou zálibu zase v botanice, v Tučapech provazoval do roku 1815 lékařskou praxi a brzy se stal známým po širokém okolí. 1830 postavil poblíž tučapské myslivny léčebnu pro choromyslné. Ve volném čase se toulal po celých jižních Čechách a všímal si hlavně květin, botanika mu prostě učarovala. Ze svých vycházek si přinášel kořisti a ve své zámecké komnatě psal o květinách botanické články. Byl to národní buditel, jeden ze spoluzakladatelů Národního muzea, procestoval mimo Evropu také Cařihrad, Palestínu, Egypt a třeba i Brazílii a po dlouhém a velmi pestrém životě zemřel u příbuzných na zámku Buchlově na Moravě ve věku 95 let. Tu obětavost měli Berchtoldové v rodě. Jeho bratr Leopold, který zemřel 1809, hovořil 8 jazyky, včetně arabštiny, pomáhal lidem nakaženým morem v Alžírsku, vykupoval otroky v Buchlovicích, zřídil nemocnici, kterou sám financoval. Po válce byl majetek této rodiny v roce 45 zkonfiskován.
2: Do roku 1848 byly Tučapy jedním z největších židovských sídlišť na Soběslavsku.
3: Židé měli v Soběslavi své obchody už kdysi dávno a nesměli tam spát. To bylo rozhodnutí už Petra Voka z Rožmberka, které potvrdil císař František ještě roku 1793 a platilo až do roku 1848, čili neskutečné. A byli proto nuceni se usazovat v okolních vsích, kam tedy spát chodili. Židovská obec je v Tučapech poprvé doložena roku 1697. Roku 1723 tam žilo 12 židovských rodin. Před polovinou 19. století asi 30 rodin, ale v roce 1930 už jenom 11 osob. Místní židovská čtvrt zvaná Nouze se skládala ze dvou částí oddělených rybníkem, ten je dneska už vysušený. V severní části byla synagoga, židovská škola a rabinát. V jižní části byl špitál a 13 domů. Židovská škola byla založená už 1779 a zrušená 1881 a nejznámějšími učiteli tam byli Erben, Freund, Ganz a Kohn. V synagoze působili rabíni Schiller, Freund, Epoch a Schick. Bohoslužby se tam konaly asi do první světové války. Roku 1934 byla synagoga adaptována na Sokolovnu a po roce 1950 byla přestavěna na moderní tělocvičnu. Mezi zdejší nejvýznamnější rodáky židovské patří určitě kapelník Osvobozeného divadla a později dirigent České filharmonie Karl Ančerl, narozený roku 1908, který zemřel 1973 v kanadském Torontu. Většina tučapských židů byla za druhé světové války odvlečena do koncentráku v Terezíně. Ze všech rodin se vrátili jen tři lidé, Karl Ančerl, Hugo Bloch a doktor Alfons Blumen.
2: Jaké významné rodáky mají ještě tučapy?
3: Tak jistě sem patří učitel a spisovatel Václav Eduard Krátký. Tučapy jsou rodištěm bývalého ředitele učitelského ústavu v Soběslavi Adolfa Hemera. To byl výborný přírodopisec a fyzik, mimo jiné také autor knihy Hrad Choustník. Nesmíme zapomenout ani na Josefa Havla, světoznámého pěstitele růží.
2: A kdo žil v Tučapech za první republiky?
3: Tak roku 1930 bylo v Tučapech 155 popisných čísel. Řídícím učitelem ve výslužbě byl František Martínek, hajným byl Jan Mach, strážmistry byli Petr Šourek a Václav Hašek a hostinskými Jindřich Hemer, Josef Dvořák a Aneška Nováková. Obvodním lékařem byl doktor Josef Havel, šafářem Alois Kundrát. Na mlýně byl mlynář Rudolf Kordík, byli zde pekařka Marie Cihlová a pekař Jan Smrš. Kovářské řemeslo provozoval Josef

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Češi v jarním kole potravinové sbírky darovali rekordních 702 tun zboží. Ministryně Zuzana Mrázová slíbila vyřešit černé stavby na svém pozemku. Nové volejbalové hřiště vzniklo ve sportovním areálu v Hluboké nad Vltavou. V noci očekáváme polojasno až jasno, objeví se přízemní mrazíky. Během dne až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Češi darovali v jarním kole sbírky potravin rekordních 702 tun potravin a drogerie, informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Většinu zboží lidi darovali přímo v prodejnách, další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. Potravinovou pomoc dostávají hlavně samoživitelé s malými dětmi. Potravinové banky pomáhají ale i seniorům, lidem bez domova, se zdravotním postižením nebo těm, které zasáhla náhlá krizová situace. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tak na zjištění Seznam zpráv a kritiku opozice, která kvůli této kauze i kvůli využívání obecního bytu žádá její rezignaci.
3: Zuzana Mrázová vysvětlovala okolnosti zjištění v obsáhlém emotivním vystoupení. Zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Konkrétní řešení neupřesnila.
4: Ten proces je na začátku, ale slibuju, že až se potkáme příště, tak vám již řeknu k tomu více.
3: Opozice upozorňuje, že pravidla pro černé stavby řeší i novela stavebního zákona, kterou Mrázová předložila ve sněmovně. Ministryně jakoukoliv souvislost odmítla. Opoziční politici žádají konec Mrázové ve funkci. Téma se pokoušeli zařadit i na jednání sněmovny.
5: Je to test toho, jestli v této zemi ještě platí pravidla.
3: Řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO za ministryní stojí.
6: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit.
3: Babiš kauzu považuje za cílený útok. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Strakoničtí dopravní policisté vyšetřují dnešní nehodu u strakonického hřbitova. Řidič osobního auta se podle policejního mluvčího Milana Bajcury nevěnoval řízení a vjel na chodník. Srazil tam ženu, která tam v tu chvíli šla. Žena po střetu utrpěla vážná zranění, letěl pro ně vrtulník záchranářů. Případem se zabývají kriminalisti. Antukové hřiště na volejbal rozšířilo síť sportovišť v parku Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle starosty Hlubockého Sokola Davida Šťastného vzniklo přesunem pod zámčí, kde se připravuje výstavba zimního stadionu. Sportoviště za 1 milion 400 tisíc korun zaplatilo město. Na volejbalové hřiště naváže další rozvoj areálu.
2: Počasí.
1: V noci očekáváme postupně polojasno až jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, v údolích naměří i nulu. Zítřejší ráno bude jasné až polojasné, během dne očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne se oblačnost částečně rozpustí. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, vítr bude foukat slabý, severních směrů a bio opět na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda dvou osobních aut komplikuje dopravu na kruhovém objezdu Okružní. V Českých Budějovicích počítejte se zdržením a pozor, stále u Branišova na Českobudějovicku. I tady probíhá odklízení dopravní nehody. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často tu říkáme, že některá slova, která v češtině používáme, jsou z němčiny. Napsal nám jeden z posluchačů, že mu je jasná ponožka, tedy ponoze, že se pěkně klouže, abychom ji navlékli, ale co fusekle? Dovoluji si tvrdit, že to je ten případ němčina. Co fus?
2: Samozřejmě už podle toho krásného zvuku, který tohle slovo má, jenomže u té fusekle to bylo trošku dlouhá cesta. Takže když začneme úplně na začátku, tak máme dvě možnosti. Fusekle pochází buď z Kavkazu, anebo z íránské oblasti, kde existoval dnes už vymřelý jazyk, který se jmenuje Avest. A tenhle jazyk tam mohla mít ta fusekle původ a z těchto jazyků se nám fusekle dostala do tráčtiny. Aha. To je taky vymřelý jazyk z balkánského poloostrova.
1: A co má ta fusekle společného se sandálem? Prý něco ano?
2: No, ten význam asi, co si jako sandál nebo lehká obuv, tam byl pořád a přešla ta fusekle s tímhle významem z té tráčtiny do řečtiny. No a co přejde do řečtiny, to přejde do latiny a pak už to máme po té Evropě velmi často. A tam to právě užívali v tom významu sandál, tedy co si dáme pod nohu a nějak přivážeme, není to doopravdická obuv. No a potom tedy po latině přišla na řadu němčina a tam už to dostalo ten dnešní význam.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.

0: herní činy ve svém životě a toho odhodláme se, ale měli bychom vzpomínat na takovýhle velký hrdiny.
1: V tom s vámi naprosto souhlasím a právě proto je...
0: To jsem zmínil, tak to jsou ty lidi, na který bych chtěl vzpomenout. Já sám žádný velký hrdina nejsem, ale tak tohle jsem chtěl jenom říct.
1: Vašku, právě proto je tématem té aktuální noční linky odvaha. Jak už jsem říkal před malou chvílí, konec konců, i já bych chtěl vzdát tímto hold všem těm odvážným, ať už to byl, jak vy jste říkal, první, druhý, třetí odboj, nebo právě ti, kteří před 81 lety šli na barikády a...
0: Ano, ano, přesně tak.
1: A projevili a odvahu.
0: I tohle byla odvaha. Já volám, ne poprvý samozřejmě, ale... I tohle byla odvaha, zavolat k vám do vysílání. Tak...
1: To pro mě není moc velké vyznamenání, když se mě bojíte.
0: Já vím, že ne, teď jsem to strašně snížil. Já vůbec ne.
1: Naopak, vy jste tomu dodal lidský rozměr, řekl bych.
0: Ano, děkuju.
1: Vašku, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc, krásný máj.
0: Jsem rád za vaše vysílání a přeju vám, držte se.
1: Děkuji.
0: Český rozhlas, to je pro nás, nebo pro mě, velký průvodce mýho života, fakt si to ocením, co pro vás děláte. Děkuju.
1: I tohle byl odvážný čin z mého pohledu v aktuální situaci.
0: Ne,
1: děkuju.
0: Není zač.
1: Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Je tu noční linka a povídáme si o tom, kdy jste projevili odvahu, nebo někdo z vašich blízkých. Máte-li takový příběh, volejte, číslo je 731 800 900, anebo napište jako František, který tentokrát napsal. Asi tak v roce 1983 jsem šel v Židlochovicích na svačinu okolo pracoviště dělníků, kteří tam zrovna nebyli, ale stál tam autogen, to je kyslíková a plynová bomba. Z té plynové bomby šlehal oheň, protože hadice asi nějakým způsobem upadla a plyn hořel přímo u ventilu. V blízkosti nebylo nikoho, kdo by plyn zastavil. Tak já jsem šel zrovna okolo, když jsem to uviděl, a bez váhání jsem k těm bombám přiskočil a ventil jsem zavřel. Plyn přestal hořet a když jsem přišel do kantýny, kde pracovníci od toho autogenu pracovali, tak jsem jim řekl, co se na jejich pracovišti dělo. No, byli z toho vyděšení. Já jsem to nebral jako nějakou odvahu. Akorát jsem možná předešel nějakému problému. Františku, to jste teda předešel velkému problému. Já vám děkuju za tuhle vaši odvahu. Někdo si jako odvážný čin představuje něco, co je posléze zvětšněno nějakým hrdinským filmem. Někdo vidí odvahu v těch malých, drobných, obyčejných, ale také odvážných věcech, ke kterým dochází skoro každý den. Jak jste na tom vy?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Trochu rychlejší verze než ta od Gina Kellyho, ale pořád to bylo Zpívat jako déšť, tentokrát od Jiřího Korna. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a o odvaze přichází popovídat paní Jiřina. Dobrý večer vám přeju, paní Jiřino.
1: Dobrý večer.
0: Posloucháme.
1: Haló. No já bych jenom chtěla říct, že odvahu měla moje maminka.
0: Řeknete k tomu víc?
1: A měla... Měla 13 dětí sama. Tatínek nám umřel, když jsme byli maličký. A dožila se 99 let.
0: To je úctyhodné. Mám tím na mysli to, že byla sama na 13 dětí a o všechny se postarala.
1: Ano.
0: Chcete k tomu povědět něco víc, nebo to necháte takhle?
1: Nechám to takhle. Ale vidím jako hrdinku, protože když dneska vidím ty některý mámy, jak se špatně starají o děti, tak to je hrdinka.
0: Jak jste na tom s odvahou vy?
1: Jo, moc si nemám.
0: Nepřipadnete si odvážná? Nepostavila jste se někdy, neříkám fyzické přesile, ale třeba argumentačně jo, někomu, jo. Kdo, možná bych mohl použít expresivní výrazy, kdo na vás takzvaně vyjel nebo vám třeba nadával, ne?
1: Jo, to jsem odvážná, to já se ubráním vždycky. To jsem odvážná.
0: No prosím, tak nakonec přece jen. Ale vy chcete, abych to z vás tahal, že jo?
1: Ne.
0: Smím se zeptat, odkud telefonujete?
1: Ze Selbu.
0: Odkud, prosím, já jsem nedobře rozuměl?
1: Ze Selbu.
0: Ze Selbu?
1: No, z Německa.
0: Já si říkám podle telefonního čísla, že to nebude přímo od nás, tedy z České republiky, ale je dobře, že nás posloucháte v tomto případě zřejmě přes internet nebo přes digitální rádio asi, že?
1: Ne, rádio. Každý večer.
0: Tak vás každý večer budu pozdravovat. Příště to zase bude Noční linka vysílaná z Brna v úterý 12. Tak si na vás taky vzpomenu. Mějte se hezky. Dobrou noc, paní Jiřina.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Telefonáty a vaše psaní na téma odvaha. To je téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. No a když jsem zmínil ono psaní, tak tedy rozhlas.cz/linka, kam napsal i Pavel, cituju, já jsem sice nic odvážného nevykonal, ale notnou dávku odvahy projevuju, když si dokážu stát za svým názorem, což se mnoha lidem nelíbí. A nejvíc mé kamarádce, kvůli čemuž mezi námi dochází k hádkám. A od ostatních se setkávám zase mnohdy s nepochopením, což mě trochu mrzí. Ale já nechci být žádný utápnutý podpantoflák a navíc jsem ve znamení býka. Takže to mám v povaze. Tož dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A odvaha, to je téma našeho dvouhodinového povídání, tedy vašeho povídání, protože vaše příběhy tvoří Noční linku. Bez nich by Noční linka nebyla Noční linkou. A já mám teď vlastně na výběr, jak vám představit našeho dalšího posluchače. Na výběr ze dvou možností. Nejdřív říkal, že je starý vlk a potom se představil jako Jindra. Jindro, tak dobrý večer, starý vlku.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům krásný večer a vlastně dá se být i klidnou noc. Já nevím, jestli je to odvaha nebo ne, teda, ale tenkrát před 20 lety jsem pracoval u státního orgánu a jako šofér. A napadnul nás finančních problémů, nás tam napadnul ze zadu takový obrovský chlap, okožený boty, vykopnul skleně dveře a vletěl tam a děvčata začaly křičet, proč nás chtěl napadnout. Chtěl to tam začal rád, že to všechno rozmlátí. No, byl jsem tam, tak jsem tam vletěl, zavřel za sebou dveře a řekl jsem tak, a dál se nedostaneš, kamaráde. Dostal jsem v momentě ránu, to byla bomba, jak zděla. No a na nic jsem nečekal, jo, a nikdy jsem se ničeho nebál. Jo, taky ne. Podařilo se mi toho chlapa, on byl o hlavu větší než já, byl o hodně silnější, to je asi o těch 30 kilo. A spacifikoval jsem ho, srovnal jsem ho, zložil na zem a držel jsem ho na zemi tak dlouho, než přišla policie, ochranka. Tak nevím, jestli to byla odvaha, ale mám ten dojem, že jsem tenkrát zachránil třeba někomu i život, protože ten chlap měl v ruce sekeru a byl nebezpečný. Tak nevím, jestli to byla odvaha nebo ne, ale víte, já jsem to nikdy o nikom nějak jsem to dál neřešil. Nečekal jsem nějaký pochval nebo něco, ale byl jsem rád, že jsem zachránil úřad, že jsem zachránil lidi a hlavně majetek taky. Ale hlavně ten lidský život, protože ten chlap byl nepříčetný. Jednalo se čistě o finanční problémy, no. Nebo říkat, kde se to stalo, nebo něco, no, ale je to Ústecký kraj. A tak nevím, jestli to byla odvaha nebo něco, ale byl jsem šťastný s tím, že jsem mohl něco udělat a někomu něco zachránit.
0: Vaši skromnost, Jindro, tedy skromnost v tom smyslu, že se sám vlastně usvědčujete, že sám přemýšlíte o tom, zda to byla po odvaha nebo nebyla odvaha, vaši skromnost chápu. Ale já si myslím, že polemizovat o tom je naprosto zbytečné. Pro mě to odvaha byla a je. A dokonce snad i hrdinství, protože právě tak, jak jste řekl, vy jste zachránil možná lidské životy.
1: Ano. Já mám ten dojem, že protože jsem za sebou zavřel dveře, říkal, dál se chlape nedostaneš. Jo.
0: V ten moment jste byl připraven, já vím, že to možná nebude znít hezky, ale
1: život. Ano.
0: Obětovat život?
1: Protože mám ty lidi, já jsem s nima sloužil a měl jsem je rád, všecky. Jo. Ochotní lidi, všecko a to, tam jsou samý, povětšinou u nás byli samý mladí lidi, už je to 20 let a pryč, 20 let a je mi dneska 82, ale stále dá se více v činný službě a stále ještě pracuji. Jo, jako převod. No, ale já bych to nevydržel bez té práce a bez těch lidí taky ne. Protože lidi, to víte, lidi někdy jsou na sebe zlí. Ne někdy, hodně jsou na sebe zlí. Ale ono, když s tím projevíte trošičku takového toho soucitu, protože doba je zlá, tak ty člověk měl trošičku sám nad sebou zapřemýšlet, že i já někdy vyletím, že jo, a potom to čeká i mrzí, ale nebojím se do dneška někoho a v těch takových příběhů jsem měl být, teda, jo, protože jsem se nikdy nedal. Ale jsem rád, že to je poprvé v životě, co jsem, že jsem něco takového řekl. A říkám, už je to všechno promlčený, tak to víc můžu.
0: Já vám za to moc krát děkuju. A říkal jsem to vlastně v úvodu Noční linky, že možná dnes poprvé řeknete, jakého odvážného činu jste se dopustili. Takže to je přesně šité na vás. Jindro, já vám za to moc krát děkuju. Věřím, že vám poděkovali i ti, které jste tehdy, ano, zachránil. Ale pokud by to snad nebyla pravda, tak za ně za všechny děkuju já.
1: Ne, ne, v životě bych nelhal. A jelikož jsem sloužil ústavní orgán, tak v životě bych nelhal. A za prvý a za druhý jsem starý trend, podjak živá. A moje žena se jmenuje Žabža. A máme rádi přírodu šíleně, zvířátka, což tady na baráku máme hodně zvířátek a zachraňujeme zase tady. Děláme jinou věc, hlavně moje paní, zachraňujeme zvířátka, který jako zase, jak se dáví lidi zlí, vyhoděj, no tak je zachraňujeme a zase pouštíme dál do svého života.
0: To, co s vaší paní děláte, bych označil jako další druh odvahy. A moc krát vám za to děkuju, Jindro.
1: Děkuji vám všem hezký večer a děkuji, že jsem vás slyšel.
0: Díky.
1: Poprvé v životě jsem se odvážil teda něco takového.
0: Jak se nám ta odvaha proplétá, že?
1: Ano.
0: Odvaha neznamená nemít strach, ale strach překonat.
1: Ne, to není strach, víte, ale aby se člověk jako nevychloubal nebo něco takového, to bych v životě nesnes, ale říkám, že to všechno promlčený, tak už něco víc můžu z toho.
0: Děkuji vám za váš příběh. Děkuji za upřímnost.
1: Hezký večer vám
0: a naslyšenou.
1: Všem posluchačům naslyšenou.
0: Pohled na web rozhlas.cz Lomítko Linka, mimochodem vaše příběhy, které se tématu týkají, budou uveřejněny na zmíněné adrese po 13:00 zítřka, tedy 8. května, takže ještě chviličku vydržte. Tedy pokud se podívám na zmíněný web rozhlas.cz Lomítko Linka, tak vidím, že a třeba tady Mirek z Prahy si dělá dokonce žebříček nejlepších moderátorů. Děkuju, Mirku, ale netýká se to odvahy, co jste napsal. Tady vidím jeden příspěvek od Bohumíra. Na starší třešni odešla poměrně silná větev. Chtít ji odřezat znamenalo vylézt po žebři 4-5 metrů vysoko a řezat po částech, jinak by to mohlo ohrozit venkovní sprchu. Tak se debatovalo, kdo to jednak udělá a jak. To víte, nikdo se k tomu neměl a já téměř v 80 letech jsem si moc netroufal. Už byla plná chorošů a zavazela. Tak jsem pod ní chodil, dumal, co a jak by se to dalo. Vzal jsem žebřík a elektrickou pilu a šel na ni. Pila o váze 4 kila. Na třikrát jsem to letos zvládl a uklidil. Hleděl jak vyšinutí. Zvládl jsem už víc ošemetných věcí a pokaždé říkám, že je to naposled. Bohumíre, i za vaše psaní děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a chtěl bych vás ubezpečit, že skromnost, ano, je to hezká vlastnost, ale skromnost v tomto případě nebude na místě. Jen se pochlubte tím, jakým odvážným činem jste se zapsali do rodinné kroniky. Ludmilo, týká se ten příběh o odvaze vás nebo někoho blízkého? Ano. Dobrý večer.
1: Ano, týká, dobrý večer. Zdravím vás, Borku, zdravím všechny účastníky Noční linky.
0: Děkuju.
1: A nevím teda, jestli to budete považovat za odvahu, ale já jsem to považuju.
0: Tak každý vidíme odvahu v něčem jiném, to se taky může říct.
1: No já jsem se dokázala sama rozhodnout, že se rozvedu. Ale opravdu to mě stálo hodně cíl. A musela jsem prodat svůj byt sama. Sama jsem na to byla, přes realitku. Musela jsem si sehnat nový byt tady v Brně. Musela jsem dítě do školy přihlásit. A teď všechny to, co se to kolem toho týkalo, přepisy, odpisy, elektriky, všechno. Takže toto pro mě byla velká odvaha, protože já jsem dělala 17 roků ve školce a všichni ty ženy, co tam se mnou dělali, mě říkali, ty to dokážeš. Já říkám, dokážu, já už mám toho života pokrk. Já jsem to dokázala odvahou jsem měla toto udělat. A teďka teda už jsem hodně dlouho sama a myslím si, že jsem udělala dobře, nelitu toho. Jo. Tak je to odvaha nebo
0: ne? Já bych řekl, že je. Nechtěl jsem vás přerušovat, protože taky tak trošku přemýšlím, jestli vůbec je vhodné a vkusné se vás zeptat, co jste vlastně už nemohla vydržet a co vlastně vás k tomu vedlo. No, ale to nechám na vás. Já říkám, že to odvaha je.
1: Můžu to říct klidně. Strašně odpíl. A nepovažoval mě za vhodnou, aby si mě vážil. Ale musím vám říct, že když jsem vdávala tu poslední dceru, tak na svatbě bylo a řekl mě na té svatbě, říkal, já ti děkuju za to, že jsi mě tu dceru dala, protože to byl můj druhý manžel. Jsem neměla štěstí. A říkal, já jsem si toho nevážil. Já jsem měl uvařený, uklizený, všechno. Nikam se nechodila, že by se stoulala. A jedinou dceru, co jsi mě dala, a kdybys nebylo tebe, tak bych ho neměl. Takže moc krát ti děkuju. On za mě třeba přišel do nemocnice a řekl mě, že já jsem měla problémy s plotínkama. Byla jsem na operaci a on mi říkal, že se tam válím, že já jdu dom. Že je potřeba zavařovat okurky.
0: No, alkohol dělá s lidmi, nechci říct kouzla, protože to by znělo ještě pozitivně. No, alkohol,
1: chtělo, aby se ho vzal zpátky, jo? Jako on zůstal v Tišinově, já teda v Brně a já jsem říkal, ne, já vůbec neuvažuju o tom. A měla jsem teda přítele, ale nebydleli jsme spolu. A když ten přítel poslední Vánoce, je to už teda 16 roků a on dostal prostatu a cítil asi, že zemře a to byly Vánoce, kdy teda tady u mě byl a říkal mě, ty měla by se usmířit s tím svým starým. Budeš sama, kdo ti pomůže s těma tvýma staroučkama, jako s rodiče, protože už měli přes 80. A já jsem mu říkala, ne, já vím, proč jsem se rozvedla a nikdo se nepolepší. Mohl by mě tady zlatě říkat, že to nebude jinak. Takže a ten normálně zemřel v březnu, od těch Vánoc, zemřel v březnu a ten můj, teda ten, co jsem se s ním rozvedla, ten už taky nežije, taky zemřel. A ten zemřel teda na infarkt. Ale to říkal, že kouřil potom a ještě srdíčko a obil toho samonasíracího furt nadává a furt a pořád.
0: Ludmila.
1: Takže to byla odvaha ode mě, že jsem se dokázala odpoutat tady od tohoto života.
0: No, nemyslete si vy, kteří posloucháte a připadne vám to možná banální. To je velká odvaha. Odvážit se změnit od základu svůj život se vším všudy, no, tak jak to Ludmila popisovala.
1: No, je to pravda.
0: Děkuju.
1: Jako moje rodiče jsem nemohla jsem zatěžovat svoje rodiče starý. No,
0: někdy jsme k odvaze donuceni okolnostmi, chcete zřejmě říct. A ono to taky má určitě nějakou váhu. Ludmilo, děkuji vám, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký máj.
1: Já vám taky, děkuji.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem spojujícím vaše příběhy je pro dnešek odvaha. Petr, který čeká na čísle 731 800 900, až dospívá Dalibor Janda, což se právě stalo, už nám může říct, jestli ten příběh o odvaze je příběhem jeho nebo někoho jemu blízkého. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Slyšíme se.
0: Já vás slyším výborně, poslouchám. Je to příběh váš nebo někoho z vašeho blízkého okolí?
1: Je to můj příběh. Měl jsem přítelkyni, krásnou ženu a jednou dne jsem si uvědomil, že ta žena není moje citová společnost. A tak jsem si řekl, že budu mít rád muže.
0: Já vás poslouchám.
1: A bylo to hodně velké. Bylo to těžké. Ale společně s mojí rodinou jsme to přežili a řekli jsme si, že do toho půjdem. A je to velké vítězství a chtěl bych poslat poselství pro všechny, kteří to tak mají, aby se nebáli přiznat svoji identitu a aby se nebáli být svý, protože je to svoboda. Vlastně vás to obohatí. Říct si, že jste tím, kým jste. A je to hezké. Promiňte, jsem...
0: Není co promíjet. Petře, není co promíjet. Mě zajímá, jestli vám, teď to řeknu hovorově, jestli vám v tom okamžiku, kdy jste provedl ten takzvaný coming out, jestli vám spadl kámen ze srdce.
1: Velký.
0: Všiml, zjistil jste svoji orientaci až teprve při vztahu s tou zmíněnou krásnou přítelkyní, nebo to ve vás, řekněme, nějakými náznaky bobtnalo, doutnalo už dřív, třeba v dětství, v mládí? Ale vy máte mladý hlas, vy jste ještě pořád mladý, tak si to nevysvětlujte špatně.
1: Děkuju. Jste milý. Nejde asi o mládí, ale je to o životní zkušenosti, nějaká etapa života vás přivede do stavu, kdy si zjistíte, že je čas to přiznat a je to opravdu osvobozující.
0: Nelitujete toho, že jste... Nevím,
1: jaké je posluchačstvo tohoto kanálu, ale je to fajn.
0: Já bych řekl, že naši posluchači jsou vstřícní, inteligentní, empatičtí. Já myslím, že vás velká část, obrovská část podle mě, ale dobře, řekněme, velká část z nich chápe. Protože přetvařovat se celý život, z toho člověk, nevyklouzne ve zdraví, řekl bych.
1: Děkuji za vaše slova. Je to ulevující. A ano, je to tak. A posílejme tuto zprávu dál, ať lidi ví, že to tak je, že to není tak těžké, jak se může zdát. Že se dá s tím žít a dá se to prezentovat dál a není potřeba to tajit a je fajn s tím žít. A je fajn to přiznat a je fajn být svůj. To je moje poselství k odvaze. To je odvaha. Je to odvaha. Nemyslíte?
0: Souhlasím s vámi. Petře, já teď mám pár čistě technických, vlastně jenom jednu čistě technickou otázku. Vy jste měl za život, než jste přiznal hlavně sám sobě, ale zejména okolí, svoji orientaci, vícero žen, trvalo to jak zhruba dlouhou dobu?
1: Já jsem moc žen neměl.
0: A myslíte, že to bylo právě tím, že ve vás něco říkalo, že tímhle směrem ne?
1: Můžu to říct naplno.
0: Řekněte to.
1: Chlapi, kteří máte rádi chlapy, nebojte se. To je odvaha. posílám zprávu.
0: A abychom byli vyvážení, jsme na veřejnoprávní vlně. Platí to i na ženy. Ženy, které máte rádi. Rády ženy, nebojte se, ano?
1: Přesně tak. A samozřejmě, a ženy, které máte rádi, ženy, nebojte se.
0: Petře, děkuju. Sebral jste několikrát odvahu k tomu coming outu, zejména...
1: Díky, pane rektore, máme vás rádi, máme rádi vaši linku, děkuji. Jste skvělý.
0: Děkuji moc krát. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: I vy, naschledanou, dobrou noc.
0: A krásný květen. To se samozřejmě to přání týká i vás. Krásný květen. Krásný máj. Mimochodem víte, že před zhruba 200 lety ještě květen nebyl květnem, že se začal používat podle pana Jungmana tuším až někdy, teď nevím, jestli to bylo rok 1820, na začátku 19. století. No, půjdu si to raději najít, abych tady nemlžil, ale taky se podívám na to, co píšete na rozhlas.cz/linka. On je totiž nejvyšší čas jednak vám nabídnout písničku, ale taky se podívat, jak to vypadá s vašimi příspěvky. Tak dejme tomu, že po písničce Tomáše Linky v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, ale vlastně taky dobrou noc, či možná pro některé i dobré ráno. Do nového dne a do další části noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, vás přivedla písnička v podání Tomáše Linky. Tak to byl půlnoční kovboj a půlnoc ta už odbyla. Už půl minuty platí nové datum. A já vás vítám v pátku 8. května, v tom svátečním dni, který začínáme další hodinkou našeho povídání na téma odvaha. Proč tomu tak je, tedy proč je tématem právě odvaha? Ano, máj je lásky čas, ale taky je to měsíc, ve kterém vzpomínáme těch událostí před 81 lety a je mnoho dalších a dalších událostí, které bychom si společně s květnem mohli připomenout a tak nějak z toho vyvodit další příběhy o odvaze. Ale dovolím si tu další hodinku začít tím, co napsala Daniela z Prahy na rozhlas.cz/linka, což je jedna z možností, jak dát vědět, jakou odvahu jste v životě prokázali vy. Teď ale k tomu, co psala Daniela. Zcela upřímně se přiznávám, že mi odvaha od dětství chyběla. Jako malá jsem se bála maminky, protože se vždycky dozvěděla o každé mojí lumpárně. Posluchačky starší jistě prožili stejně jako já 48. 50. léta, povolání otce do PTP, nemožnost řádně studovat. Prostě jsem té společnosti nerozuměla. Dnes taky dění kolem sebe nerozumím, ale jednou v životě jsem ve svých 24 letech neskonalou odvahu projevila. Dnes vím, že to byla odvaha pošetilá, ale když se kolem vašeho pracoviště stahují tanky, když doba praská nejistotou ve švech a mnoho lidí čeká, co se od vás dozvědí, to je jistě velká odvaha. Nejen moje, ale všech rozhlasáků, kteří v 68. týden nepřetržitě vysílali, aby jim to bylo řádně spočítáno. Možná je to smutné, ale život mě poučil, pokračuje Daniela a končí: takové nasazení a takový elán už jsem nikdy nezažila. Dobrou noc, Daniela. Danielo, já vám děkuju za vaše psaní. A dvojnásob děkuju za to, že jste to, co jste napsala, napsala právě v těchto dnech. A řekl bych, že nejen vy, jako bývalá rozhlasačka, ale i mnoho těch, kteří teď poslouchají Noční linku, rozumí tomu, proč to říkám. Děkuju za vaši podporu. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Pokračuje Noční linka na téma odvaha.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém dni, vážení přátelé. Po včerejšku, kdy měl svátek Stanislav, je dnešek dnem svátečním a je to den vítězství, který si připomínáme 8. května. A musím říct, že v noční lince, kterou posloucháte mě, Michal, náš první volající v novém dni, vlastně postavil před nelehký úkol, protože za jednu z největších odvah, já vím, že to teď možná trošku schazuju, ale on sám říkal, že za jednu z největších odvah považuje to, že se vůbec odhodlal dovolat do rádia. Michale, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý den, teda dobrý večer, nebo
0: nebo dobré ráno, prostě zdravím vás.
1: Dobré ráno, spíš.
0: Michale, vy si myslíte, že jste nikdy v životě neprokázal jinou odvahu, než tu, kterou
1: ale
0: jsem
1: jo,
0: zmiňoval?
1: Odvahu, jo. Já třeba, ale jednou, no já vám takový trošku to odlehčím, nebo nadlehčím, nebo něco. Ono to nebude, no o odvaze to moc asi nebude. Ale řeknu vám takový příběh, co se mě opravdu stalo jako ve třeťáku. Mě nějaký dobrák zapálil vlasy a já jsem se ohnal. Já totiž nevidím vůbec, víte, a tak...
0: A to se stalo na ulici, nebo to bylo...
1: Ne, to se stalo naštěstí ve třídě. No jenže on tu facku, kterou měl schytat, on schytal někdo úplně jiný. No, takže to moc si to do odvaze to není, ale spíš o tom, že jsem se teda dokázal postavit, jako aby mě to aspoň uhasil.
0: No já myslím, že to je odvážné. Kort při vašem handicapu, tedy pokud to tak můžu označit. A no, to byla speciální třída, řekněme?
1: To byla speciální a v podstatě dá se říct, že ano, teďka už vlastně jak je inkluze, tak už nejsou a mě velice, ale to bychom převedli úplně kam jinam.
0: Ale to jste byli teda pěkný čísla, to vám řeknu, zapálit někomu ve vyučování vlasy.
1: To bylo mě, no. Ne, to bylo naštěstí o přestávce. Ale já teda jsem chtěl lidi spíš trošičku, protože je to moc navážno, tak jsem chtěl spíš trošku pobavit, ale vám jsem chtěl poděkovat speciálně za načítání, za skvělé načítání zvukových knih, které určitě víte, že jste načetl docela hodně, si myslíme.
0: Moc krát vám děkuju. A pokud tak posloucháte třeba i radioknihy, dejme tomu na plusu.
1: Jo, audioknihy, ano.
0: Tak už brzo se tam objeví další radiokniha, i když možná bych to neměl prozrazovat, ale řeknu vám, u té jsem se teda hodně nadřel, protože mě to hodně zasáhlo. Říká vám něco jméno Olga Hepnarová?
1: Trošičku malinko asi, ale moc ne, aby se přiznal teda, protože...
0: Vlastně poslední popravená žena v 70. letech, to je ta, která najela automobilem do lidí čekajících na zastávce v Praze. No, takže to bude předmět té další radioknihy. No. Ale to jenom tak na okraj. Michale, já vám děkuji za vaši pochvalu, ale děkuji i za to, že jste částečně odlehčil dnešní noční linku na téma odvaha.
1: No, trošku by to chtělo, protože, ale opravdu třeba, jak ten pán volal, ten byl teda skutečně celkem jako, protože u nás byl vlastně podobný případ. U nás se žena zamilovala do ženy po té, co se svým mužem splodili syna. A ona to v podstatě taky je to od ní veliká odvaha. A že to přiznala vůbec.
0: S tím souhlasím.
1: S tím chlapem prostě necítila dobře, tak to šla prostě. Jo, protože my nebo v toto lidi se o tom vůbec nesmělo mluvit, že jo? Nebo nesmělo, asi ne.
0: Nemluvilo se, ono se nemluvilo o vícero věcech.
1: No ano, to je pravda, no já. Teďka vlastně to, co já doufám, že se nestane a to, co chtějí udělat s tím rádiem, protože to byla katastrofa. Jsem to dneska poslouchal, ten rozhovor s tím, jak vedl Tomáš Pancíř, no to by byla katastrofa.
0: Já jsem rád, že to říkáte vy, protože já už z podstaty věci nemůžu využívat prostředku Českého rozhlasu k tomu, abych komentoval tu nastalou situaci, ale děkuji, že jste to řekl vy.
1: Jasně, protože prostě a jednak pro nás jako prostě v rozhlasu je prostě nejenom veřejná služba, ale já v podstatě poslouchám rozhlas s přestávkama od svých 5 let, takže jsem si vzpomněl na Silvestra 88, což byl teda skvělej. A teďka mě to mrzí, že to strašně upadá, žádný strany nic nenatáčí. Prostě je to, lidi to asi, buď to nechtějí oni, nebo to nechtějí dramaturgové, já nevím.
0: No. Víte, ono někdy, ale tady už se dopouštím hodně velkého odbočení od tématu, takže já vím, se já omlouvám. Ono to může být z několika důvodů, možná, že v tom hraje roli několika faktorů. Já nevím, jestli jste sledoval tu situaci okolo třeba rozhlasových či televizních poplatků. Konkrétně u rozhlasu se 20 let neměnily poplatky a když si vezmete v úvahu inflaci a tím pádem potom náklady na výrobu věcí a tak dál a tak dál.
1: Přesně tak, já vůbec si netroufám.
0: Asi víte, co chci říct.
1: Jako jenom kolik musí stát provoz těch vysílačů.
0: Je to tak. Michale, děkuju, já se omlouvám za to odbočení od tématu. Vrátíme se k odvaze už v dalším telefonátu. Za ten váš děkuju. Mějte se hezky. K tomu, co je tématem noční linky napsal, vyjádřil se i pan Franz písemně na rozhlas.cz/linka. Cituju. Odvaha? Já to vidím v takzvaném kritickém myšlení, vyhodnocení situace. Kdo umí, ten umí. Říká se též využití zdravého selského rozumu. To jest skočit či neskočit například z 10 metrů do vody. A o tom to je. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Jo, a modlete se všichni, aby zapršelo. Jinak pojedeme do obilnice Evropy a budeme prosit, aby nám prodali obilé na chleba. Franci, děkuju za váš zhuštěný vzkaz. Já myslím, že si to nakonec všichni přebereme a že se už teď těšíme na další telefonáty, nebo aspoň na tu možnost zavolat na tohle číslo. To už mluvím o vás, kteří máte svůj příběh o odvaze.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já teď budu trošku indiskrétní. Hanka, která nás čeká se svým příběhem na telefonu 731 800 900, si tuhle písničku s Mirkem Žbírkem, ano, taky, tuhle dokonce zaspívala, že jo? Hanko, já vás zdravím, já jsem vás slyšel, když jsem přijímal váš hovor. No, bylo to slyšet. Tak, Hanko, já vás vítám ve vysílání Noční linky a protože jejím tématem je odvaha, tak se ptám, jestli ten příběh o odvaze je o vaší odvaze nebo o odvaze někoho vám blízkého?
1: Je to jako rodinný příběh, jednak bych chtěla poděkovat. No, to odvaha je někdy, no, já skáču. Chtěla bych poděkovat pánovi, který volal tehdy, nevím, půl hodiny zpátky, protože dnes výročí konce války a můj dědeček lítal u 12. perutě z Vrav a není to, že by si to ty lidi vybrali, ale prostě to byla ta doba a opravdu klobouk dolů před nimi.

0: sobě a samozřejmě ten režim nám zasáhl taky a jeho velice a bylo to pro ně těžké, pro ty lidi, když se vrátili, takže velká odvaha, že vydrželi, jako za to, že vůbec šli do té války, že vůbec tam vlastně dávali svůj život za to, aby jsme my byli svobodní. Klobouk dolů už jenom za to.
1: Mluvili jste někdy třeba na rodinných sešlostech o tom, jak vlastně ten jeho odchod z republiky a vlastně to, že potom létal u 3. 12. peruti, probíhal? Mě jde o ten příběh odvahy. Co ho k tomu vedlo?
0: On ještě předtím, než vůbec jako začala ta okupace, ještě před začátkem války začal vystupovat proti Němcům, proti tady tomu režimu, i ho jako internovali, pak teda byl puštěn a vlastně utekl pod rouškou noci ještě se třemi kamarády. Jo, to bylo složitý velice.
1: Přes Polsko?
0: Ale, ano. Mm-hmm. Ano, něco málo to víte. Nebo promiňte, ne málo, ale...
1: No, prostě... něco málo, já bych to neoznačoval za obrovské znalosti. Ne, to ne.
0: Jo, byla to komplikovaná cesta opravdu Polsko, jo, pak Francie, to dokonce Afrika, jo, a pak teda se vylodili jako z Afriky, jo, ta loď plula, jako ty příběhy neuvěřitelný. A ano, no, právě taky to tam bylo zmíněno, že já jako války odmítám všechno, že, ale oni si to taky nevybrali, ale že jako jo, chci bojovat a to, nevybrali si to. Ale byli k tomu donucený těmi okolnostmi tou dobou, nebo to co se dělo. A ještě vlastně předtím, jo, jak už jo, opravdu ten dědeček cítil potřebu se jako vyjádřit proti tomu, co se dělo. A bohužel teda potom, když se vrátil, tak to bylo těžké, no.
1: Po únoru 1948 byl jako mnozí jiní degradován, vyhozen z armády a zbytek života pracoval jako dělník ve fabrice v Brně. Zemřel v Brně v červenci 1976.
0: A vy jste si to někde našel.
1: Tady jsem chtěl říct, cituju z facebookové stránky. Takže ano, jo. Josef Kepert z facebookové stránky Slavnosti svobody. Tak, aby to bylo kompletní.
0: Jo, bylo to jako pro celou rodinu, to bylo těžké, protože tam se o tom nesmělo mluvit, že jo, já jsem jako takový dítě, všetečný, vystřelený všude a vím, že se nesmělo, jako jo, ticho.
1: Ano, jinak jsme mluvili doma a jinak se mluvilo na veřejnosti, nebo ve škole, nebo v práci, ano.
0: Ano, jo, a teď jako samozřejmě děti tomu nerozumí, že jo, tak já jsem vykřikovala, až teď vlastně chápu zpětně maminku, která jako to je další hrdina pro mě velký, protože byla s námi sama. Teď jsme byli nemocný, to je jedno, to je další věc, ale tady toto vlastně pokračování tady tohoto, kdy musela čelit vlastně tomu režimu, té totalitě, zmizela na víkend, jo, nevěděli jsme, co se děje, ale odolala. Odolala tomu, aby, jo, nevím, nikdy se to hrdinství třeba může rovnat bláznosti, nebo nevím.
1: No, mnozí lidé to můžou vidět různě a naopak hrdinové málo kdy o svých hrdinských činech hovoří denodenně, že?
0: Je to úhel pohledu, no, právě, no, a většinou to člověk nebere jako za hrdinství, ale jako za samozřejmost, co. Takže i když teda jsme to měli složitý, měli jsme to jako opravdu, jako nebylo to jednoduché, řeknu jednoduše, ale nestoupila nikdo, pořád ty tlačili, pořád byla tlačená, jo, mizela na nějaký dny, což jsme netušili, co se děje, ale nepodlehla.

0: A děkuji za to. Jsem za to vděčná. A
1: já mám jednu otázku přímo na vás. Jestli pak se něco z odvahy vašeho dědečka projevilo i ve vaší povaze?
0: No, já jsem byla takový rebel rodinný, takže já jsem jako hned, já jsem byla v 9. třídě tehdy, nebo 8. 9. 89. takže já jsem první jako zvonila, že ani jsem nevěděla pořád něco děje, vykřikovala jsem, ale uchránit si dítě, jeho život. Já jsem byla od malička velmi nemocná a říkali mi, že nesmím mít dítě, že bych jako nepřežila, a poznala jsem svého muže a stalo se, otěhotnila jsem a můj lékař mě vyhodil, všichni vyhodili, že nebudou ošetřovat sebevraha. Rodina se pro mě proti mě obrátila a byla jsem na to sama. Jo, bylo to to, že přežiju, nepřežiju, protože jsem nevěděla, že to nevíte. Jako do té doby, než se to nestane. Ale 99% říkalo, no ty nevydržíš. Nic, jo, prostě konec. Takže jsem proti všem uchránila své dítě. Když všichni říkali, musíš jít na potrat, prostě neexistuje. Nepřežiješ.
1: Je to dcera, je to syn?
0: Je to syn.
1: Kolik je mu dneska?
0: Teď mu bylo 15, čekáme na přijímací zkoušky, jestli se dostal nebo ne.
1: Držím pěsti. Držím pěsti, Hanko, a děkuju za váš příběh o odvaze. Vy jste ochránila život svého dítěte. A řekl bych, že to je sice jiný druh odvahy, než který prokázal Josef Kepert, váš dědeček, ale stejně cený. Děkuju a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
0: Děkuji.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Tématem je odvaha. Ještě 35 minut potrvá naše povídání. Tedy poté, co odspívá Petra Černocká, věřím, že povídání bude od někoho dalšího z vás na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naši další posluchačku, paní Evu, zdravím až do Hořovic. Je to ta, která nám také řekne něco o odvaze. Jaký příběh to je? Paní Evo, dobrý večer, no, hezké
1: dobrý
0: ráno.
1: Já vás zdravím. Je to příběh mýho táty. Ten zkovával ve válce u nás rok a půl partizány.
0: V Hořovicích to bylo?
1: Ne, já pocházím ze Skrej. Mm-hmm. Ale řeknu vám na happy end, jo. Po válce mu bylo řečeno, že když se nebál Hitlera, takže si na něj musí dát pozor.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Mm-hmm. Takže to je přesně to, co jako hrdinové se vždycky takhle odměňujou.
0: Mm-hmm. Neboli, tak, jak jsme nedávno říkali v Noční lince, každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, což v tomhle případě platilo. Ano.
1: No, jak na našich dětech, tak potom tátovi lidový soudy, že jo, všechno možný. Ale západočeši ten příběh budou znát, protože se to týká pana Františka Straky a bejvá v rádiu čítávali ten jeho příběh. A končilo to vždycky tím, že chodil Václav a Karel, že tam chodili k němu a můj táta byl ten Václav. A tam ten příběh končí. Dál už to ten, on potom se stal, ten pan Straka se stal mým strejdou, protože si vzal tátovou ze scénici. Ale hrozně hodnej pán, hrozně, a taky ještě po vás jsem měl hrozný problém.
0: Ptala jste se někdy, tatínka, jak se při tom ukrývání za války, jaké měl pocity?
1: No, víte co,
0: jestli měl strach, jestli překonával strach, nebo jestli to pro něj bylo něco naprosto přirozeného a nemyslel na to vůbec.
1: Takhle, oni, no to víte, že museli mít strach, jako, ale nesměli se bát vyloženě, že jo. Ale oni, vím, že vždycky táta říkal, když to utajíme před dědou a před maminkou mojí, takže jako by se to mělo utajit i před cizíma lidma. Jenže před mojí maminkou to mohli těžko utajit, když vařila a prala, že jo. Takže věděla, že pere o dvě košile víc, který táta nenosil, který v oblečení, že jo, že vaří víc, všechno. Jenže ona vždycky mlčela. Jo? A vím, ale to už my jsme byli dospělí, všechno, když ještě tatínkový bratr řekl, no Růžena o tom nevěděla, já pan strejdo, jakože se říct, že Růžena o tom nevěděla, když na ně prala.
0: Ale moudře mlčela.
1: No, ta mlčela, ale víte co, ale zase tím mlčením tak přišla o partizánské ducho. No, takže ono je to jedno s druhým, ale jako můj táta vždycky říkal, já jsem to nedělal pro hrdinství, já jsem to dělal pro lidský životy. Jo. A což jako opravdu chápu, že to jako, jo, ale jako jak se potom postavili věci k tomu, tak to bylo docela dost ošklivý.
0: Já cítím potřebu říct děkuju. Byť váš tatínek, promiňte, jestli nemám pravdu, ale asi už mezi námi není, že?
1: No, není, ono už by mu bylo přes 100 let, on byl rok 1912.
0: Ale i přesto mám potřebu říct děkuju.
1: No, jako my jsme vždycky jako, no hrozně jsme si ho vážili a víte, on nerad o tom jako, když třeba do jednou byl v nemocnici v Hořovicích a my jsme tam byli u něj se navštívit ho a byl tam pán, který se tam strašně vytahoval, že někomu dal chleba a nebo to. A my jsme říkali, tati, proč ho neutřeš tohletím? A mu řekl, já jsem to dělal kvůli životům. Jo? Oni v tomhle tom lidi, ty lidi byli strašně skromní, strašně prostě, a když pořád večerí tam na těch vávrů pořádali vždycky sezení a to víte, já jsem chodila s nima, ale oni se tam nikdy o tom nebavili. Jo, tyhle ty, co byli jako v tomhle tom odboji, tak se tam scházívali. Jo. A nikdy o tomhle tom nemluvili. Jo, bavili se o všem možném, ale jenom prostě furt koukali dopředu. Jo.
0: Chápu, jako neměli tu potřebu, brali to prostě jako samozřejmost, asi.
1: Asi jo. A teď se vemte, když doma žiju, to maminka byla těhotná, brácha, ten se narodil v květnových dnech, zrovna jako v tu dobu osvobození. Takže jako opravdu, jako to bylo,
0: úctyhodná odvaha.
1: No.
0: Evo, já vám děkuju za váš telefonát, přeju vám krásné květnové dny a hlavně zdraví. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Já děkuju a přeju to zdraví všem a ať si každej váží života a v dnešní době, kdy máme mír.
0: Souhlasím.
1: Naschledanou.
0: A ještě to, co napsal Sváťa z Brna na téma odvaha. Odvaha se dá dokazovat mnoha způsoby i mnohokrát. Jako malý kluk jsem žil u babičky a spolu s dospělými jsme držívali žňovou hlídku. Rovněž tak jsem hlídkoval kolem železniční tratě Kácov, zejména pokud jezdila parní lokomotiva. Další odvahu jsem projevil při jízdě autem z Brna do Zruče nad Sázavou. Nedaleko obce Vlastějovice jsem dojel hořící auto, pomohl jsem lidem ven, poskytl základní ošetření. Problém, neustále se vrhali k autu a chtěli své věci. Hrozil výbuch. Naložil jsem je do svého auta a přestože tu bylo nebezpečí, kolem auta jsem si zkrátil cestu a dovezl všechny k lékaři do Zruče, kde jsem je předal do lékařské péče. Ulevilo se mi ale teprve, pak na mne dolehlo, jaká to vlastně byla odvaha. Váš Sváťa. Sváťo byla. A i za ní vám děkuju. O odvaze si ještě chviličku můžeme povídat v noční lince. Chce to ale zvolit to správné číslo. Tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma odvaha. A věřím, Blaženo, že se neurazíte, když řeknu, že jste tady vlastně jako prostředník, protože chcete říct příběh o odvaze své maminky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, odehrálo se to v 45. roce, když se Němci stahovali z Prahy jako na Plzeň. A náš tatí jako prostě byl jako nějaký odborář a řekl, že se bude v Letkově střílet, tak nás poslal, byli jsme tři holky, tak nás poslal do Ejpovic k tetě. My jsme byli do lesa, já to do dneska vidím, ten les byl plný vojska německého, sice nikdo se nás nevšiml, nechali nás klidně projít, a takže jsme přišli k tetě. No a večer tatí přijel, že se v Letkově nestřílí, tak si přijel pro mě a mami přišla druhý den domů zpátky.
0: Nechtěl jsem vás přerušovat, jestli je to všechno, tak samozřejmě děkuji za tenhle příběh. Maminka zůstala s tatínkem a vy jste šli k tetě, rozumím tomu správně, jo?
1: Ne. Mami nejmenší dceři sestře byly 2 roky, tak tu naložila do kočáru. Já jsem z jedné strany a druhá sestra z druhé strany, protože ty už bylo 12. No a jeli jsme přes ten les, krátili jsme si cestu, ale nevěděli jsme, že jsou tam ty vojáci. Ale teda žádný se nepřišel podívat k tomu kočáru, co vlastně se veze. Prostě se nás nevšim, nikdo se nás nevšim. Ano, a v tom Letkově se nestřílelo, střílelo se až v Plzenci. Takže taky měl o nás strach, tak nás zašíboval do Jípovic, ale to taky netušil, že ten les je plný vojska. Že oni utíkali od, báli se Rusáků, tak šli radši k Plzni.
0: Takže tohle byl vlastně příběh o překonání strachu, ano.
1: No, To bylo. A já když zavřu dneska oči, tak já tenhle stejně vidím. Že s těma vojákama.
0: To se vám nedivím, že se vám o tom asi zdává ještě do dneška.
1: Protože to byl pomálo voják na voják. Člověk neví, kolik jich tam bylo, ale prostě nebyla dobrá doba. Já vím, no, ale doufejme, že už si jim takový nedožiju.
0: Doufáme v to všichni, protože jak zpívali už Synkopy 61, válka je vůl. Děkuji vám moc krát, paní Blaženo.
1: Já bych tomu přála, aby jsme se toho nikdo nedožil.
0: No to si samozřejmě přeje každý normální člověk, ano.
1: Prostě ten, kdo takhle blbě myslí, takže ať si jde sám někam vzít život a nechá nás na pokoji.
0: To je samozřejmě na trošku další diskuzi, řekněme ten izolacionismus, ale to je až možná téma na někdy jindy. Děkuji moc krát, paní Blaženo. Mějte se hezky a přeju vám krásný květen.
1: Dobrý, já vám dobrou noc.
0: Díky, naslyšenou. Je až s podivem, tedy z mého pohledu, jak se některé příběhy mohou sami sobě, můžou navzájem podobat, protože možná ještě máte v čerstvé paměti příběh paní Hanky, naší posluchačky, která hovořila o svém dědečkovi Josefu Kepertovi, příslušníku 312. peruti a všechno to, co s tím souviselo. A tohle je psaní paní Ivety. Cituju. Můj děda bojoval v první světové válce a když se vrátil domů, poznal svého nejmladšího 3letého bratra, který pak bojoval za druhé války v RAF. To jsou moji hrdinové. Píše Iveta. Ale ráda vzpomínám na dobu, když jsem jezdila na dětské tábory jako vedoucí a pro děti jsme připravovali takzvané stezky odvahy. I ti nejmladší špunti chtěli ukázat, že nejsou žádní strašpitlové a s očima vykulenýma s malou baterkou v ruce vyráželi na cestu černo-černou tmou a pak při jejich návratu do tábora na ty šťastné úsměvy, že překonali svůj strach. A ještě něco o mně, dodává Iveta. Bylo mi přes 40, když jsem otěhotněla. Všichni mě považovali za nezodpovědného blázna. Dneska jsou kluci už oba tátové a já nikdy svého rozhodnutí nezalitovala. Byť jsem měla velký strach, zda je dokážu postavit do života. Dobrou noc přeje Iveta. Za chvíli vám dobrou noc popřeju i já, ale přece jenom ta chvíle určitě bude vyplněná ještě minimálně jedním příběhem na téma odvaha v té aktuální noční lince. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tohle byl Pavel Vítek a jeho modlitba. Ale potom de profundis je čas znovu se zeptat naší další posluchačky, jestli ten příběh o odvaze, což je téma Noční linky, je příběhem jejím anebo někoho z její blízkosti. Přeju dobrý večer, Jano.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům.
0: Tak, už jsem vás zesílil, ano. Máte docela slabý signál, ale to není vaše vina, to je jenom, já jenom, že jsem vás ze začátku skoro neslyšel. Tak, Jano, abychom vás slyšeli všichni, nekřičte, řekněte svůj příběh o odvaze. Vy sama jste prokázala odvahu?
1: Ano, je to příběh můj a já jsem se teda hodně odvážně cítila v době covidové, kdy jsem pracovala jako pečovatelka v domě pro seniory a bylo to hodně náročné období, hlavně psychicky, a pomáhala jsem vlastně zdravotníkům zachraňovat životy a cítila jsem se tam hodně tak jako důležitě, protože spousta mých kolegů odpadla do karantény, protože covid postihnul i je, bohužel, takže nás tam bylo na oddělení opravdu velmi malý počet, takže já jsem vlastně poprvé i měla takovou jako vedoucí funkci toho oddělení, že jsem za ní zodpovídala a samozřejmě byla jsem hodně vyčerpaná, ale musím říct, že takové to podvědomí, že jsem to vlastně táhla celé to oddělení i s těmi mými unavenými už kolegy, tak to mě hodně dávalo takový ten pocit důležitosti a pomáhalo mě to tak jako psychicky si říkat, že jsem opravdu potřebná a dělalo mě to dobře na duši, no, musím říct.
0: A zároveň jste překonala svůj strach z nemoci. Prokázala jste odvahu?
1: Ano, taky. A musím říct, teda bála jsem se samozřejmě toho covidu, ale musím říct vlastně, no, že tenkrát jsem nad tím tak nějak ani nepřemýšlela, no, že jsem přemýšlela hlavně nad tím, koho můžeme dále ještě zachránit, no. Tenkrát opravdu na to nebyl čas nad tím zamýšlet.
0: Možná to neřeknu úplně přesně, ale když dojde na ono pověstné lámání chleba, tak se člověk mnohdy ani nezamýšlí nad tím, jestli z toho pro něj plyne nějaké riziko nebo nemoc a podobně. A prostě inteligentní a empatický a morální člověk hlavně podle mě dělá to, co je prostě potřeba udělat. Souhlasíte?
1: Tak, ano, souhlasím.
0: A děkuju za váš telefonát, paní Jano. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Hezkou noc, dobrou noc, pane Borku, všem posluchačům a zdravím ještě paní Inku narychlo, naslyšenou.
0: Děkuju. Čistě časově, technicky to vychází tak, že teď v Noční lince můžu přijmout ještě jeden váš telefonát na téma odvaha. To, jakou odvahu prokázala Jana, už jsme slyšeli. A jsem zvědavý, kdo bude tím dalším, kdo nám vlastně uzavře Noční linku. Takže přeju dobrý večer či dobré ráno. Nevím ještě komu. Kdo je prosím u telefonu?
2: Margita.
0: Zdravím vás, paní Margita.
2: Pardon. Halo?
0: Ano, poslouchám vás. Jaký je váš příběh o odvaze? Je to příběh váš nebo někoho blízkého?
2: Je to můj příběh, ale už jsem ve vysílání.
0: Ano, jste ve vysílání.
2: Takže když umřel Jan Palach, tak jsem chodila do 6. třídy a chodili jsme do té školy, co je proti učňovským zbytovům. A právě když byla 6. třída, tak už nebyla družina. A když oni ho pohřbili, to byl 7. hrob, takhle zpravo, tak jedna spolužečka mě navezla, nebo takhle dohodli jsme se a šli jsme na ten zbytov, tam jsme si položili tašky na nějaký čistý náhrobek a jak tam okolo toho hrobu byly ty svíčičky, tak oni byli zhaslí, tak jsme si sedli na bobeček a pěkně jsme napalovali ty svíčičky a také se tam chodili asi 3 dny po sobě. No ale víte, co mě napadlo, takové hrdinství to samozřejmě žádný nebylo, my jsme to takhle nevnímali. Ale co když od něho potom chudáka do těch všetat převístili kvůli tomu, že jsme tam chodili my?
0: To je samozřejmě věc spekulativní a nevím, co bych vám na to řekl. To bohužel nemůžu posoudit, že? Ale chápu ten pocit, že jste si to možná říkali. Ano.
2: Ale takhle, mě jde hlavně o to, že já se nemůžu vzpomenout, jestli to byla Renata Bartoníčková, nebo kdo, aby se týklo nedávno měli srát po 50 letech a sešel se nás tam 5,5, takže nemám, no nic, prostě takhle. Kdyby se třeba, to je taky hloupý takhle. No, ale ta Růžičová to být nemohla, ta v té době chodila na gympl. Takže prostě ta vzpomínka je jako jasná, jako chodili jsme tam, no furt tam foukal nějak vítr a furt ty svíčky zasínaly. Jo, a potom dneska, když tam je ten palác, tak ten hrob není sedmý, ale myslím, že devátý, a zakončím jenom tím, že od toho odbrama Zoubka, ta socha, co tam na to takhle, vypadá ten hrob trochu jinak, ale je to moc pěkně udělaný, protože on tam má takové tu dlaň a tý dlaně je prohlubeň. A když do toho dáte třeba tulipán, tak ten tulipán vlastně je ve vodě. To je tak asi, že to se chtěla k tomu říct. A jsem moc ráda, jsem si kleče dolo a to vypadalo, že to nevyjde.
0: Bohužel noční linku časově nenafoukneme, ale jsem rád společně s vámi, že jste uzavřela tu dnešní dvouhodinovku.
2: Jenom se omlouvám, já jsem vás podezřívala, že to není živý vysílání. Takže se omlouvám.
0: A víte, že takových je vícero?
2: No, tak teď vidíme, že je to není pravda, živý vysílání to je. Takže přeju hezký... Ještě se dělá zeptat, vysíláte každý den nebo jenom čtvrtek?
0: Noční linka je tu každou noc, vlastně vždy v té poslední hodině starého a první hodině nového dne, ale střídáme se. Třeba zítra vás čeká Honza, no vlastně dnes vás čeká už za 22 hodin Honza Macoun s tématem Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Takže i jemu se můžete zkoušet dovolat.
2: No, to se takový... takovej volač nejsem. Takže moc vám děkuji, že jste mě přijal do vysílání a přijel hezkou službu a tak dále. Naschledanou.
0: Děkuji za všechno. Naslyšenou. A vám, vážení přátelé, teď už můžu popřát dobrou noc definitivně. Ovšem, nebude to ještě bez jednoho citátu, respektive toho, co napsal Milan, a já se pokusím jej ocitovat. Přeje vám všem dobrý večer a píše. Ano, v dnešní době, kdy v moderním světě i díky plnému zajištění pohodlí, potravin, střech nad hlavou jsme velice blízko ozbrojenému konfliktu, neli válce, mocnosti a neskuteční zločinci světa dezinformují obyčejné lidi i národy. Ty se pak stávají míň a míň svobodnými, omlouvám se za to, že trošku klopítám, protože tam je plno překlepů, ale pokračuju dál. Tedy stávají se míň a míň svobodnými, až to přerůstá v konflikty vzpomínané. Měli bychom si denně uvědomit, ať v jakém pohodlí dnes žijeme a svobodu si bránit. Žít tedy beze strachu, však mít za to i svou odvahu a bránit i láskou, pokorou. A to je celá, tuším, odvaha. Dodává ještě tedy Milan, bez tohoto se dostaneme zřejmě brzy v opakovaně nesvobodné žití a do hrůz, jež tu stíhali lidi v minulém století dokonce opakovaně. Mluvme pravdu, buďme vstřícní, chraňme svobodu, neustupujme blbosti, tak tomuhle rozumím dobře, a zločinům, chraňme si odvahu. To denně a stále opatrujte se všichni. Z Valašska zdraví váš Milan. Milane, děkuji, bylo to pro mě sice trošku rebusovité, ale myslím si, že jsem řekl všechno, co jste chtěl říct vy. Teď už vám přeju dobrou noc, sladké sny a těšit se na vás budu zase v úterý 12. května, kdy tématem noční linky budou maturitní tabla.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

ty strašně utíkaj, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožná.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to, na čem jste přijel.
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kvůli.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lecjakou Nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan de Treville.
3: Ale, tak vy znáte pana de Treville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal. No, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár. A z něho se vykláněla mladá dáma. Nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mně. Taste, pane.
3: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: My štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu. Na to můžete vzít jet. A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem. Pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to? Taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane. Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Hmm. Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Lida od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko. Snad ho ještě uvidíme z okna. Ne? Nikde není? Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne! Ten chlap s tou jizvou! Ten z Mengu! Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se vráží do lidí, pane.
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím. Byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: A, vy jste ten venkovan, co byl u kapitána.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Tíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: A čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 1 hodinu za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: A pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve 2 za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No?
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha?
0: Tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti nim?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
3: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? No toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
4: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: Protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: Už chápu. A ty, Aramisi?
4: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
4: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové. A jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tady přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
4: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
5: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
5: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
6: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
3: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
6: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
6: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte?
6: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
4: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
6: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
7: Nikdy!
6: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stephena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a

a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil: tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám, ani o cent víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout: pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to, prosím vás, ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půl centem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez sebe radostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za půl hodiny vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá: tak zavolejme New York a nabídněme jim 1/4 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 1/4 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,5 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval, celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď jak buď, já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1,000,000, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď je z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil,
Mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicu v život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincent chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna, teď. A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váhá. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
4: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
3: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
5: Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
6: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Greffenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svídnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
6: Než přišlo další jaro, čekalo Greffenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
11: Ale to já ne člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
12: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
11: Ale já...
13: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
11: Tak ukaž, kde tě to bolí.
12: Tady... Tady nejvíc v koleni.
11: Možná. Podejte mi džber s vodou. A kus plátna. A suchou houni.
1: Té noci Vincenc nespal. Přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
12: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
11: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
12: Ale...
11: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka života dárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenbergu, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
6: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
6: Začas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dál léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
5: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
6: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku. Samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proto ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincent skývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoli.
6: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.